0: strašně potěšilo. Já jsem špatný milovník, ale taky to mám pravdu.
1: No. A měl jsem to tak rád, že jsem se přihlásil a dostal jsem se do, jako do LSU k Ivanovi Pelíškovi z Abraxasu. Ten učil prostě...
0: Tak co kecáš, že jsi byl špatný bubeník, to by tě tam jinak nevzali?
1: Ale taky, ale jako prostě každý nějak začíná, že jo, prostě tak to...
0: To je teda blbá odpověď.
1: No, hele, myslím, že to nebyla žádná sláva, ale prostě mě to bavilo. A mě hlavně bavilo, zní to možná absurdně, ale mě bavily ty noty. Mě bavilo jako hrát podle těch not, že jsem měl nějaký vedení, prostě víš, jako že to bylo takový... Takže, a zažil jsem si, fakt jsem si zažil takový to, jako hudebníci to asi znají, že prostě jedeš ten metronom v těch sluchátkách a bum, bum, bum, bum, bum, prostě dadada, a najednou si jako někam uletěl. Takový to jako prostě, rozumím tomu, proč šamani používají bubínek. Víš, jako, že to je...
0: Myslíš, jako duchovně si odletěl?
1: No, jako že úplně
0: ne, že z rytmu, ale
1: ne, no, tak jsem byl furt někde, jako když náhodou jsem se chytil jako v
0: to
1: rytmu.
0: To jsem byl furt duchovně mimo.
1: Když náhodou jsem se chytil v rytmu, tak prostě se mi jako stalo tohle, že jsem jako prostě byl úplně někde jako mimo, prostě víš, jako chvilku v jiném času prostě.
0: Sáro, koupím, že bubínek, jak zkusím letět trošku.
1: Jo, ale tak kvůli tomu oni ho používají, víš, šamani.
0: No to je pravda.
1: Ten rytmus funguje prostě, no.
0: Hele, já teď propomínám, jo, tu tvoji profesi, my jsme hodně úplně, když jsme začali layoutama, takovýma věcma.
1: Tak se to chytilo.
0: Čili a tohle. A pak jsme se dostali k muzice, tak teď pojďme zase se přehoupnout.
1: K tomu vážnému.
0: I k tvojí profesi, a ne vážnému, ale... co vím teda, nebo co tuším, nebo co jsem zaslech, tak možná nejpřesněji řečeno. Děláš, a taky jsem to zmiňoval, časozběrný dokumenty. To znamená rozhovory se zajímavýma lidmama, je to tak? A no, zároveň je fotíš. Hmm. Ty děláš fotografii tu žurnalistickou, říkáte to nějak odborně, pressfoto, to je taková soutěž, ty se ještě dostanem, neboj. To jsou reportážní fotografie, takhle se to správně říká?
1: Hele, já bych jako od toho presu už trošičku odešel, prostě spíš jsem se zabýval jako spíš dokumentární fotkou, protože ta pres fotografie, ta novinářská je vlastně trošku jiná disciplína.
0: Jasně.
1: To je, že někam rychle přilítneš a musíš udělat to nejlepší možný prostě v tu danou chvíli. Většinou je to na nějaký třeba politický téma, prostě víš, jako deníkařinu. To jsem dělal ze začátku.
0: Dež to ta dokumentární fotografie o lidech.
1: No, o lidech nebo o nějakém ději, prostě to je jedno, ale je to jako, že do toho třeba dáváš jako víc svůj názor a tak. A to je možná vlastně asi ten největší rozdíl pro mě v tom vnímání, že já se jako nesnažím hrát na nějakou objektivitu, jako novinářskou, vůbec. Já vlastně tím, že dělám ty fakt dlouhodobý dokumenty, příkladem je třeba Lukáš Hirka, novodobý válečný veterán s poraněným mozkem, vlastně jako jediný teď asi aktuálně žijící, tak vlastně s Lukinem to děláme už, nevím, asi 12 let nebo kolik.
0: K němu se dostane, jo, to mě zajímá, to bude jedna určitě v další hodině.
1: Černobyl 100%. Jsem dělal asi 10 let. Třeba.
0: Nepředbíhej mi tam furt někam.
1: Já tě musím řídit.
0: No dobře, no tak dobře, ale tak já se budu bránit, fajn. Mně jde o to, aby jsme navázali tou muzikou na tvoje bubenický pokusy, dejme tomu, říkejme tomu tak, že tě to tak zaujalo, nebo nevím, jestli to tak bylo, že jsi udělal taky časozběrnej dokument, promiň, že tomu tak říkám, jak to mám říkat, aby ti to vyhovovalo, příběhovej nějakej, nebo co mám říct?
1: No a co se snaží říct?
0: Snažím se říct, že jsi udělal zajímavý dokument, já tomu říkám takhle, o člověku, který z hranolku, já nevím, nějakých šumavských stromů, soustruhuje bubenický paličky, na který hrajou velký hvězdy světového big beatu. Já jsem to řekl normálně krásně.
1: Řekl to nádherně, řekl to nádherně.
0: Tak.
1: Já bych tam jenom jako, hele, tam já tě trošičku jenom budu korigovat.
0: Vždycky koriguju já je.
1: V případě toho, jako, ta firma se jmenuje Pelwood, že jo, bubeníci prostě v Čechách nemůžou neznat prostě paličky Pelwood. Zatím stojí Ivan Pelíšek, který to vlastně celý dal dohromady. A tady to nešlo jako o nějaký dlouhodobý dokument, spíš šlo o to, že vlastně ten Ivan mě učil před těma asi 30 lety, jako mě učil na bicí. Dával nám ty paličky, on nám je jako nosil vždycky ty zmetkový, prostě, který byly úplně parádní všechno, jo, takže my jsme se nemuseli jako mladý kluci kupovat paličky a mohli jsme hrát rovnou s těma Pelwoodama, tak to bylo jako super. A já jsem prostě potom jenom jako třeba po těch 30 letech se vrátil jako k tomuhle tomu příběhu a on tu firmu, a to je krásný vlastně, že jako tu já teda jako nerad říkám, že to je firma, ale prostě je to firma, tak on to jako, Ivan se rozhodl, že vlastně když odcházel do důchodu, takže to jako zavře, že to vlastně položí prostě a ono to bylo postavené jenom na něm a na dvou zaměstnancích. A přitom to byly paličky, kterýma hráli bubeníci z Guns N' Roses, prostě fakt jako obrovský jména a tak, prostě obrovskou, jako obrovský jméno. A teď vlastně řešili jako teda co s tím a on to jednou vyprávěl jako svýmu synovi, Vojtovi, a ten Vojta jako dlouho nad tím přemýšlel a nakonec řekl, ty táto, tak já to jako vemu po tobě. A vlastně tu firmu jako převzal prostě po tom tátovi. A tam jsou nádherný momenty, kdy prostě třeba vyprávějí, že prostě ten Ivan mu to jako opravdu důsledně celý předával a tak. A jednoho dne mu takhle dal jako ten štos z těch papírů, ty klíče od té stodoly, kde mají ty soustroje a to. A od té doby jakože už tam nevstoupil nikdy, že prostě předal to řemeslo, to nádherný řemeslo.
0: Ano,
1: předal prostě tomu synovi a vůbec jako do toho mu nekrafal a ten Vojta to prostě se celý jako naučil a dneska vlastně v tom jako pokračuje. Už to vyvíjí jako po svým trošku, to je pochopitelný. Jo, on, ten Vojta je, já nevím, kolem 40, lehce přes 40, ale pořád jede jako s těma dvouma zaměstnancema. Takže oni dělají paličky, jako který patří mezi suverénně jedny z nejlepších na celém světě. A vlastně dělají to jako ve třech lidech. Prostě na malý šumavský manufaktuře v Česticích pod kostelem.
0: Jak si dodal ještě tak něžně pod kostelem.
1: Tam vřele doporučuji, tam prostě se zajez někdy podívat, protože je to prostě to jakový
0: zenový. A dostaneš, tam jedeš jako a řekneš...
1: Můžeš, že, určitě.
0: Když já řeknu, prostě... že jsem od té pany, ne, od toho... Tomana Lesní pana, nevím, to jsou asociace.
1: Teda. No, no, tak nejsi první ani poslední. No.
0: Tak, že jsem od Peti Tomana, ať mě okamžitě ukážu, jak jo. Ty voličky dělají.
1: Jo.
0: Hele, teď to víš nebo nevíš, já zde nevím, z jakého materiálu, tedy z jakého dřeva?
1: Tyjo, Dané, nechci, hele, prostě teď, my jsme napsali velký krásný rozhovor, který najdete, jako, který jak
0: přečtení. To máš s tím Vojtou? Ten rozhovor nebo
1: jo.
0: S tím dělali... synem Ivana Pelíška.
1: Jo. Ivan se tam mihnul jako kolem toho, ale prostě bylo to už jako primárně s tím Vojtou. A vlastně myslím, že to bylo z Habru, něco z Habru a něco tyjo, a teď nechci kecat ještě z toho druhýho. Že vlastně používají jako dva druhy toho dřeva.
0: A to musí být tvrdý nebo pružný?
1: Používají jak tvrdý, a to je myslím ten Habr, a to druhý bylo, ty já nevím, nechci kecat prostě. Najdeš to jako v tom rozhovoru.
0: A ty Anketa. Jsou... Anketa, přátelé, anketa, mailem nebo SMS-kama, z nejčastěji z jakého dřeva se soustruží nebo vyrábějí, budeme říkat, paličky, myslím ty špičkový paličky. Kdo to ví, poslouchá nás spoustu bubeníků.
1: Jo, ale...
0: My jsme se teď s Peťou nějak zatrhli. Peťa říká Habr, já neříkám nic, protože jim hovno. Tak to je celý asi tak, jo.
1: A vlastně to je jejich jako největší specifikum. Já doufám, že to jako nevadí, že tady mluvíme o nějaký komerční firmě, ale to je prostě vlastně takový jako náš poklad, mi to přijde, jo. Že prostě, když je tady takhle malinká firmička, tak vlastně si jako ta historie té firmy prostě si jako zaslouží, aby se o ní vědělo, jo. Že to je opravdu...
0: To jasně, naprosto s tebou
1: souhlasím. A oni jsou vlastně opravdu jako špičkoví a v topu v rámci světa v tom, že vlastně každý ten pár je stejně má stejnou váhu, každá palička má stejnou váhu. Že oni garantují stejnou váhu. Že když už je fakt špičkový bubeník, tak prostě potřebuje mít jako tu váhu prostě v ruce. A každý, já to teda nedokážu posoudit, prostě říká Vojta, že jako opravdu každý gram dokáže ten bubeník jako poznat, že mu nesedí prostě a tak. Tak oni jako jedni z mála na světě, nebo snad jako dokonce jediný na světě, jsou schopní to vyrobit takhle.
0: A mají různý gramáže podle mě.
1: Jasně.
0: To je jasný.
1: A hraje s nima jako spousta topových českých bubeníků, takže určitě to prostě je jako znát.
0: No. Tu značku zná, no to je jasný.
1: Tak aspoň hele, oslým můstkem jsme se dostali jako
0: no
1: a hudbě.
0: No to je bylo oslý, ale to bylo takový žabí skoro. jako, no,
1: žabí můstek ještě jsem slyšel. To je osel, dobrý, ale...
0: Ha, osel je strašně velký, to musela být hrozná ptákovina. Myslím, že jsme to dali. Hele, další tvoje... ten přechod, myslím.
1: Jo.
0: Další tvoje pecka, co jsi vybral. To je nějaká latino-americano typičo.
1: Mm-hmm.
0: Jo, typická mm-hmm. latinsko-americká muzika. La Lupita.
1: La Lupita je písnička, ale kapela je Control Machete.
0: Control Machete, odkud jsou?
1: to já nevím, Latinská Amerika. Ona je velká, tak tam si to někde můžeš. Jestli no, Argentina, Brazílie, nevím, co to je.
0: Prosím vás, Latinská Amerika, to je takový ten cvrn,

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: No a zase nám to letí, už je minuta, dvě minuty po 21. hodině. Dneska, když tady mám někoho zajímavého a to se snažím mít každý ten týden, tak ten čas fakt letí jak bláznivý. To bylo v nějaký písničce za bolševika. No to je jedno, to nebudu zkoumat. Whitesnake, Still of the Night a další otázky pro mýho hosta Petra Tomana. Tentokrát se vrátíme k té dokumentární fotografii a k příběhům, protože tyhle ty dva aspekty, tyhle ty dvě složky v podstatě propojují práci jednoho člověka a tím člověkem je Petr Tomana.

0: Peková spovědnice.
1: Fotograf, žurnalista, letec. Bušový? Ne.
2: Ale to je budoucnost, Dané.
1: To je budoucnost.
2: Bušpilot.
1: Já jsem říkal bušletec.
2: Doufám, že neposlouchá moje žena teda.
1: Je, ona to ještě neví.
2: Ne, ona, no tak jako ona to tak trochu ví, ale vlastně jako furt...
1: Paní Tomanová, prosím vás, jestli nás posloucháte, jak vás charakterizoval váš manžel,
2: Dané,
1: Petr.
2: Dané, chodíš kolem horký kaše. No,
1: křehká ženo, jistě, že půvabná. Nechte ho trošku vyletět někdy. Podívejte se, já se jmenuji Kohout a taky občas na ten hnůj popolet. No, tak proč by nemohl Péťa, že jo? Co? Dobrý.
2: Pěkná práce.
1: Ne, já myslím, že je uklidněná úplně. Teď
2: jo, velmi. Ale slyšela hnůj, Kohout, popoletět, takže super.
1: To jsou nejkrásnější slova, co znám.
2: Hele, to je prostě moje žena je velmi odolná. Ona
1: je zvenková?
2: Prostě, no je z Moravy, z moravského venkova známý. Prostě to, Ježíš, tak, to jsou neroztřelitelní lidi.
1: Tak
2: prostě.
1: Ji určitě hnůj není cizí.
2: Ne, to určitě.
1: Hele, prosím tě, Palička, jo. Tady jsme se, respektive poprosil jsem posluchače, aby nám poradili tedy, pokud tomu rozumí. A už přišly nějaké reakce. Teda hodně, tak já jsem nějak vybral, jo, prosím tě. Ahoj, Habr a Javor, říkal Zelí, čau, Pavouk. Já to přeložím. Tedy, paličky se nejčastěji vyrábí z Habru či Javoru a říkal to Zelí, ne, že to říkal Zelí na poli. Zelí, prosím vás, to je přezdívka vynikajícího českého bubeníka a mýho kolegy, natočili jsme spolu moji první desku, Jirky Zelenky. Jo, Jirka Zelenka. Tomu se říká Zelí. Tak ten tohle tvrdí. Asi tam dává, dělá Pavoukovi poradce.
2: Jenom, jestli Zelí hraje s Pelvůdkama.
1: No.
2: No já nevím, jako to.
1: A ty jsi agent. Tak hele, pozor, teď dál. To bylo zase tady z mailu. Počkejte mi chvíli, děti moje. Tak pozor. Paličky z evropského Habru a amerického Hikoru. Fotrovi furt padaly na zem, když machroval a já je sbírala. Nepodepsána Pája napsala.
2: Pája, jo. Pěkná práce.
1: Pája napsala, jak tatínek machroval a ona to tak musela tam uklízet. Nazdar, hoši, nejtvrdší dřevo v České republice je akát. Aha. Na tom si i bobr vyláme zuby. Vojta, zvěrolékař sám sobě. Čau, poslouchám. Vojta, zvěrolékař sám sobě, možná i bobry léčí, jak jsem z toho pochopil a zjistil, že bobr, když se dá do akátu, tak je po krásném tom slušivém předním chrupu. Tak, vidíte,
2: není
1: takže
2: bobr jako bobr.
1: Akát, ale ten hikor tam... Jo, a prosím vás, a my máme potvrzení, tady poprosíme produkční pořadu Sáru. Sáry, přečti tedy, z čeho... To je, prosím vás, já vám to teď... Řeknu, abyste si nemysleli, že si děláme nějakou prdel. Zase ne. Teď je to seriózní komentář, vysvětlení, odborný názor. Tak povídej.
3: Ano, tak odborný názor není můj, je Google samozřejmě. A bohužel veterinář dnes nemá pravdu, protože nejčastěji se jedná o nejpopulárnější materiál, z kterého se paličky vyrábějí, je hikor, neboli hickory. A je to severoamerický ořechovec. Je velmi pevný, pružný, dobře tlumí vibrace a skvěle snáší tvrdé údery. Ale pravdu měli i ti, kdo se vyjádřili o habru. To je taková jako lacinější evropská varianta. Je to velmi oblíbené evropské dřevo, má vlastnosti velmi blízké hikoru, ale je o něco lehčí. Paličky z něho jsou odolné a mají dlouhou životnost. Kdo by potřeboval hrát s ještě lehčími paličkami, uchýlí se k javoru. Tam je to zhruba o 15 až 20% lehčí dřevina, než je ten hikor, čili hikory, a používá se pro techničtější, tiší a rychlejší hraní, jelikož nabízí výbornou ovladatelnost díky své váze. A pokud chceme hrát, ale metal, pánové, jedině dub. Dub je velmi tvrdé a těžké dřevo, to všichni víme, a paličky z něj jsou extrémně odolné a vydrží i velmi agresivní styl hry. Jsou však méně pružné.
1: Děkujeme, paní docentko, děkujeme moc za tento odborný...
2: To je koncert.
1: No, takže přátelé, pokud chcete hrát metal, ulomte si dubisko pořádný a majzněte do těch bicích. Jediná nevýhoda je v tom, že už na druhý koncert si musíte koupit nový, tak asi. Tak a teďka pojďme od těch paliček, který nám propojují ten tvůj příběh Vojty, syna Ivana Felíška, který převzal slavnou firmu, která vyrábí paličky pro světový hráče na bicí. Tak to je ta tvoje profese, ty časozběráky. Kteří klienti tě zajímají? Tak tady to byli výrobci paliček legendárních, ale ty máš závažnější témata. Už jsme se toho dotkli, ne, mimo éter tedy, a já jsem říkal, že ti musím dát prostor, protože i váleční veterány novodobí sleduješ, konkrétně jednoho, tak nám představ toho člověka a ten tvůj projekt.
2: Hele, já jsem sledoval dva a byly to oba dva, teda jsou specifický v tom, že jsou to novodobí váleční veterány z takzvané TBI, to znamená jako traumatické poranění mozku. Nic proti nikomu, ale vlastně veteráni, kteří byli zraněni, přišli o ruku, o nohu, prostě není to moje téma, mě zajímá ten poraněný mozek, protože moje zkušenost je taková, že vlastně ty lidi jsou, jak kdyby to byl trošku jako novej, takový jiný živočišný druh.
1: Dej si to níž klidně, ten mikrofon. Tak,
2: dobrý. Jo, že ten mozek je prostě tak strašně specifický, specifický poranění. No a měli jsme tady jednoho, to byl Jirka Šams, který před, já nevím, kolika je to lety, už asi 8 let nebo něco takového, nechci kecat, pardon, tak bohužel zemřel a byl to velmi, velmi slavný příběh. Já jsem s ním strávil 5 let vlastně dokumentů a bylo to jako silný období, velmi, velmi silný období. Byl jsem vlastně první jako český dokumentarista, fotograf, to je jedno, jako kdo se tímhletím tématem zabýval. Pro mě to bylo vlastně strašně zajímavé v tom, že poprvé já jsem se musel jako dostat tak hluboko do nějakého lidského života. Ten Jirka byl vlastně, jak to říct, on byl vlastně strašně zranitelný díky tomu poraněnému mozku. Potřeboval, specifikum toho poranění bylo, že potřeboval ruce, nohy jiných lidí, protože nedokázal jako skoordinovat prostě pohyby. Tam, jako to byla vlastně mechanika toho jeho poranění. A tím pádem byl jako závislý prostě na pomoci celý svého okolí. A teď se asi ptej, protože jsem mu někam jako teď prostě zabrousil v myšlenkách.
1: No, první otázka je, říkal jsi, že to je kolik let, 8, 9 nebo co?
2: Já fakt nechci kecat, prostě jestli je to 6 let.
1: Veterán který války byl ten?
2: V Afghánistánu prostě nějaký, no, ten Jirka, on byl členem SOGU, to byl jako Special Operation Group, to byly nějaký prostě jako takový ty prvosledový jednotky.
1: Takže byl na té frontě zraněný.
2: On byl zraněný při sebevražedném útoku, kdy prostě šli, tuším, že šli někam na tržiště a někdo se tam jako kousek od něj odpálil, prostě odpálil jako sebevražedný atentát a on dostal tu jednu střepinu, že mu neměl protistřepinový límec jako od neprůstřelný vesty a ono mu to vlastně vlítlo takhle po čelisti a prošlo mu to prostě tím jako mozkem, že jo, prostě někam takhle prostě to. A poranilo mu to prostě, jako poranilo mu to tu koordinaci toho.
1: Já mám pocit, že jsem tenhle příběh v médiích sledoval.
2: Byl prostě, a já musím říct, že dneska jsem si na ně jako velmi živě vzpomněl, protože když jsem sem jako odbočoval k rádiu, tak jedeš vlastně jako koukáš na ten hřbitov prostě tady jako strašnický krematorium a Jirka tady měl pohřeb, je tady pohřbený a já si prostě do dneška pamatuju, jak tady letěly ty gripeny a ty vrtulníky, jak prostě tady jako takový ten tribut, jo, prostě jak to tady jako bylo. Takže to bylo takový, no a to je jedno a mezi tím jsme si vlastně jako vyrobili druhýho novodobýho válečního veterána se stejným zraněním, ve smyslu teda poraněného mozku.
1: Určitě se k tomu dostane.
2: Jo.
1: Já bych ještě k tomu hrdinovi, a teď to neříkám, to říkám naprosto vážně, bez vší ironie. On přesto, že měl takhle těžký poranění, že se z něj stal vlastně kvadroplegik, dá se to tak říct. Prej ne,
2: ale
1: říkám,
2: nebyl kvadroplegik.
1: Ale jako uvažoval normálně, odpovídal na tvoje otázky. O čem jste spolu mluvili? No, jako těch rozhovorů jste přece museli mít spoustu.
2: To bylo jako složitější, tam vlastně možná je dobrý ilustrovat, jak já jsem se k tomu vůbec dostal. A bylo to, že jsem se vracel asi po 14 dnech, 3 nedělích jsem se vracel jako z Černobylu, z nějaké reportážní cesty a sedl jsem se do letadla v Kyjevě a takhle, to bylo ještě v době, kdy se dávaly noviny, že jo, v letadle a kávička a tak, prostě já jsem si vytáhl takhle ty lidovky, čtu a najednou tam vidím jako příběh novodobý válečný veterán, a zůstalo mi to v hlavě. Přiletěl jsem domů a za 14 dní jsem prostě se jako tím tak přemýšlel. A říkal jsem si, jako kdo se tady z Čechů tomu věnuje, tomu tématu. Zjistil jsem, že nikdo. No tak jsem prostě začal jako pátrat a nakonec jsem se dostal k nějaký organizaci, k nějakým lidem, jako který byli jeho přátelé, nebo prostě nějak se o něj starali. Já jsem jim popsal, jako co bych, kdo jsem a co bych rád, jo, a tadadadada. Prostě teď se to furt nějak jako oddalovalo, jo, ne, jo, a tadadadada. Až mi jednoho dne říkají, hele, jo, dobře, tak jo, ale on je na Krymu. Kam, jak na Krymu? Prostě. No na Krymu, jako tamhle prostě, na Ukrajině. Jo. A říkám, aha, a tak jestli chceš, tak prostě my tam za něm poletíme, on je tam v sanatoriu, tak prostě poletíš jako s náma. Dopadlo to tak, že prostě jsem tam letěl sám. Jo, prostě sliby, chyby, to je jedno, a já jsem tam jako odletěl, nic jsem jako nevěděl, prostě ten kluk o mě nevěděl, ten Jirka, protože nebylo možné do toho sanatoria se dovolat. Takže já jsem tam prostě fakt jako na pas blind, jsem prostě vylez někde z letadla na Simferopolu a sedl jsem tam do nějakého tága, to mě odvezlo prostě někam, jo. A najednou jako jsem prostě, to se jmenovalo Burděnkovo sanatorium a to bylo prostě nějaký takový velikánský sanatorium plný jako válečných veteránů z Afghánistánu, ale jako z toho prvního Afgánu, jo, tam jak krváceli Rusové a tak dále. A prostě někoho jsem tam jako nějakého vrátného jsem mu jako vysvětlil, že já jsem zaplet pán Bož, ta generace, která jako měla na Gimplu tu ruštinu, že jo. Takže
1: se domluvil.
2: Já se domluvím, no. A prostě tak najednou jako stojím, hele, abych to zkrátil, stojím prostě v nějakém pokoji a tam prostě leží bambiliony nějakých prostě cizích jako lidí, různě rozlámaných a mezi nima prostě vidím, že tam je ten Jirka, jo. Tak k němu jdu a říkám mu, ahoj, já jsem tdd. A on takhle na mě koukal, protože o tom nevěděl, že jo. Prostě teď jako, jo, ne, prostě tak to bylo takový zvláštní. Navíc prostě byl samozřejmě problém, že ten Jirka v důsledku toho zranění tak špatně mluvil, jako velmi špatně. Asi jako člověk prostě po mrtvici, takže to bylo jako těžký mu rozumět, když na to nebyl zvyklý. Hmm. A tenkrát tak jsme na sebe tak koukali, jsem si říkal, ty vole, tak já jsem letím takovou dálku a pak z toho nic nebude, jako, nebo tohle. A měl jsem jako spásný nápad, protože už byla tma. A já mu říkám, hele, tady je někde to moře, ne? A prostě říkám, co? Nevím, jako já nevím, já jsem nebyl venku. Říkám, počkej, jsi tady 3 neděle, ještě jsi nebyl venku? Ne. Říkám, tak ty vole, to je prostě příležitost. Takže jsem tam uplatil nějakého sanitáře a říkám mu, hele, druhý den, prostě zítra jako přijdu, mám tady objednanýho nějakého sanitáře, který nás hodí do dodávky a prostě povozí nás tady jako po Krymu. Bereš? No to bych rád, prostě víš. Takže takhle začala jako naše společná cesta, že jsme spolu strávili nějaký, nevím, byl jsem tam třeba 5 dní nebo jak dlouho a takhle jsme jako spolu jezdili prostě po tom Krymu a vlastně začali se jako na sebe zvykat.
1: A přirozeně spontánně navazovat.
2: Jo, prostě bylo to strašně, jako to bylo vlastně zajímavé. Já jsem se na ně začal zvykat, začal jsem jako zažívat takový ty první okamžiky. To jsou věci, které jako nevymažeš v té paměti, že jsem ho jednou vzal jako na tom vozíku, teď si musel dávat, on musel být ještě jako přivázaný na tom vozíku, protože to jeho poranění prostě bylo blbý v tom, že kdyby si najel na nějaký kamen nebo na něco a on by jako vystřelil, že by jako padal, tak on by šel rovnou na tu hlavu a nedokázal by si jako chránit. Takže ještě musel mít helmu takovou jako na hlavě ten Jirka. Jo. Ale to se všechno nějak jako zprocesovalo, takhle jedeme tím městečkem Saku, nebo nějak tak se to jmenovalo prostě. A teď jedeme a já si prostě do dneška pamatuju, jak jsme tam jeli přes nějakou ulici. Jo. A teď už jsme jako spolu vlastně začínali mít ten vztah, jako ten kontakt prostě a už to bylo jako takový, že už pro mě už nebyl cizí člověk a já už jako taky ne asi pro něj a já si jenom jako pamatuju, jak tam přecházely takový 2 kočičky jako přes silnici.
1: Kočičky chlupatý nebo kočičky
2: benesetní? Ale jestli byl chlupatý, to nevím, to jsem jako neskoumal. Jo, já už byl ženatý tu stačí. Dobu, ale byly prostě jako nějaký holky, takový jako ty jako hezký, mladý, to tam jako přecházelo. A teď na něj koukali a on ten Jirka prostě měl to jedno oko, on ho měl vlastně zavřený snad úplně, protože měl poraněný nerv, vlastně ten nerv oční, a on když měl otevřený obě oči, tak měl 2 vidění a to je špatný prostě. Takže on měl jako to a vlastně jako byl tam samozřejmě trošku, jako prostě ta mimika byla taková jako specifická a oni se mu začali smát. A já si prostě do dneška pamatuju, jak jsem jako úplně z nenávistí prostě na ně jako koukal, takže teda jako tohle chali jakam zmizeli. A jemu se takhle kutálela ta slza po tváři. A tam jsem si vlastně uvědomil, jak je to jako, jste v prdeli prostě tohle, jako, že to fakt jako nechceš, jo. Víš, takže takhle my jsme se dali jako dohromady s tím Mirkou, no a pak jsme se prostě vrátili. Už jenom vlastně cesta zpátky byla teda zážitek, protože asi málo kdo má tu zkušenost, co to znamená jako transportovat člověka na vozíku, který je vlastně jako těžce pohyblivý letadlem. Jo. A mám tam krásnou historku teda, ještě k tomu. Já jsem shodou okolností prostě byl na tom Krymu ve chvíli, kdy jsem vyhrál Czech Press Photo s nějakou sérií portrétů černobylských likvidátorů. A vraceli jsme se v sobotu, asi 11. listopadu, něco takového to bylo prostě. A zrovna ten den bylo jako vyhlášení, bylo předávání těch jako oficiálních cen, tenkrát to dělala ještě paní Mrázková jako na staroměstské radnici, a ona mi volá na ten Krym, jo. A teď prostě, vy jste vyhrál a budete tam, ne, v tu sobotu, teď máte tu hlavní cenu jako v tom, nebo jako v té kategorii prostě. A já říkám, no helejte, já jsem zrovna na Krymu, ale a v kolik přiletíte? A já říkám, no ale prostě máme přiletět asi ve 3, jo, nebo něco takového. No tak to je v pohodě, to prostě, my vám zaplatíme tágo, dojedete se domů převlíct a rovnou jako na tu staroměstskou radnici, to si musíte převzít, to jako nejde prostě, to je oficiální a tak. No a mně se do toho strašně nechtělo. Já to jako nemám rád, tyhle věci, ty oficiality, víš, prostě nebaví mě to. Nikdy jsem tu fotku nedělal jako kvůli těm jako cenám prostě. Samozřejmě, že mi to potěšilo, že jo, v tu dobu. Ale prostě to jedno, ale nechtělo se mi. A jak kdyby jsem to přivolal? Protože my jsme přiletěli jako nad Čechy, byli jsme někde nad Brnem. A to bylo prostě, jak kdyby si rozlil prostě tady mlíko. To byly brutální mlha po celých Čechách. Takže jsme doletěli do Prahy. Tady to jako ty kluci ukrajinský s tím letadlem zkusili dvakrát posadit. To se jim nepovedlo. Takže prostě tomu dali knedlík a frčeli jsme a skončili jsme v Budapešti. Protože docházelo palivo a jediný letiště, který bylo jako dostupný v tu chvíli, tak byla Budapešť. Takže my s tím Jirkou prostě, který už jako to chudák držel jako na poslední, že vlastně ten už potřeboval na záchod, že jo, a tak dále. Protože v letadle jako na vozíku prostě na záchod se jako moc nedostaneš, jo. A já jsem se jenom pamatuju, jak jsme přistáli v té Budapešti a teď mi volá ta paní Mrázková. No kde jste? Tam čeká to tágo a tak, jo. A říkal, já jsem v Budapešti. Co děláte v Budapešti? Říkám, no my jsme prostě přistáli tady. Takže to bylo jako takový hezký, no, že to takhle jako dopadlo veselé, víš, že jsme skončili prostě v Budapešti. Tam jsem zažil, jako co to znamená teda, když protože to bylo ukrajinské letadlo, my jsme přistáli jako v EU, ale oni neměli nějak jako povolení, nevím, jak je ta legislativa, prostě nás nechtěli pustit jako na záchod. Takže já tam říkám těm letuškám, hele, ale tohle je jako prostě chlapík, který potřebuje na záchod, jo. Jak to chceš jako udělat prostě? Tady to nejde. A přece tady nebude jako čůra do bažanta prostě před celým letadlem, ne? Nakonec prostě teda jako kapitán prostě tohleto, ono to nejde. Říkám, jakže to nejde prostě. Takže jsme se tam jako dohadovali a nakonec nás teda jako opravdu přijel prostě nějaký jako mikrobus a odvez nás na to letiště. Ale sranda samozřejmě byla, že když jsme nastupovali do toho letadla, tak přijela plošina, zvedla nás jako nahoru, protože jak byl na vozíku, že jo, tady nepřijela plošina prostě. Tady jsme ho jako museli snášet prostě toho 80-kilového chlapa. Prostě jsme snášeli po těch namrzlých schůdkách prostě dolů, jo. Takže to byly fakt takový jako...
1: A to je všechno obsaženo v tom...
2: To byl
1: v
2: začátek.
1: V tom díle, v tom dokumentu. Jako, no pak to pokračovalo.
2: Pak to pokračovalo a skončilo to vlastně. No a tímhle antré samozřejmě začnou vznikat jako vlastně ty vztahy. Takže já jsem vlastně potom měl jako... to říct, no, jako otevřený dveře kdykoliv vlastně k tomu Jirkovi, mohl jsem s ním jezdit jako všude možně na různý jako vyšetření, takže jsem prostě byl, já nevím, u operací a tak a vlastně pro mě bylo strašně důležitý, že vlastně jako jsem měl tu velkou důvěru jako i od té maminky, od Jirkovo maminky, to bylo a ségry vlastně od Petry, protože to vstoupíš prostě do života takhle rodiny nějaký, která je poznamenána jako hodně tragickou událostí, situací. A prostě tam je to fakt jako o důvěře, no. Takže já jsem tenkrát tomu Jirkovi jako řekl, hele, já prostě ti slibuju. Já jako jediný, co ti na to můžu dát, je moje slovo, že ty fotky nikdy jako nedám nikam ven, aniž bychom se jako o tom nebavili.
1: Nebavili. Nedomluvili.
2: Takže prostě byly tady nějaký tendence, jako že prostě třeba se ozývaly nějaký média, že by to chtěli koupit jako něco a tohle to prostě a nedali jsme jim to, jo.
1: Počkej. Ty jsi udělal tenhle, říkejme tomu dokument nebo svědectví.
2: Hmm. No, dokument, možná lepší to byl to dokument.
1: A vyšlo to jako dělal si rozhovory psaný a tady ta forma, tady ten tvar někde vyšel v nějakém časáku nebo v nějaký knížce? Nebo...
2: Ono to potom vyhrálo to v, tyva, tak nevím, hele, 2019 nebo něco takového, tak to bylo, tak to získalo jako druhou cenu na Čepres Foto, takže pak to bylo jako velmi publikovaný všude možně.
1: A v jakých médiích, kde se člověk může, kde si to může já jsem neměl, prohlídnout, přečíst?
2: Hele, já jsem neměl
1: teďka,
2: jako,
1: dneska.
2: Dneska už asi prostě, no, tak už budeš jako hledat, tak to někde najdeš, ale v nějaký jako ucelený formě z mý strany jsme se k tomu vlastně už jako potom nedostali, přestože těch materiálů bylo hrozně moc, ale prostě... To nějak nemělo být, jo. Takže jako tenhle ten soubor vlastně já jsem ukončil jakoby fotograficky, jo. Prostě ty další už jsem dělal i textově.
1: Tady ten bez textu.
2: No, ale zase on byl jako publikovaný, že to prostě bylo v různých soutěžích třeba po světě. Myslím, že se to umístilo i na NPPA, což je National Press Photography Association, to je americká asociace profesionálních jako novinářských fotografů, takže a je tam jako hodně renomovaná, takže se to dostalo jako i do těch států, jo, a vždycky samozřejmě s nějakým jako velkým průvodním textem a tak, jo. Vyselo to, já jsem vlastně v tu dobu ještě studoval Institut tvůrčí fotografie v Opavě, tam to jako získalo prostě, že to byla nejlepší bakalářská cena, jako práce vlastně toho ročníku, takže vlastně ono jako to ITF se s tím hodně jako zaobíralo a bylo to, vyselo to na fotokyně a tak prostě, takže...
1: Já bych informací, že to takhle sune éterem, že už nikdo neví nic v podstatě a to by byla škoda. Pustíme si písničku, kterou se vybral Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.
2: Jo.
1: A než si ji pustíme, tady ty informace, kdyby o tobě někdo chtěl vědět víc, o tvý práci vědět víc, jaký web, nebo Petr co Toman, se
2: PetrToman.eu. Ono existuje ještě jeden PetrToman.cz, ale to nejsem já, to je sportovní fotograf, tak to ne.
1: Dobře, Petr Toman dohromady, přátelé, PetrToman.eu.
2: Ano, a tam je tenhle ten dokument o tom Jirkovi.
1: No, takže pokud vás to zajímá, a věřím, že mnohý z vás určitě, tak PetrToman.eu a tam se můžete doklikat do dalších sfér Petrovy práce. Cats in the Cradle.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Toman vyprávěl velice zajímavý příběh, no zajímavý, spíš tragický, smutný, ale takový je život o veteránovi z afgánské válce, z afgánské války, nebo ve z války v Afganistánu, abych to řekl přesně, o Jirkovi, který už je v tom nebi hrdinů, dá se říct, když to takhle můžeme pojmenovat. Ještě jeden příběh tvoříš, a nebo už si dotvořil, ale o tom přijde, nebo na to přijde řeč později. Teď trošku odlehčíme, prosím tě, jo?
2: Jo,
1: tvoje ceny, protože Czech Press Photo si ve své kategorii vyhrál jednou, já myslím, že i dvakrát, víckrát, ne? Nebo jenom jednou?
2: Ne, to víckrát, já ani nevím, ale upřímně řečeno. Je to, mám to na webu, ale nevím. Fakt ale, ti nepovím, jako bylo
1: jednou,
2: to...
1: Jo.
2: Ne, víckrát.
1: Víckrát, jako, no, tak vidíš, no.
2: Bylo to, já nevím, co, 4-5krát, tak to bylo jako Czech Press Photo, pak už jsem to přestal, už jako tu soutěž... Prostě už se jako tam nepotřebuju toho účastnit, a nebo už jako vlastně se snažím, nebo nevidím jako velkou motivaci prostě ty soutěže. Pro mě byly důležitý jiný soutěže, kde se jako podařilo něco získat.
1: A o jedný chceš mluvit, která, no, říkal jsi, že je to taková jako olympiáda, co se týče, jo, hele, ocenění mám... za fotku.
2: A nejde ani tak jako o moje ego, prostě samozřejmě, že mě to potěšilo, to bylo jako pochopitelně fajn. Ale vlastně měl jsem radost, dlouho jsem se zabýval dokumentem o českých, nebo o politických vězních 50. leta, který skončili na Uranu. Máme tam nějakou jako rodinnou historii v tomhle tom, takže asi možná díky tomu mě to jako zajímalo. Prostě objížděl jsem ty lidi, dělali jsme rozhovory, že to už byli jako staří lidé a tak, jo. A jezdili jsme i po těch bývalých jako lágrech, který tady kde byly v Jáchymově a lágr Vojna u Příbramy. A tam právě byl strašně zajímavý člověk, prostě František Zahrádka. To byl vlastně chlápek, který dostal snad v 15 letech, snad dostal jako člověče si trest smrti jako původně, nebo něco takového. No úplně jako absurdní to bylo.
1: 15
2: jako,
1: letech.
2: No něco takového, jako, ale zase jako nechci už, já už se taky moc nepamatuju. Prostě ta historie se samozřejmě nechá dohledat, takže se omlouvám, jako jestli fabuluju. Ve velmi mladém věku dostal snad jako doživotí nebo trest smrti původně za to, že převáděl, že pomáhal převádět na Šumavě. Jakožto scout znal prostě někde, jestli to byla Modrava nebo Borovka, nebo něco takového, tak tam jako pomáhal, dostali se do léčky, prostě samozřejmě, že jako zabásli a tak dále. Takže oni mu to nakonec nějak jako zkrátili na doživotí, nakonec si odseděl asi 12 let nebo 15 let si odseděl jako na Uranu v tom mladém životě, věku. A co bylo hrozně zajímavé, tak on vlastně jako, když jako vylez z toho vězení, tak on tam jako zůstal prostě na tom Příbramsku. A ta Příbram byla prostě plná těch bachařů, že jo. Tam byly všechny ty lágry, tam jako toho bylo hodně prostě. A on s ním jako celý život bojoval. Hele, a František Zahrádka byl prostě malej pán, vzrůstem prostě byl jako malej. Ale ty vole, jako prostě od toho bys nechtěl dostat facku ani náhodou. To byl prostě člověk, který ho nebylo možné zlomit. A oni se furt snažili, jako ty komouši, ho prostě zlomit a on se nedal. A to bylo na něm jako úžasný. Takže dneska, když pojedeš do Příbramy, tak vlastně je tam, že jo, muzeum třetího odboje, nebo ta expozice jako Uranu a tak dále, tak za tím všem jako stojí právě František Zahrádka. Stojí za tím, že tam zůstal vlastně jediný v Evropě dochovaný lágr komunistický, co byl, že jo, to je Tábor Vojna. Skvělý místo, skvělé je to tam udělaný a tak.
1: No počkej, a já jsem skvělé tam, místo.
2: No jakože to je fakt jako autentický, autentický, že když tam přijdeš takhle, prostě, tak to není to úplně jako komerční takový nějaký jako srágora, prostě fakt to tam, nebo aspoň na mě to tak jako působilo, protože já jsem tam jezdil jako hodně na večer různě, jo, tak prostě až když znáš tu historii, tak jako to bylo takový silný. No a to je jedno a já jsem ho tam prostě potom několikrát jsem ho fotil a jednou prostě to fakt jako vyšlo, on třeba přišel nádherně oblečený, prostě, že byl takovou jako bundičku, prostě už byl starý pán, že už byl, já nevím, kolem 80 asi, něco takového. A vlastně fotili jsme v celé, jako kde bylo jako na samotce, tak a vyšlo jako světlo, prostě všechno jako dopadlo dobře, jo. No a tu fotku já jsem tenkrát poslal, dostala se jako na Czech Press foto a tak, ale to není jako důležitý. A vlastně pro mě bylo jako ta satisfakce, že ten příběh toho českého politického vězně tak získal třetí cenu v portrétech na Picture of the Year International, což je vlastně taková jako obdoba olympiády v té novinářské fotografii, protože to je nejstarší fotožurnalistická soutěž na světě. To byla, myslím, 1947, jakože...
1: Je to obdoba Pulitzerovy ceny za novinařinu, dá se to takhle srovnat?
2: Netroufám si to takhle jako porovnávat, jo. A vlastně vysel jako ten příběh, nejde jako o tu fotku, ale vlastně ten, rozumíš, že jako dostaneš ten příběh prostě toho českého politického vězně, prostě dostaneš ty vole jako do takhle, prostě do takový jako prestižní věci a veselo to jako v Muzeu moderního fotografického umění, tyhle v San Diego nebo něco takového.
1: Hele, Peťo, to se chci zeptat, k té fotce.
2: No.
1: Ty lidi v té Americe třetí místo vyhodnotili. Hodnotěj to...
2: Profíci.
1: Jako, no, jo, to já vím. Ale hodnotěj to podle parametru jenom té fotografie, nebo znají i ten příběh a tu historii toho člověka?
2: Ty příběh k tomu samozřejmě jako přikládáš a tam strašně záleží prostě co s tím, jak ho dokážeš prostě popsat, jak ho dokážeš vytěžit.
1: Prezentovat zkrátka.
2: Určitě, no jasně prostě. Takže, ale ona jako je pravda, že ta fotka prostě dopadla dobře a bylo to jako super. Jediný, co mě mrzí, tak já jsem jí tenkrát vytisk a vlastně jsem jí jako tomu Františkovi vez. Ale prostě jsem z nějakého důvodu si počasí, nevím, jako, tak jsem minul tu Příbram, my máme kus od Příbramy chalupu, takže jsem se tam dostal prostě až třeba, nevím, měsíc poté a přijel jsem vlastně a on tam jako nebyl, tak já jsem jí tam nechal prostě jako pro něj, že to takhle jako dopadlo, že prostě s toho mám radost a že jako mu to věnuju a že jako děkuju za to. No a on už jí, myslím, že jí nikdy neviděl, že jako zemřel mezi tím.
1: To no toho jsem se právě obával.
2: Hele, naprostá většina lidí, který jsem já jako fotil poslední dobou, tak jako už jsou mrtví, no.
1: Prosím tě, mě nefoť.
2: Ne, takhle jo. To není. Je to tím, že já mám teda to, pardon, že mám to privilegium, že vlastně spolupracuju s Cenou paměti národa Postbellum a vlastně můžu každý rok vlastně fotím laureáty Ceny paměti národa, která se pak předává v Národním divadle a jsou to lidi z druhého, ze třetího odboje, ale to jsou vlastně lidi jako 85-90+, jako, takže většina z těch lidí prostě už jako samozřejmě nežije a je to vlastně, to je jako, já se celý rok těším jako na to, že prostě budu dělat 4 portréty těchto lidí, protože za nima musíš jezdit jako Čechy, Slovensko. A jsou to lidi, kteří přežili prostě koncentrák, viděli Mengeleho, zažili tu rozřazovačku prostě, že jako jedna doprava a byly dvě sestry a prostě ty jdeš doprava, ty jdeš doleva, jo, a takový, víš, a pak prostě s těma lidma sedíš, tak to bylo, to je fakt jako privilegium, prostě musím říct pro mě. No, akorát, že prostě bohužel, jak jsou samozřejmě jako velmi starý, tak to tak jako dopadá, no prostě to je život.
1: Tak jasně, no. Život je odtud potud, co se budeme povídat. Teď Sára mi ukázala tu fotku tvojí, vítěznou nebo třetí místo v té světové olympiádě.
2: Není
1: to vůbec fuk, je to nádherná fotka.
2: Ne, jakože to je třetí místo, pro mě vůbec neznamená nic, je mi to úplně jedno, jako jestli první, třetí, prostě víš, jakože...
1: Mě by bylo líto, že to neviděl tu fotku, no ten pan.
2: No, jde o to, že to je vlastně jako, je to prostě v soutěži jenom jako profesionálních novinářských fotografů z celého světa, tam je, nevím, na každém asi 4,5 tisíce jako lidí z celého světa, tak to je prostě jako dobrý, jo, víš, jakože to tě těší, jo, ale prostě to důležitý, že do prdele ten příběh jako si dostal. A bylo to v době, kdy vlastně, se tady zase začínaly jako ty levicový proudy začínat jako dostávat zpátky jako...
1: Jasně.
2: Do fungování a ovlivňování všeho možného, víš. No, takže mě to jako tak...
1: Mě to povídej, já to říkám furt, už jsem skoro z toho unavený, ale nedám se prostě. Neustále si připomínat nácky a komouše je třeba, protože to je největší zlo. A náckové a komouše jedno jest, to je můj názor, tak neustále to připomínat. Faith No More si vybral a skladbu Evidence.
2: Evidence.
1: Jdem do ní.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Vidíte, jak to letí, je 22 hodin a 3 minuty. Mým hostem je Petr Toman, fotograf. Jak já furt si nemůžu na to sousloví dokumentární fotograf, nebo...
4: No, dobrý, nech to takhle.
3: To je takhle? Jo, nebo jak se tomu říká oficiálně?
4: Nijak, prostě, takhle to vech a je dobrá. To fotograf. Prostě,
3: žurnalista a tak dále. To. Ještě, co si tady povídáme, tak mám mraky příběhů, teda. Některý, teda musím říct, že převážná většina, bohužel, jsou dost smutný příběhy. I k tomu se ještě dostanem, ale je tady jeden takový světlej okamžik. Světýlko, jak se říká, na konci tunelu, jeho nezdary, když ve škole musel absolvovat fotografii aktu, to mě velice zaujalo. Já jsem si úplně poskočil, no prostě Van Halen jump.

0: Marková spovědnice.
1: Petr Toman, mým dnešním hostem v Rokový spovědnice, žurnalista, fotograf. Teď tady vypráví spoustu příběhů, přátelé, to by bylo taky opravdu na několik spovědnic za sebou. Petr byl na Ukrajině v Černobylu, kde fotil ty lidi v první linii, kteří likvidovali ty škody nebo tu šílenou katastrofu jadernou v černobylské jaderné elektrárně. Na druhou stranu vypráví, jak byl 30 kilometrů od ruských hranic v Charkově ve vojenské nemocnici, kde byla, teď to řeknu dost blbě možná, ale pestrá paleta zraněných od malých dětí až po vojáky v té vojenské nemocnici, asi spíš ty vojáci, ale byl se i v nemocnici, kde to bylo všechno pohromadě. A já se tě ptám teď jednou otázkou, dá se to, nebudu mluvit o fyzické újmě, když na tebe spadne nějaký granát, ale, a nechci se tomu smát teda, jo, ale já nevím, jako plakat tady nemá cenu asi.
2: Ne, ale směj se, ale jako dá se, to je v pořádku úplně.
1: Dá se to přežít psychicky, když tohle zažiješ takovýhle chvíle? Já vím, že máš humornou historku, že tě vedli tou charkovskou vojenskou nemocnicí tam, aby ses tam vůbec dostal, abys mohl udělat nějakou reportáž, tak tě převlíkli za doktora, a aby ses tam vůbec dostal, protože přísně chráněná oblast, nebo střežená, ale no, lépe řečená nemocnice. Vojenská nemocnice, že se dostal k nějakému popálenému vojákovi, který vypadal velice zuboženě a ještě na tebe zapomněli.
2: Protože, zapomněli tam na mě, no.
1: No, tak v tomhletom prostředí, ale já chci o tom obecně, ne? Jo. Teď snad konkrétně, ale obecně říct, jak se to dá přežít, jak chápeš ty lidi, a ty jsi říkal, že jsi tam potkal hrozně zajímavý lidi.
2: Hle, Dane, dá se to přežít tak, že musíš porozumět tomu, kdo vlastně seš ty. To znamená, že já jsem jako pochopil, že nejsem jako mentálně nastavený na to běhat někde v zákopech a být jako v té první bojové linii. Prostě to není moje prostředí. Tam máme tady jako jiný střelce, třeba v Čechách, jako fotografy, který jsou fakt jako špičkový, velký respekt, jako dokázali prostě se dostat hodně vysoko, jako v renomé. Samozřejmě se to na ně jako nějaký prostě následky to vždycky
1: má,
2: prostě, určitě jasně, že jo. Jo. A já jsem prostě zjistil, že tohle není jako můj battlefield, jakože ne. A ona ale válka má, jako je jedna frontová linie, tam, že jo, padají ty rachejtle a ty mrtví a tohle, ale pak máš ještě jako tu další linii, která je třeba 50 kilometrů, 100 kilometrů jako za tímhle s tím. A to bylo vlastně jako území, kde jsem se pohyboval já, vlastně, který mě jako přišlo daleko zajímavější pro mě. Jako. Dal jsem se tam, nebo měl jsem tu výhodu, že já jsem spolupracoval s psychologama, jako tamnějšíma. Shodou okolností prostě dneska ta psycholožka, i díky tomu, jako, že jsme se znali, tak vlastně jako utekla před válkou a dostali jsme ji sem jako do Čech a shodou okolností dneska má Světlana narozeniny, takže třeba nás poslouchá, tak všechno nejlepší. Jsem strašně jako šťastný, že vlastně je tady v bezpečí, že tady jako s dětma, který tady dostali vlastně jako další šanci, prostě studiou Karlovku a je to jako super, jo, prostě tohle. A k té otázce, takže já jsem jako pochopil, kde je ten můj rajon a v tu chvíli vlastně si myslím, že jsi jako do určitý míry chráněnej, protože nejdeš proti svýmu stresu, protože vlastně jako ti to nějak, tě to vlastně zajímá prostě ty věci. Takže já jsem se pohyboval jako spíš prostě uprchlický tábory, samozřejmě nějaký jako špatné věci, prostě márnice a takovéhle věci, tam jako se běžně nechceš prostě jako dostat, ale když máš jako důvod k tomuhle, víš, jako že to souvisí prostě s tím tvým jakoby úkolem, který tam seš, a ten úkol vlastně důležitý je ještě zmínit, že já jsem tam jezdil jako sám za sebe. Já jsem tam nejezdil za žádný časopis, nic takovýho. Takže já jsem si hledal jako ty svoje témata a já jsem se vlastně nechal vést jako sám sebou v tomhle tom. Jo. A tím, že nejseš jako nucený vlastně od někoho dělat něco prostě třeba proti svý srsti, tak si myslím, že jako tohle je věc, která tě jako dokáže chránit. Jo. A pak určitě v té fotce, asi to bude podobný v kameře, tak tě prostě chrání ten, když vidíš něco špatného, ale díváš se na to jako přes ten hledáček. tak jako je to, to chrání. Něco jiného je prostě, když tam jako půjdeš ty, jo, a nebudeš mít prostě ten foťák. A teď to vnímáš jako více smyslama, prostě, jo, tam je, já nevím, mrtvý tělo nebo něco takového. A přes ten foťák, to si myslím, že jako si většina kolegů prostě
1: takže potvrdí. Ten objektiv je jakýsi ochranný sklo?
2: Je to filtr, je to, já jsem nad tím nedávno přemýšlel, myslím si, že to je tím, že máš jako zúžený vnímání v tu chvíli. Že prostě je to jako když prostě to budeš, já nevím, budeš akrobatický pilot jako, a hodně to utáhneš a teď se ti začne odkrvovat jako ta hlava a vlastně se ti začne jako zužovat vlastně to zorný pole a ty vnímáš jenom ten tunel a tak si myslím, že vlastně ten foťák možná v tomhle tom funguje podobně. Že ty se díváš jenom na nějakou výseč té reality.
1: Mluvil jsi s nějakým kameramanem, fotografem, kolegou, jestli to má takhle stejně nebo je to jen tvůj pocit?
2: Ale myslím, že, jako, že tohle to jsou i jako, asi, že to budou, jako, že kdyby se někde hledala nějaká studie, tak na to možná jako, existují nějaké studie. Myslím si, že takhle jako to většina lidí prostě by jako mluvila podobně. Jak moc to skutečně jako mají zažitý nebo nemají, jak moc prostě to říkají, jenom že to je třeba jako trend nebo nějaký klišé, to netuším. Prostě tohle jako bude moje zkušenost. Spíš jako jsem se zabýval, chtěl jsem dělat vlastně jako takovou, jako ne studii, ale prostě nějaký text vlastně o jako takzvaný PTSD, to znamená jako traumatický, posttraumatický stresový syndrom právě jako fotografů, anebo kameramanů, prostě lidí, kteří jezdí do války a dokumentují to a byl jsem odmítnutý ve většině případů. Jo, protože ty lidi si samozřejmě prostě, když jsou tam jako hodně tomu jako vystavený ty expozici.
1: Tak o tom nechtějí dál mluvit.
2: No, oni
1: nechtějí
2: prostě
1: to rozebírat.
2: Nechtějí to rozebírat, prostě přiváží si to domů. Jako ovlivňuje to život prostě jednoznačně.
1: Ty jsi taky přivez domů zajímavý pocity, to určitě o tom ještě budeme mluvit, protože čas ještě máme. Teď ovšem další tvoje pecka. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: Petře, prosím tě, ty jsi dělal školu na FAMU fotografii nebo kde?
2: Ne, Institut fotografie ITF takzvaný.
1: Jo, ITF. A krom té dokumentární fotografie jste měli více oddílů předmětů.
2: No, klasický fotografický vzdělání. No,
1: ano, vlastně. Klasický, takže všeobecně, jo. Všeobecné vzdělání fotografické, ano, jako je Gimple, že jo, všeobecné
2: vlastně,
1: vzdělání, tak. Takže jsi musel fotit i nahý holky. Jo. Teda říká se tomu, přátelé, akty, jo. Jako vznešeně, kultivovaně, jo. Jako normálně fotografové se říkají, fotím nahý buchty, no, ale tak, a to ti nešlo, proč ti to nešlo, prosím tě?
2: Ty a Dané, prostě nevím. Nevím, fakt neumím ti na to odpovědět, neumím to. Nejde mi to.
1: Bojoval
2: jsem s tím, prostě profesor Mára mě to jako vracel a vypadalo to, že mě jako vyrazí, že od té zkoušky úplně prostě nakonec jsem to nějak teda jako ošulil, ale prostě mě to nejde, hele. Mě jako, když mě pošleš třeba, nevím, krematorium, márnice, prostě tak jako to mi nevadí. Ale na holku si nedokážu vyfotit, ty vole.
1: Protože se stydíš?
2: Ne, to není, hele, není to ani jako o studiu, jo. Není to ani o tom, že bych jako neměl, že bych byl nějaký, já nevím, konzervativní příliš, jo, nebo něco takového, vůbec, prostě nemám problém s nahotou, ale prostě to neumím.
1: Zkusíme na to přijít, tak první, co může někoho napadnout, on bude možná jinda, jako jinam to.
2: Tak mám tři děti.
1: Ale máš tři děti jako a krásnou, křehkou ženu.
2: Moravačku. Tak
1: která s tebou bude jednou lítat jako s bušpilotem, druhý bušpilot. Jo, dejme tomu.
2: Ona umí líp anglicky, tak to dává smysl. No.
1: Že jo, vy? Mm-hmm. No. Tak, tady tu příčinu vyloučíme, jo?
2: Jo, jo.
1: Stud jsme vyloučili. Jo, že to? Jo, jseš chlap jsem... jako hora, tyhle.
2: Hele, nevím, prostě. Ale... To tam je někde nějak jako...
1: Jestli ty nejseš uchyl, to je ještě další třetí možnost.
2: Nevím,
1: tak, to
2: no,
1: taky ne. Jako... jako víš, že to...
2: Hele, možný to je, já nevím, prostě, no, jako nemám jako, a asi nevím, jestli
1: jako,
2: to
1: jako... A neumíš nasvítit ty holky, nebo co?
2: Ne, já jakoby nerozumím tomu, co mám vlastně jako udělat, jo, prostě, já se dívám jako na to, jako na tu krásu, prostě, pochopitelně, ale no. Prostě, jakoby, jako, ty vole, já nevím, jak to říct, no. Prostě mě to nejde a tím pádem jako si říkám, hele, já už jsem starý pes, jako, že už to jako nepotřebuji nikomu dokazovat. Jsou tady jako skvělí fotografové a fotografky pochopitelně, který jako dělají prostě špičkový, umí jako udělat tělo tak, že je to jako opravdu fantastický prostě. A nejde o nahotu jako takovou prostě, to můžou být jenom detaily.
1: Jde o tu linii, ano, jasně.
2: Jde o linii prostě a tak dále prostě, to všechno jako, ale prostě já to neumím. No,
1: protože,
2: tak
1: okay, mám technickou, jo?
2: Jo.
1: A chodíš ještě na nějaký doučování z těch aktivů?
2: Ne, prostě mám normálně vysokoškolský diplom jako v pohodě, takže jsem to nějak
1: zvládl. Ty bys si chtěl udělat nějaký doktorantský jako ještě model, jo? Takovej. Ve mně tam se bylo, já ti to ukážu.
2: Tady máš strašnou spoustu jako fakt střelců prostě, který se v tom jako, který prostě třeba nemají i to vzdělání a stejně to dělají jako daleko, dělají to jako dobře a jsou oslavovaní různě herci některý prostě, takže prostě někomu to jde a někomu to jako nejde, no. Zas, kolikrát já jsem ale zažil prostě spíš jako obráceně, že prostě kolikrát třeba jsem jako měl reakci, ty vole, jak to můžeš fotit, jako to, co fotíš. A říkám, že já jako nedělám nic.
1: Tedy
2: prostě.
1: To, co fotíš, skutečně.
2: No, ale jako já prostě fakt jako se nezabývám, jako abych tam měl jako opravdu nějaký jako hodně špatný věci, jo. Jako vizuálně eklhaft, něco prostě, to jako není, jak jsme se o tom bavili, jo. Prostě, že tadyhle příběh, jako těžký příběh, jako nějaký lidský osud, mě to nedělá problém. Ale prostě bylo zajímavý, že jako lidi, na to i spolužáci prostě a tak, jo, jako lidi fakt z toho oboru, tak reagovali prostě, říkali, jak to můžeš dělat, prostě, já bych to nezvládl. A říkám, já zase nezvládnu jako vyfotit prostě nahou ženskou nebo nahou chlapa. No. Víš, jakože o tom je ta fotografie. Každý, když to chceš dělat fakt dobře, tak prostě v první řadě musíš porozumět jako sám sobě a vědět, jako kde jsou jako nějaký tvoje limity a prostě co jo a co ne.
1: Mm-hmm.
2: Není to, prostě to je jakoby moje prostě celožit, nebo moje, jako ta profesní filozofie je taková, že fotografie není o tom, koho fotíš, ta je o tobě, jako o tom fotografovi. To je jako hodně důležitý.
1: No ono, v podstatě člověče je to stejný, jak v té muzice.
2: Určitě.
1: Když chceš napsat písničku, nebo když ji chceš napsat pravdivě, tak. Jo, když chceš napsat hit, který nějaký, nějakou srágoru, která se o to líp prosadí potom médiích, že jo? Protože je to tak blbý, že se to líbí většině lidem. Tak když chceš napsat opravdu pecku, protože vždycky píšeš pecku, no tak tady seš fotok, a ono je to stejný. Já když chci napsat pecku,
2: a řekneš tak si jako, píšu, ty si řekneš prostě tak a dneska napíšu pecku.
1: Ne, tak to takhle to nefunguje.
2: Prostě se snažíš.
1: Přesně, přesně.
2: Snažíš se.
1: No, jo. Prostě když, to ti musí napadnout. Mm-hmm. A vždycky, když já teda, nevím jak ostatní, když píšeš píseň, protože si píšeš muziku i text, tak musí být o tobě. Nebo o nějakém zážitku. Musí to být tvůj, ne příběh ani snad, ale pocit. Aspoň tak.
2: Jo.
1: Takže ti naprosto rozumím.
2: Tady je to, tady je jako, ale kolikrát, když jako edituju třeba jako cizí práce, tak prostě z toho vlastně vidíš, jako jak se ten fotograf cítil. Jestli jako mu to sedí, nesedí, prostě, jo, je to, a já třeba jako vždycky bojuju, prostě, vždycky, každý fotce, jako, která jako pro mě má nějakou, jako skutečně má mít jako hodnotu, to jsme, jak jsme se bavili o těch laureáty Ceny paměti národa, tak prostě to je pro mě jako takový, tam já chci udělat to nejlepší, co můžu, ale vždycky s tím strašně bojuju.
1: Mm-hmm.
2: Prostě se jako necítím, jsem nervózní, jsi spocený, prostě je to všechno jako na hovno, jo. A ty vlastně se potřebuješ prostě nejdřív jako uklidnit.
1: Čoče,
2: až potom teprve jako to může začít jako se rozehrávat takový ty nitky někde jako v pozadí. Jo, já mám teda, že mám jako pravidlo, že nikdy nespěchám. Prostě. Protože když začneš spěchat, tak prostě přehlídneš něco důležitýho.
1: Tak já tam trošku.
2: Tak,
1: ty se potíš, když to dílo doděláváš, tu fotografii, když ho vytváříš v té chvíli. No. Já se potím základně před dílem, zásadně před dílem, jo. Já se probudím spocenej hrůzou a v tu chvíli mě napadne ta píseň, jo.
2: Jo.
1: Respektive ona mě napadne v tom jaksi polobdění, já se spotím a pak ji napíšu a už jsem suchej.
2: Tak to je dobrý, jo.
1: To je jedna věc. A ještě další věc, která mě zaujala, jak s těma ty akty, jak ti nějak nejdou. Člověče, já napíšu pecku a na jí holce s fleku. To je...
2: No, seš kohout, no, tak no, rozumíš. No, jako, ty už to máš prostě jako determinovaný tím příjmením, jo?
1: No,
2: prostě.
1: Příjmením a tím nojem, že jo, tam je vždycky víc těch slepit. A to je jedno, to nebudeme rozebírat. Já mám ještě, pustíme si další pecku, kterou jsem vybral, pecku 97.9.
2: Smashing Pumpkins.
1: The Smashing Pumpkins a pak mám ten... jak jsi vyprávěl, ten přechod z toho pekelného prostředí, když to jako přeženu přes civilizaci zpátky domů až ke kočárku, jo? Teď všichni tápou, nevědějí, o co jde, ale on vám to Petr Sekulenko vysvětlí.

naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Spovědnice na Rádiu B.
1: Petře, ty jsi fotil i v Černobylu. Už jsi zmiňoval, nebo já jsem trošku zmínil, možná ne úplně přesně, že jsi fotil lidi, kteří tehdy u toho byli a kteří likvidovali ty první následky. To znamená, nevěděli vůbec, do čeho jdou a šli tam přesto, že byli donuceni a nebo dobrovolně. Mluvil jsi s nima? No asi jo, když jsi je fotil. A kdy jsi tam vlastně byl v tom Černobylu? Kdy jsi ty lidi fotil?
2: Ty jo, já jsem začal asi 2010.
1: Jo.
2: Asi. Něco takového to bylo. No, protože 2011, myslím, 2011 jsem potom měl jako tu cenu. Jako právě za portréty laureátů, teda likvidátorů. Takže nějak asi 2010, no. Ale jo, hele, tak já jsem se samozřejmě prostě jako každej, že jo. Jako, on to byl nějaký můj sen takovej, prostě dlouhodobej, se jako tam podívat do těch oblastí a tak. A měl jsem to velký štěstí, že já jsem se tam podíval tenkrát s Antonínem Kratochvílem. Antonín Kratochvíl je prostě to je jako ikona světové fotografie. A my jsme prostě spolu měli teda nějak jako, že jsme jako spolupracovali, byl potom mým mentorem taky a to bylo jako skvělý prostě, protože pod jeho vedením se pohybovat jako v této oblasti bylo prostě něco, jako to bylo jako takový transformační zážitek jako pro mě. Jo. Blbý bylo teda, že jsem strašně načichnul tím Tondou, takže potom jsem prostě všechno fotil jako přes sklo, víš, takový jako prostě se snažíš o to výtvar, no a začal jsem nosit ten šátek prostě jako do svý volny, jo, a fotil jsem jako šikmej horizont prostě a strašně dlouho jsem se toho pak zbavoval.
1: Ale z toho se nic neděli, já jsem chtěl, taky jsem kdysi zkoušel skládat písničky jako John Lennon, že jo, a
2: zkrachoval jsem. A podařilo se ti to, ne?
1: No, vůbec ne. Ale tobě určitě,
2: já si myslím, že jediný rozdíl mezi mnou a Antonínem, samozřejmě si dělám jako prdel z toho, jo, takže on umí fotit ty holky, jo. On je jako fakt teda dobrý v tomhle.
1: Já jsem věděl, že když zaseju se mě opravdu fotografií aktu, že se to ujme.
2: V tomhle, jako v tomhle toník prostě má fakt jako navrchnout.
1: No, ale pojďme k tomu.
2: A jasně, prostě. No. A pak jsem tam jako začal, tak to byl takový antré do toho, no a pak jsem tam začal jezdit sám, že jsem si udělal nějaký svý kontakty a jezdil jsem tam prostě jako několik let a už mě jako nezajímalo zase tolik, jako co se odehrává v té zóně. Jo, tam je, že jo, prostě...
1: Pripyat.
2: No, jasně, byl jsem tam několikrát, ale vlastně to mě jako moc nebavilo. Mě bavili jako ty lidi a nebavili mě ani jako moc ty jako babičky, které tam ještě různě jako žijou v té zóně, byť jako v hrozných podmínkách a tak, ale prostě tohle, jako to, nebylo to úplně ono. A já jsem se dostal jako mezi, začali mě zajímat právě jako ty bývalí likvidátoři. Ten tvůj dotaz, jako jestli to byli likvidátoři, kteří byli hned jako u toho, když se to stalo, no tak ono jich moc nežije, že jo? Takže to nebyli. Přesně. Ale mluvil jsem s lidmi, kteří dostali jako obrovské expozice, protože tam se nacházeli, jako nelikvidovali přímo, že by tam jako byli hasiči, hasili, ty už jako nejsou, ale byli to lidi, kteří třeba měli jako tu noc, kdy se to stalo, tak měli tam jako nějakou službu, někde tam něco dělali, natírali a pak se vlastně jako vraceli kolem toho, prostě překračovali tam něco, nějaký jako šedivý, protože to bylo v noci, že jo, nějaký šedivý, jako divný kameny, prostě, což byl samozřejmě ten grafit jako z toho prostě, takže dostali, bylo jim ty, nevím, prostě 20 let jako a dostali prostě obrovský dozy, takže pak už jako po zbytek života nic nedělali, prostě byli furt jenom nějaký sanatoria a tak. A s těma lidma vlastně já jsem se prostě potom jako mezi nějak já jsem se dostal a vlastně několik let jako jsem s nima strávil a to bylo jako ty lidi si našel vlastně všude. Jo, že to nebylo o tom jako že to jsou lidi, kteří žijou kolem té zóny, ne, prostě spousta jich bylo v Kyjevě i na Krymu a tak prostě a dlouho trvalo, a to bylo jako zajímavé, takový ty psychologické aspekty toho, že vlastně oni vlastně neví, jako co bude ráno.
1: Jestli jo. Se ho dožijou.
2: Jestli se ho co bude, až se prostě ráno vstanou prostě. Protože najednou můžou zjistit, že někde začalo něco jako bolet a ono to bude jako důsledek prostě toho, že jako dostali nějakou expozici a že se to prostě přihlásilo. Že si to jako začíná vybírat svůj daň. Takže to bylo vlastně, taky se říká, že vlastně největší množství, nebo většinu obětí, který jako zabila ta havárie, tak byly lidi jako v důsledku stresu.
1: Jo, to je zajímavé.
2: V důsledku stresu prostě, protože ta přímá expozice, tak to byly desítky lidí. Jo, prostě. Ale ten zbytek, prostě, to už se baví jako o stovkách tisíc, prostě, který prostě měli jako úplně rozložený ten život díky tomu, že vlastně furt jako čekali. A já jsem tomu jako moc nerozuměl do té doby, než mě začali brát mezi sebe. A bydlel jsem jako u nich, jo, prostě mám do dneška jako velmi dobrý přátelé. To jsou že lidi, já nevím, dneska už jim jako přes 60. A nechtěli
1: neříkej o tom mluvit. Neříkej přes 60, že jsou to starce, nebo se urazím.
2: To jsem neřekl, že jsou starce.
1: No.
2: A jako dlouho trvalo, než jako fakt roky, jo, než prostě to začali, jako začali vlastně to brát vážně. Tenkrát jsem měl jako iniciační rituál, že prostě mě jako ten jako Ivan potom říká, hele, přijď tadyhle k jezeru. Já jsem přišel k jezeru v Kyjevě, tak nějaký rybník tam prostě a tohle, a on, tak já ti to dneska všechno jako povím. Jo, a to jsme se znali už prostě několik let, jo. Bydlel jsem u nich prostě, on mě provázel a tak, jo. A strašně jsme se tam jako střískali. Koňakem, ty vole, prostě, koňak, jo. To je taková divná věc prostě. A teď jako on vláme jako začal...
1: Co je na koňaku divný,
2: no,
1: jako ty frajerku.
2: No prostě, protože na Ukrajině očekáváš vodku a nevím, všechny tyhle, jako ty jejich zápalný výbušný směsi prostě, ale jako koňak, no, tak to bylo takový to. A druhý den jsme jako, že mě veme teda jako mezi ty kámoše, a tak jsme se ocitli někde prostě na nějakém sídlišti a tam prostě najednou, že je chlápek, který prostě měl toho Slavíka, nemluvil, že tadyhle měl díru, protože měl rakovinu hrtanou. Takže oni, když se s ním povídali, tak mu všechno psali, tak on jim jako psal, že jo, odpovídal a tak, jo. A ty samozřejmě jsme se tam jako strašně zase zrubali, jo. To prostě je takový ten jejich zvyk, prostě, jo, pít prostě, no hrůza, jo, to, co bylo prostě. A já jsem se ale všim takových těch jako divných pohledů, jak oni na ně házeli takový jako divný pohledy, jo.
1: Kdo divný, na koho, počkej?
2: Ty mý likvidátoři, jako ty, který byli relativně OK,
1: jo.
2: Na tohohle z toho prostě to. A oni třeba řekli, my jsme ho neviděli třeba 3 roky. A já říkám, ty vole, když jste kámoši, ne? Prostě, jako, proč jste ho neviděli, tak jako to za ním nezajedete. A on potom říká, ne, my se bojíme. My se bojíme prostě, že takhle dopadneme my. Že tohle prostě jako čeká nás.
1: Nechceš takže, vidět svou budoucnost.
2: Jo, takže oni jako smyslu. Vlastně... A tohle je prostě jako velmi časté, nebo dneska samozřejmě to převálcovala ta válka, že jo. Ale prostě tohle to byl jako docela jako častý problém u těch likvidátorů.
1: Já můžu ti něco vysvětlit? Ty jsi zdravý člověk, že jo?
2: No to já nevím, no.
1: No asi, když nevíš, že máš nějakou chorobu, tak seš vlastně zdravý. Já ti řeknu jednu věc osobní. Jo, já mám léta diabetes a ten má nějaký komplikace. Já ti jenom chci vysvětlit ten jejich postoj.
2: Ne, já mu rozumím ten postoj,
1: no,
2: naprosto.
1: Protože když čumím na televizi a je tam zrovna reportáž o komplikacích diabetes mellitus, tak přepnu.
2: Jasně,
1: úplně stejná jasně. Reakce.
2: Jasně.
1: Nechci to vidět. Co by mohlo. A to jsou lidi s jinýma chorobama, jo. Já nevím, rakovina, nevím, co všechno může být.
2: Jo,
1: takže
2: já myslím, že to je přirozený, je to sebeobrana, přesně tak. A to bylo jako hrozně zajímavý vlastně se do tohohle dostat, jo. Ale zase to právě bylo jako tím oslým můstkem se dostáváme k tomu antré, když jsme začínali, když jsi říkal, že děláme jako ty dlouhodobé věci, tak vlastně tohle to jsou věci, které začnou jako až časem prostě přicházet. Víš, jako že tě vemou ty lidi do toho tématu takhle hluboce, ale prostě vyžaduje to jako čas. Ale ten čas se ti vyplatí prostě, protože pak se dostaneš jako někam...
1: Chápu správně, že, jako... i o těchto lidech, o těch likvidátorech, jak říkáš, děláš taky, nebo vzniknul tenhle nějaký dokument.
2: Z toho byla i knížka, tenkrát Republika Černobyl, The Republic of Chernobyl se to jmenovalo, tak z toho dokonce ještě mám někde nějaký výtisk.
1: No vidíš.
2: No, vím.
1: Tam jsou samozřejmě fotky v té knize.
2: Jo, a jsou tam jako takový mikropříběhy formou jako popisku. A je to vlastně takový jako moje vyznání vlastně s tím Černobylem, protože to byla jako hrozně zajímavá zkušenost, jo, ty roky, kdy já jsem to psal tenkrát do reportáže jako pro Reporter magazín, vyšla jako velká k nějakému výročí, to bylo 30 let, prostě nevím, to je jedno. A tam jsem to vlastně popisoval, že já když jsem tam jako přijel, poprvý jsem tam byl s tím Antonínem Kratochy. A po druhý prostě, když už jsem tam jel jako sám, prostě na vlastní jako triko, a měl jsem tam jako domluvený už a teď tam jako přijedeš a vlastně jako čekáš, že se tam něco bude dít. Ale prostě ten život toho fotografa, jako toho dokumentaristy, je prostě o tom, že jako ty někam přijedeš a tam běží normální život. Adekvátní pochopitelně jako té situaci, která je na tom místě. To znamená, že prostě bavíme se o oblastech jako kolem té černobylské zóny.
1: Ne, takže přímo tam. Ne, přímo tam. Přímo Pripyat je prostě ne. Mrtvá, že jo?
2: Jo, tam nemá cenu, prostě to chápu, jako, že tam je to jako... koho to zajímá ten Černobyl, tak samozřejmě se tam musí podívat, jako to je bez debat prostě, ale tam se jako nic neděje, že jo? To je vlastně k ničemu, jako z nějakého dlouhodobého hlediska to prostě sledovat. Já prostě vždycky všechno stavil na lidech, jo? Takže já jsem se pohyboval kolem toho plotu, kde jsou jako různý vesnice a tak. Problém je, že ty vesnice, jakože tam byla strašná chudoba, ale brutální. Je to z toho důvodu, že to je blízko té černobylské zóny, že prostě i tou vesnicí prochází ten plot, jo? Takže ta půda je možná ještě jako do značné míry někde kontaminovaná, takže se tam jako nic moc ani nepěstuje a tak, jo. Není tam práce. Nebo bavíme se teda jako o období před těma 10-15 lety. A vlastně všichni lejou, ale jako fuck fest lejou, prostě, ale lejou jako úplně nesmysly, tam prostě takový ty samohonky. A ty se tam jako najednou objevíš prostě a ty jdeš jako tou vesnicí. A všude jsou ty plechový ploty, protože oni mají plechový ploty. A ono se nic neděje. Tyjo. A ty jsi z toho úplně v prdeli, protože vůbec nevíš, co máš dělat. Říkáš, ty vole, já jsem tady přece jako, abych tady udělal ty fantastické fotky. Jo. A tam nic takového ale jako není, tam nic na tebe nečeká. To je jako strašně zajímavý moment tohle. To, jako, já nevím...
1: To znamená ty chlapy, ty ženský, co tam žijou teda v těch vesničkách.
2: Tak oni si žijou jako svůj vlastní život někde, rozumíš, jo. Ty se tam objevíš prostě ve 12 hodin odpoledne, prostě v sobotu. A teď si myslíš prostě, že tam jako uvidíš prostě ten jo, že tam budeš sbírat prostě a tohle z toho. A prostě se tam nic neděje. Projede motorka, jedle někdo projde prostě. Jo, někdo tamhle něco kuchtí jako na plotně a tak. Jo.
1: A z čeho žijou? Nemají příjmy?
2: Ne, jako asi. Žijou prostě, no, nějak se snaží prostě. Víš, jako přežít, někde tam okopávají nějaký brambory. Ale tím chci říct jako ta deziluze jako toho fotografa. Jo, že prostě ty si myslíš, že na tebe někde něco čeká. Jo, to je asi jako, když ty si sedneš prostě s papírem a tak, a teď napíšu prostě ten bombový hit, jo. A bude to prostě super. A ono se nic nestane, že prostě. Jo, nebo půjdu do kavárny, tam prostě dostanu inspiraci a všechno bude jako super. A ono se nic nestane, prostě. Víš?
1: Takže tak jakoby, teď jsi mě rozesmutil, takže já si žiju vlastně takovým jako... vlastním soukromým Černobylu, teda, protože já jsem papír před sebe a
2: ta deziluze jako pro mě vlastně ten Černobyl v tomhle tom byl jako obrovskou školou.
1: Proto si se
2: kdy já jsem musel
1: jako vyhledával zničit. Spíš ty lidi, který...
2: Ne, já jsem jako musel zničit ty svoje hloupé očekávání, že na mě někde něco čeká. Mm-hmm. Víš? A že vlastně musíš přijmout prostě tu realitu, která je, to znamená, že jako musíš prostě zpomalit jako na úroveň toho života, který je na tom místě. A to je jedno, jestli seš ve válce, nebo jestli budeš prostě co... Můžeš tady fotit něco hezkého, prostě o to vůbec nejde, jo. Ale je to prostě o tom, jako o tom mindsetu. Prostě zpomalit se prostě, dostat se jako na úroveň, úplně jako vlastně odstranit to ego. Prostě nesmíš tam jako přicházet s tou svojí představou, jak to jako bude.
1: Jasně.
2: Já když tam byl poprvé s tím Antonínem, tak to prostě bylo, že jo, on jak kdyby to přitahoval prostě, víš, jako. Takže to se děli jako fakt neuvěřitelné věci. Já jsem se tam prostě dostal k různým jako piatikám, ty vole, tam prostě to byly jako spousta různých takových historek, jo, prostě, takže se furt něco dělo. A najednou seš tam jako poprvý sám. A on je jako běžný život, prostě. A běžný život je vlastně jako nefotogenický, dokud do něj jako nepronikneš. Prostě, dokud jako se nestaneš a nezačneš. Takže tam já jsem vlastně začal jako rozumět trošku, byla to hrozná deziluze. Dokonce jsem i jednou jsem jako dokonce jako odletěl dřív, jo. Jsem to nedával prostě psychicky. Mě to tak deptalo, že prostě nejsem schopný tam jako udělat kus práce. Že prostě jsem se normálně buknul letenku a třeba o 3 dny jako jsem si to zkrátil a odletěl jsem jako zpátky. Jako zpátky prostě do Čech. Jo. Takže pak jsem se na to chtěl jako vyprdnout, jako úplně, víš. A vlastně celý tenhle ten proces jsem si musel nějak jako v té hlavě uspořádat a vlastně jako klesnout, nebo ne, já nevím, klesnout. No, je to takový tabula rasa. Mm-hmm. Jako nepopsaný list prostě. A pak si tam začít vlastně objevovat jako to téma, to svoje téma. To bude jako v té hudbě, že jo? To je prostě všechny tyhle kreativní procesy jsou
1: stejný. Ve všem to jo. Taky.
2: No.
1: Jo. To je jako čekat senzace, že ti něco napadne. Mm-hmm. Musíš mít nějaký impuls. Budu mluvit možná stupidně, ale nešťastnou lásku, nějaký nešťastný, ne lásku třeba, ale nějaký moment v životě, dokonce i nemoc, když zjistíš, že máš něco blbýho. Tedy to je můj pocit.
2: Jo,
1: takhle vznikají ty.
2: Souhlasím,
1: já z velkého štěstí nějakého štěstí, že vyprysklo nějakou, že něco se mi povedlo, tak o tom jsem nikdy písničku nedokázal napsat. Jo. Takže čím, když je člověk, tedy já, když je v pohodě, nic se neděje, nic tě netrápí, seš existenčně zajištěný, tak nemám žádnou inspiraci.
2: No, jestli,
1: musím
2: být
1: v prdeli, jak říkal pan soudruh prezident, jak on se jmenuje, Zeman, jak říkal, podle mě kecal spoustu nesmyslů, ale no on furt kecal nesmysly, ale jednu věc měl vlastně pravdu, jak si kulturní obec stěžovala na blbý podmínky, že jo, tak on říkal, že herci musí být hladoví, nebo co to řek, aby něco vymysleli, nebo něco vytvořili. Nebo ne herci, ale třeba i skladatelé, to je jedno. No tak je to hnusný, samozřejmě já s tím nesouhlasím, ale na mě to platí, takže takhle
2: jo,
1: bych.
2: Jako,
1: jo, hele, prosím tě, jo, no. My už nám se to blíží ke konci, Peťo. Já bych to zakončil, zkus to tou sekvencí takovou, jakoby historickou, která navazuje na sebe, takovou miniaturní bych řekl. Tvoje pocity, jak jsi tam, teď ne Černobyl nemyslím, ale fronta na Ukrajině, co tam prožíváš, o tom jsi mluvil, samozřejmě ty fotky, ty nemocnice a tak dále, to prostředí a jak, nevím, jak jsi to vyjádřil, vyjádři to ty, vyjádříš to líp než já, a pak jsi se postupně dostával do toho prostředí jakýsi civilizace, nebo míru. Do toho mírového, jak jsi říkal, že jsi skončil v Řevnicích s kočárkem tamhle u Berunky.
2: Tenkrát v Praze ještě.
1: Tenkrát v Praze.
2: Jo, no, to je jedno. Hele, to je tak, jako zase asi to nakonec takový jako návrat do toho blbýho jako, nebo těžkého tématu.
1: No, ale protože to dopadne dobře, takhle jsem to myslel.
2: Jo, ale znají to prostě všichni lidi, kteří někde daleko víc než já, pochopitelně. Lidi, kteří jsou prostě třeba na nějakých jako humanitárních misích, jo, nebo prostě kolegové, fotografové, novináři, prostě obecně, asi i vojáci, prostě když někam jedou jako do nějaký jako mise a tak dále a tak dále. Prostě ty návraty, když seš tam, tak adrenalin prostě jednoznačně, jako ten tě prostě chrání, že jo. To jako prostě jdeš v nějakém prostě módu, máš nějakou myšlenku, seš tam jako s nějakým cílem a tak dále, ale vlastně ty návraty potom jako zpátky do toho běžného života, tak ty jsou jako drsný, no. A vlastně s každou jako další cestou, respektive s každým dalším návratem, v mém případě to tenkrát bylo horší a horší, jo. A jak jsme se bavili vlastně ještě o tom čili, tak to bylo. Tam byla prostě fantastická redakce, prostě to bylo jako vlastně neustálý mejdan, to bylo jako strašná zábava, nesmírně vtipný, inteligentní
1: lidi. A do tohle prostředí se zvracel
2: s tím. A ty se vracíš prostě, v sobotu večer jako přiletíš prostě tamhle jako z nějakého eklaftu prostě jako, že jo, jako něco jako blbýho, kde si strávil prostě týden 14 dní a v pondělí máš jít prostě do toho, jako do té vysmátý prostě redakce, jako mezi ty fajn lidi. A vlastně v tobě, a ještě samozřejmě jako mezi tím jako se zastavíš doma, že jo, tam dostaneš čočku, jakože prostě, hele no, tak teď se byl 14 dní někde na dovolený, tak teď budeš muset makat, prostě dojdi pro rohlíky a prostě dojdi vyvenčit děti a tohle a tamhle to prostě. A, ale zároveň jako já to beru, že to byla vždycky ta nejlepší kotva, jakože moje žena v tomhle byla fantastická kotva, že jsem jako neměl moc času jako tomu propadat prostě těm věcem, víš, jakože prostě to byl takový návrat jako do reálu, že je hezký, že jsi se tam jako bavil, ale prostě tadyhle máš své povinnosti. Prostě, jo? A pak, když ještě teda jdeš do té práce, kde je prostě všechno jako vysmátý, tak já si pamatuju a tím se jako možná zpětně omlouvám jako kolegům, jo? Že prostě si pamatuju, že potom jsem byl jako nepříjemný. Že to prostě strašně těžce jako rozdycháváš ty věci. Víš, jako, že seš jeden, prostě strávíš tam jako v opravdu silné emoce, vidíš prostě spoustu jako těžkých věcí a pak se vrátíš prostě někam, kde jako sranda, humor prostě. Ale ty,
1: jako
2: lidi,
1: kolegové,
2: jako, rozumíš, to prostředí, oni za to nemůžou, že? Prostě.
1: A jistě, že.
2: A ty si to musíš ale prostě dokázat a v tobě se to ale začne jako střetávat. A začne se to prostě.
1: Počkej, je to tak, že ti přijdou ty lidi najednou, že jsou nějaký povrchní a ví o životě hovno? Protože
2: asi,
1: nezažili
2: asi.
1: To, co
2: no,
1: bylo.
2: No,
1: a ty, když se vrátíš do normálního světa, říkáme normálního,
2: no.
1: Tak to najednou na tebe dopadne, tak
2: no,
1: si
2: určitě,
1: to všechno
2: určitě.
1: V plný, jako v tom té plné petardě uvědomíš?
2: No určitě, určitě.
1: Je to tak? Jo, je to tenhle syndrom?
2: Je to prostě, tomu se říká, že posttraumatický stresový syndrom, a je to prostě fakt jako, je to prostě strašně složitá věc, jo, to jsou prostě na to, že jsou jako medicínský všechno pojmy, prostě je to jako velmi, velmi dobře prozkoumaný a tak, jo, a já jsem si to teda jako okrajově takovýmhle způsobem někde jako prožil a je zajímavý vlastně, když začala potom tato velká válka, tak mě to jako na druhou stranu uchránilo trošku.
1: Jo.

0: Jo, o focení aktu, no, něco focení mi aktu, ukážeš.
1: No, prostě, já ti něco ukážu, ano.
0: To
1: je nápad, to je blaho, musíme to stěhnout v létě, dokud jsou odhalené dámy. Tak, přátelé, mým hostem Petr Forman, možná vám to přišlo...
0: Forman úplně ne.
1: Tomán, ježišmarja, Petr Forman, ty, sorry.
0: Jseš unavený, už máš na to jako...
1: Petr Tomán, samozřejmě, to. Fotograf, žurnalista, prožil toho hodně, možná vám to přišlo občas ten rozhovor, nebo ten dialog depresivní, ale zase myslím, že jsme to dokázali vysvětlit a v mnoha případech odlehčit. A třeba příště, když budeš mít chuť přijít, tak dáme zase trošku jiný téma. Uvidíme. I když ty seš takový dobrodruh, že...
0: Já hele, vůbec nejsem dobrodruh.
1: Už budeš ten bušpilot.
0: No to bude lepší, no. No. To si myslím, že bude, jako, že bude zajímavější.
1: Budeš bušpilot, budeš vyprávět, jak tvoje paní vřeštěla za tebou, vedle tebe na letadle, protože jsi jezdil. Lítal jak šílenec.
0: To bude hezký.
1: Tak, Petr Tomán, prosím vás, jo, Petr Tomán, říkám to jo, znova.
0: A já děkuji Danovi Kohoutovi za pozvání.
1: No.
0: A Šárce, protože na ní nesmíme zapomenout.
1: Nesmíme, tak. Já teď nesmím zapomenout pustit poslední píseň shodou okolností tu, kterou se taky vybral Pearl Jam, Jeremy, to s tím dělal velkou radost. Tak jo.
0: Tak děkuji za pozvání ještě. No,
1: a vám děkujeme, ahoj, za pozornost, přátelé. Zase za týden.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

klasický rock na Beat. Radio Beat. Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prej, že ti bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží,
1: ale vážení. Pozor, teďko, já když se na tebe dívám od sebe, jak dlouho, daleko, metr a půl, ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve města schránka to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho titanmana různě, jo, různýma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš.
1: Je tam něco, co, a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jako že, nemyslím chůze, jako ve hře na kytaru, ale...
2: Chůze, že jo, to pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat, ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu. Předtím jsem seděl, ale teďka vlastně můžu tu kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zas nemohl sedět, jo?
2: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
2: Taky, no, já to mám taky, tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví, jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
2: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: Radio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok.
1: Přijali dva muže, Lapa a mě, zvonilo poledne.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Hráli jsme si psí vojáky a dneska je to 61 let, co se narodil Filip Topol. Dobré ráno v pátek 12. června 2026. S neúplně dobrým startem českých fotbalistů na mistrovství světa a taky doprava už má takhle 4 minuty před 6 hodinou pár vat na plynulosti, ale nic katastrofického, poslouchejte. Třeba na plzeňské dálnici na Prahu, tady máme před Berounem nehodu, pozor na 26. kilometru D5. Na výjezdu z Mohelnice na Zábřeh se srazil autobus s autem, zasahují tam záchranáři. A z Žamberka na České Lipchavy budete míjet Ťukanec u Dlouhonovic. No a na 35. z Liberce na Turnov vylítl ze silnice náklaďák. Na 39. kilometru před sjezdem na Paceřice. Je sice mimo silnici, ale při zásahu museli zabrat jeden pruh. Tak dobré ráno, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách se postupně čeká občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklista Van Aert vyhrál pátou etapu závodu Tour Auvergne Rhône-Alp. V hromadném spurtu porazil Hofstetra Bauhause. V čele průběžného pořadí zůstal Boden. Fotbalová Slavie navázala strategickou spolupráci s polským týmem Arka Gdyně. Chtějí spolu sdílet know-how v oblasti scoutingu, datové analytiky i práce s mládeží a komerčních aktivit. Žďár nad Sázavou schválil memorandum ke stavbě rychlobruslařské haly. Město je připravené poskytnout pozemky. Financování i provoz má zajistit stát. Hala by mohla sloužit vrcholovým sportovcům i veřejnosti. Autosedačky mají omezenou životnost a jejich nákup z druhé ruky může být nebezpečný, říká to metodička dopravní výchovy týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
2: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak ona vizuálně může vypadat, že je v pořádku, ale uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
1: A nakonec v Evropě a dalších oblastech se v posledních dnech opakovaně objevilo rušení satelitních navigačních systémů. Analýza ukazuje na ruské družice včasného varování, které mohou krátkodobě oslabovat signál na velkém území. Prý mohlo jít o testování schopností elektronického boje. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 12. června 2026 a dnešní první zprávy touto informací končí.

8 minut po 6. v pátek 12. června je asi jasně dané téma, Býťáci. Šimi to nechal na mě, tak budiš. 20 let jsme čekali na český gól na fotbalovém mistrovství světa a dal ho Ladislav Krejčí v 59. minutě utkání proti Jižní Koreji. A protože jsem si včera nastudovala, že Korejci jsou specialisti na branky v závěru, 12 posledních 13 gólů Jižní Koreje na mistrovství světa totiž padlo až ve druhém poločase, tak jsem držela palce, ale trošku jsem se obávala a oprávněně. Vedení našich trvalo celých 8 minut. Pak srovnal po parádní kličce záložník, který jinak hraje za Rotterdam. Psa, s dovolením, já ta korejská jména úplně nedávám a myslím si, že vlastně klubová příslušnost je teď zajímavější. No tak to bylo 1-1. A pak naši šli opět do vedení, ale po přezkoumání videa byla branka z těsného offsideu, tedy nebyla uznána. A podle hesla nedáš, dostaneš, tak v 80. minutě Korejec z tureckého Bešiktaše uzavřel skóre na 2-1, tedy z pohledu našich na 1-2. Takže úvod fotbalového mistrovství světa je za námi, další zápas tentokrát v Atlantě budou hrát naši ve čtvrtek proti Jižní Africe.

Dobré ráno, páteční s datem 12. června 2026. Nebudeme mluvit jenom dneska o fotbale, ale taky budeme mluvit o víkendu a budeme plánovat. Takže pokud se děje u vás něco zajímavého, můžete pozvat i ostatní býťáky, buď tak, že mi namluvíte pozvánku přes linku 210 32 33 34, nebo že si to doma v klidu natočíte a pošlete přes býťáckou aplikaci. Využít můžete taky e-mail studio@radiobit.cz a nebo SMS bránu 720 001 222. Včera hráli v Bratislavě, dneska jejich traktor bude vrčet v pivovaru v Olešné, mluvím o Vysacím zámku. Tři sestry, ty mají dneska koncert v letním kině ve Strakonicích, zítra budou hrát v areálu Třebětice u Dačic. No a kdybyste se chtěli vypravit na akci Hanácké Benátky, tak tam zítra od 15:30 vystoupí trio Ivana Hlase. No a s hlasovým textem teď na beatu vzpomínka na Ivana Krále.

Jenom mrholilo, na západě republiky doslova leje. Pátek bude pod zataženou oblohou, především v Čechách s deštěm. Odpolední teploty dosáhnou na 13 až 18 stupňů. Teď je lehce nad desítkou, třeba na některých meteostanicích v Praze, ale třeba v Šumperku jenom plus 5 stupňů. Ale na Moravě a ve Slezsku tam naopak odpoledne bude o něco teplej, tam by teploměr mohl ukázat až 20 stupňů. Sobota ta bude zpočátku zatažená s přeháňkami a postupně od jihozápadu i polojasno. Odpolední teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 25 stupňů a neděle polojasná až oblačná s lokálními přeháňkami a v neděli bude taky docela větrno. Odpolední teploty 17 až 21, na jihu Moravy až 23.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Hráli jsme si britskou kapelu Trox a jejich zpěvák, ten se jmenoval Reginald Morris Ball, ale nechával si říkat Rick Presley a tvrdíval, že je příbuzným krále rock'n'rollu a narodil se 12. června 1943, tedy před rovnými 83 lety. Jinak jeho táta byl mlékař a maminka provozovala kavárnu. Ano, a my si spolu hned dáme kávu, nebo kdo chce čaj, případně Lexa kakao. Ale nejprve budu varovat šoféry před kratší kolonkou na rychlostce z Liberce na Turnov. Na 39. kilometru před sjezdem na Pacerice je zavřený pravý pruh, řeší se tam nehoda nákladňáku, co je mimo silnici. V pražské části Kamík, zase na Lhotecké, na křížení s ulicí U Kamíku, řeší dopraváci srážku dvou osobáků. A v Uherském Hradišti je nehoda u Špitálu na Purkyňově ulici. Dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách se postupně čeká občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Nymburka vyhráli páté finále NBL nad Pardubicemi 92-71. V sérii vedou 3-2 na zápasy a od titulu je dělí jediné vítězství. Reportéři bez hranic evidují za posledního půl roku 13 politických útoků na média v Česku. 6 z nich prý provedl premiér Babiš. Organizace vyzvala politiky, aby kritiku médií drželi v přijatelných mezích. Edmundova soutěžka v Českém Švýcarsku se má po pauze znovu otevřít příští týden. Oproti loňsku se zvýší počet návštěvníků i loděk. Vstup po 400 zůstane jen ve skupinách a s průvodci. Pražská záchranka začíná využívat novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy.
2: Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už podle záchranářů nevyhovovaly technicky a také ani kapacitou. Díky novému zázemí se navýšil počet záchranářských posádek na stanovišti. V Praze nyní funguje celkem 24 výjezdových základen záchranné služby. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec nové elektrické vlaky pro RegioJet zvládly při testech 200 km v hodině. Zkoušky na okruhu ve Velimi potvrdili dobré jízdní vlastnosti i stabilitu. V provozu budou od prosince. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Tuto písničku pro Luboše Pospíšila otextoval Jan Sahara Hedl a ten se svou paní, tedy Blankou Šrůmovou a s kapelou Něžná noc budou hrát příští sobotu kousíček od Plzně na festivalu u řeky Třemošná. V pátek tam bude Progres 2 příští týden. Tedy tam potkáte i Romana Dragouna, který zítra hraje přímo v Plzni na křesťanském festivalu na nádvoří františkánského kláštera v Plzni. Jinak v prosinci v Plzni v Depu budou mít koncert Vohno a ti dneska hrají na českopolském festivalu na náměstí v Českém Těšíně. A ta akce se jmenuje Svátek bratří a shodou okolností starší z bratří Homolů, frontman Vohnoutů Matěj, má dneska narozeniny 53. Tak mu můžete dát hobla v Českém Těšíně, případně zítra na Štěrkáči v Otrokovicích na Plážo Festu a nebo na Rudoltické pouti, kde Vohnouti zahrají zítra večer. No a my si teď dáme dalšího oslavence, 12. červen 2026 a 49. má dneska Američan, který, pokud se nepletu, tak první koncert u nás odehrál v rámci bluesového festivalu v Šumperku před 15 lety. Jde o zázračné dítě, které si s kytarou začalo hrát už někdy ve 4 letech, mimochodem je to zeť herce Mela Gibsona a jmenuje se Kenny Wayne Shepherd. A my si od něj dáme Blue on Black, tedy takovou kolorovanou metaforu pro nevyvážený vztah. Člověk ani nemusí být akademickým malířem, aby věděl, že když smícháme modrou a černou, takže ta černá barva tu modrou úplně pohltí.

Tupláky na beatu sice dáváme až po 14. hodině, ale já teď jeden udělám v barvě černé, protože po dnešním oslavenci Ken Wayne Shepherdovi si budeme hrát z černé desky Metallica. Ale bacha, pozor, teď budu hlásit výsledek 5. finále Stanley Cupu. Já jsem včera dostala stížnost, tedy Bíťák si chtěl doma po práci pustit zápas finále basketu. A když jsem ráno bez varování řekla, jak to dopadlo, tak prý měl zkažený celý den a nemělo cenu už pak na to koukat. Tak, kdo nechce, ať neposlouchá, že Karolína doma v roli porazila Vegas 4-2 a v pondělí nad ránem tak může slavit v nevadské poušti zisk hokejového grálu, protože vede sérii 3-2 na zápasy. Dneska si v dresu poražených vegaských připsal jednu asistenci Tomáš Hertl a opět se prosadil. Kapitán Hurikánů Jordan Staal dal ve všech 5 finálových zápasech branku. Je to borec.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin, možná, že jste ještě někteří na cestě z Budapeště, kde včera měla Metallica koncert, nebo se tam chystáte zítra, tak přeji dobrou cestu. Na bratislavské dálnici je provoz obousměrně volný. Ale kolona je teď na D11 z Prahy na Hradec Králové před Poděbrady. U Vrbové Lhoty na 36. kilometru stojí po nehodě osobák v levém pruhu a o kousek dál v pravém pruhu je dodávka. Brzdí se na 35. kilometru, opakuji, že jde o D11 z Prahy na Hradec Králové. A bouračka je i v Praze, na jižní spojce směrem od Vltavy na Lanový most. Je to mezi tou, jak je čerpačka mezi D1 a sjezdem do ulice v Korytech, tak se tam srazilo nákladní a osobní auto. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce na západě a postupně i jinde až zataženo. Místy občas zaprší, později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští fotbalisté dnes prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V závěru měli velké šance na vyrovnání, body ale nezískali. Mexiko pak hned v úvodu šampionátu porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Do akce po něm vstoupí další dvě pořadatelské země, jak říká sporták Petr Plintovič.
2: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje.
1: Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS a výzvou k zaplacení pokuty za údajné překročení rychlosti. Na zprávy nemáme reagovat ani platit, případ je lepší oznámit policii. Připravuje se výstavba 3 malých modulárních jaderných reaktorů, mají být v Temelíně, Dětmarovicích a Tušimicích. Podle ministra průmyslu je ambice zapojit se do celoevropského dodavatelského řetězce. A nakonec budeme moci snadněji odstoupit od online smluv díky novému tlačítku. E-shopy ho musí umístit viditelně na web nebo do aplikace. Povinnost se bude týkat i digitálních služeb, jinak hrozí pokuta až 5 milionů korun. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání. Otevřeme s pražským výběrem.
0: Radio B. Classic Rock.

Nikoli na Václavském Václaváku, ale v Praze Pražský výběr koncertovat bude. Zítra to bude na akci, která se jmenuje Desítka na desítce, tedy na festivalu Prahy 10. Pokud nás posloucháte v Přešticích, tak tam si můžete dneska užít v Domu historie Přeštička venkovní koncert Luboše Pospíšila. Tak doufejme, že počasí dovolí. No a taky už sem směřujete další pozvánky. Je fajn, že o víkendu nebudete zahálet, takže pojďme se podívat do e-mailu, co tady přišlo. Tak mám tady, no teď se mi ta zpráva samozřejmě úplně ztratila, úplně vymazala. Tady konečně od Pavla. Zítra v Rohosci u Kutné Hory se na tamním hřišti bude konat taneční zábava. A od 20 hodin tam vystoupí místní skupina Mars Rock, která zahraje ty největší rockový pecky. Takže jak Pavel napsal, přijďte si poslechnout a zatancovat na pořádný Big Beat. Já jsem zjistila, že kapela Mars Rock je kutnohorská a že Mars si neříkají proto, jako že by si připadali tady jako mimozemšťani, ale šlo o složení počátečních písmen jmén zakládajících členů tohoto bandu. Já si vás vždycky takhle trošku taky prověřím. Pokračujeme s kapelou Black Sabbath, Changes.

0: Dobré páteční ráno s datem 12. června 2026. Úspěchem české reprezentace začalo mistrovství světa. Sice ne ve fotbale, ale v šipkách ano. Ve Frankfurtu je 40 dvojic a naši Karel Sedláček a Adam Gavlas včera vstoupili do turnaje jasnou výhrou 4-0 nad Indií. A postup do play-off a pozici favoritu své skupiny zkusí potvrdit dneska proti Dánům. Jinak titul obhajuje Severní Irsko a loni z Lejkája s Petrem Křivkou ve čtvrtfinále neprošli přes Nizozemsko.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Čeští crossmintonisté uspěli na prestižním turnaji Masters 1000 ve Varšavě. Adam Kakula vybojoval stříbro ve dvouhře, bronz v deblu získali Pavel Rada a Matěj Krupička. Do české volejbalové reprezentace se vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. Tým ho zařadil před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě. Češi se v horácké aréně utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. O víkendu se v Jičíně pojede motocyklová jízda pravidelnosti, cena města Jičína. Akce navazuje na historickou cenu prachovských skal, která patřila k významným motocyklovým závodům v Česku. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Když tedy nelze slavit úspěšný vstup našich fotbalistů do světového šampionátu, tak alespoň dneska slavíme 85. britského folkaře Roye Harpera. Přítel pánů z Led Zeppelin, kteří pro něj napsali i song a najdete ho na trojce Zeppelinů, tak právě toho oslovil další hvězdný kamarád David Gilmour a on vyhověl jeho žádosti a naspíval pro Pink Floyd skladbu Have a Cigar a tu jsme na beatu doposlechli přesně 6 minut před 7:30. Za chviličku se podíváme na dopravu, máte-li vzkaz pro kolegy býťáky na čtyřech kolech, tak volejte na linku 210 32 33 34. Samozřejmě, že se můžete směřovat další víkendové tipy. Vím, že v neděli vás hafuje jede do Hradce, no jo, budou tam mejdni. Na to je potřeba se taky připravit. Ale nejsou mejdni, ale chápete, vždycky, když začnou hrát UFO, Dr. Doctor, tak je jasný, že po téhle písničce přijde hlavní hvězda.

0: práci na čtyřech kolech.
1: A na hlavní hvězdu nedělního večera v Hradci si počkejte po zprávách. Tak, za 2 minuty bude 7:30, ano, čekají nás na bítu zprávy krátké, ale trošku delší už je kolona na hradecké dálnici. Jedete-li z Prahy na Hradec, tak před Poděbrady je fronta přibližně od 32. kilometru. Na 36. je bouračka, první osobák v levém pruhu a kousek dál dodávka v pravém. Odhadované zdržení v tomto místě teď asi 20 minut. 10 minut navíc teď potřebujete na jižní spojce v Praze, kde za sjezdem na Spořilov směrem na Lanový most od Vltavy je taky nehoda. Kolona je od magistrály, tedy od 5. května. A bouračka je taky čerstvě v Českých Budějicích na Husově třídě na úrovni domu seniorů směrem z centra se srazilo nákladní a osobní auto. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce na západě a postupně i jinde až zataženo. Místy občas zaprší, později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Házenkářská spojka Tomáš Piroch mění v německé Bundeslize dres z Lipska, které se stoupilo, přestupuje 26-letý český reprezentant do Veclaru, kde podepsal dvouletou smlouvu. Poplach vyvolal Airbus A321 z Tel Avivu do Prahy, který ztratil spojení nad Maďarskem. Ve vzduchu byly i gripeny, piloti letadlo doprovodili k hranicím. Kontakt se pak podařilo znovu obnovit. Lyžaře na Ještědu střídají ovce.
2: Ski areál je chce využít nejen jako turistickou atrakci, ale zároveň budou sloužit pro udržování porostu na páteřní sjezdovce Skalka. Tyto pomocníky zatím nevyužívá žádný z větších ski areálů v Libereckém kraji. Na Ještědu bude 10 ovcí plemene, které patří mezi nejstarší v Evropě. Luboš Dvořák, Ještěd.
1: Irán zatím nerozhodl o dohodě se Spojenými státy. Stanovisko zveřejní až po posouzení detailů návrhu. Americký prezident Trump očekává podpis brzy a tvrdí, že ho schválil už i nejvyšší duchovní vůdce. A nakonec před letní sezonou roste zájem o expresně vydané cestovní pasy. Varianta Blesk zaručuje vydání do 5 dnů a stojí 3 000 korun. V Praze existuje i varianta Super Blesk do 24 hodin za 6 000. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Nejbližší koncert kapely ETC bude v Plzni u Zacha koncem příštího měsíce, poznamenejte si 29.7. Už zítra Olina Nejeschlebu a Norbyho Kováče potkáte v Litovli, hrají s Ivanem Hlasem odpoledne na tamním náměstí na akci Hanácké Benátky. A propo záznam z Norbyho návštěvy tady u nás minulý týden v Rokové zpovědnici, tak ten záznam najdete na YouTube kanálu Beatu. A on nám tady studio rozsvítil i za pomocí petrolejky. Ano, nejenom, že hrál na kytaru, ale i zpíval a maďarsky. A tento unikátní jazyk uslyšíme z našeho vysílání i teď. Věděli jste, že maďarská abeceda má 44 znaků, tedy o dva více než naše, a že Angličani, že si teda mimochodem vystačí jen s 26 písmeny. A vždycky, když někam jezdím do ciziny, tak se tam snažím naučit poděkovat, poprosit a pozdravit. Tak v Maďarsku, když přijdu na snídani, tak říkám jó regelt, a když přijdu na večeři, tak jó estét. Na obědy nechodím, v maďarských termálech mám vždycky polopenzi. Tak a teď tu mám vzpomínku na legendárního maďarského pianistu a skladatele. Je 12. června a v roce 1943 se narodil László Benke.

Na rádiu Beat Omega v den narození, nikoli narozenin, pianisty Lásla Benkeho, ta písnička, ta se jmenovala Stříbrný déšť. Ano, v Čechách, především v západní půlce a už i na okrajích Prahy nám prší, teploty jsou okolo 10 stupňů. Pátek bude pod zataženou oblohou, odpolední hodnoty budou dosahovat na 13 až 18. Na Moravě a ve Slezsku bude trošku tepleji až 20 stupňů. Na jižní Moravě zítra a v neděli až 25 stupňů, v Čechách ty hodnoty budou lehce nad hranicí 20, s tím, že i o víkendu máme občas počítat, že sprchne a v neděli ještě trošku bude i více foukat.

Za pět minut bude 8 hodin. U Velvar se nám to na 16 směrem od Mělníka na Slaný nějak vaří. Nevím, proč je tam ta kolona od Chržína, ale třeba to povíte šoférům vy. Nejlépe přes linku 210 32 33 34 nebo přes Býťáckou aplikaci. Ne.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin a počítejte s tím, že na dálnici z Prahy na Hradec je za Sackou kolona. Na 29. kilometru se brzdí, protože na 37. za exitem Vrbová Lhota je nehoda. S tím, že první auto je v levém pruhu a pak kousíček zatím další v pravém a ztratíte tam až půl hodinu. Jednu nehodu na jižní spojce v Praze vyřešili a už je tam nová. Opět směrem od Vltavy na Lanový most před magistrálou, tedy před nájezdem na 5. května na Nuselák nebo na D1. Je Šťouchanec. Brzdí se u krčského McDonaldu. Další nehoda v Praze na Břevnově na Patočkově ulici kousíček před vjezdem do Strahovského tunelu. Jinak, jak je u letiště na výjezdu z Prahy na Slaný to omezení a kolona začíná u Evropské, tak v té koloně právě za Evropskou je taky nějaký drobnější Šťouchanec. A valíte-li do Brna po D1 od Prahy, tak počítejte s tím, že kolona začíná lehce před Ostrovačicemi na 178. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Killian Gage Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na killiangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Man. Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes od západu až zataženo, místy občas zaprší, později večer na západě srážky četnější, na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů. Zítra zpočátku velká oblačnost s občasným deštěm, během dopoledne v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Hokejisté Caroliny porazili v dnešním finále NHL Vegas 4-2 a v sérii vedou už 3-2 na zápasy. Hertl asistoval u prvního gólu Vegas, Carolina je teď nicméně jediný krok od Stanley Cupu. Policie vyšetřuje brutální napadení 5 mužů v pražské Hostivaři. Přepadla je skupina asi 25 maskovaných fotbalových fanoušků, kteří si počkali na příznivce rivalského týmu. Po více než 10 letech bude mít Praha přímé spojení do Tater. Letecká společnost Wizz Air spustí od konce října pravidelnou linku z Prahy do Popradu. Lety budou 3x týdně a potrvají zhruba hodinu. A nakonec, laboratoř ČVUT v Chotilsku ukazuje využití robotu při práci v podzemí. Uplatní se při manipulaci s nebezpečnými materiály, kontrole staveb i záchranných operací. Vedoucí centra experimentální geotechniky Jiří Šťástka říká.
5: V tom podzemí je taková riziková, dejme tomu, ta práce, tak ta bezpečnost je opravdu důležitá. Má, že si všichni dokážeme představit, že s nějakou automatizací a robotizací pak ta práce bude v tom podzemí mnohem bezpečnější. V podstatě dnes je tady ukázka firmy, která dodává celosvětově už robotizované řešení pro podzemní stavby. Ta tady ukazuje svoje technologie a my v rámci nějaké spolupráce s firmama právě tady některé z těch technologií zkoušíme, než se dostanou do praxe. A samozřejmě velkou výhodou je to, že se k tím pracím dostanou i studenti.
4: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 12. června 2026 a dáme si kabát.
0: Classic Rock.

Bodový kytarista Kabátu Ota Váňa měl včera narozeniny, dneska je má třeba Matěj Homola nebo Kenny Wayne Shepherd a 12. června se narodili třeba Filip Topol, zpěvák skupiny Boston Bad Delf nebo John Wetton. Tohoto basáka, který trhal struny svojí agresivní hrou s King Crimson a nebo se skupinou Asia, si teď na beatu dáme z Juraja Heep.

0: Tolik vzpomínka na basáka a zpěváka Johna Vetna, který nenáviděl, když se na jeho koncertech kouřilo. A během svého krátkého pobytu ve vězení, kam se dostal za řízení pod vlivem alkoholu, nezahálel a učil ostatní spoluvězně hrát na kytaru. Šimi taky nezahálí, nese sportovní pozvánky, ale ještě dříve, než se k ním dostaneme, tak vzkaz od Býťáka Štěpána. Tentokrát týkající se dopravy a vysvětlení, proč je ten špuntík na 16 mezi D8 a Slaným. Takže pozorně, ale opravdu pozorně poslouchejte.
1: Ahoj, na 16 u Velvár směrem na Slaný lehla liaska. Stojí tam na krajnici, začíná se za ní dělat kolona, objíždí se Kyvadlově. Opatrně na to dojíždět. Ahoj.
2: Menšinové sporty na rádiu Beat.
3: Mistrovství republiky v autokrosu se o víkendu jede v Přerovském údolí Mamutu. Více Zdeněk Razin.
4: Závod má obrovskou tradici. Vždyť první závody se tady jeli už v roce 1969. A také veleskok, kde se skáče klidně i přes 30 metrů. Budou všichni, co něco znamenají na nespevněných cestách. Jména jako Hošek, Purma, Pupínek nebo stále se lepšící Martin Babák jsou dostatečnou zárukou kvality.
3: V Ratajích nad Sázavou se zítra uskuteční mezinárodní středověký turnaj Rataj Turné. Součástí bude buhurt, tedy kontaktní týmový sport v plné zbroji s ocelovými zbraněmi, kde se kombinují šerm a tvrdé střety. Dorazí týmy z celé Evropy a naši si dělají zálusk na medaile. Skútráři zítra pojedou v Praze a okolí skútršňůru. Sraz je na nádvořích Valdštejnského paláce. V 10 hodin pak vyrazí kolona na zhruba 40-kilometrovou spanilovou jízdu Prahou. Cíl je až na Slapech v obci Buš. Organizátor Václav Nerad Rádiu Beat řekl, že akce letos podpoří sanitku naděje.
5: Je to projekt, který pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou, a to formou zážitku. Takže používá se na to speciální sanitní vozidlo pro přepravu nemocných, kteří jsou imobilní a závisí na profesionálním transportu za asistence zdravotníků. Cílem je i prohlubovat vzájemný respekt mezi všemi účastníky silničního provozu. A je jedno, jestli jsou to auta, jestli jsou to chodci, jestli jsou to cyklisti, všichni se musíme nějak ohleduplně chovat k sobě. Podrobnosti můžou najít zájemci na Facebooku, na stránkách skutršňura.cz.
3: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
2: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: U nás hrají párplové až na podzim, zatím na Prahu trénují ve Skandinávii, dneska mají koncert ve třetím největším městě Finska v Tampere, ale i Pražáci a ti, co do metropole přijedou, si dneska večer můžou užít živě muziku. Před 8:30 na Beatu ještě stíháme dvě pozvánky z naší aplikace.
1: Ahoj, tady Jindřich Matík a kapela Mr. K, zdravím rádio Beat a jeho posluchače, zvu vás všichni na koncert dnes 12.6. do Modré Opice. Výkop bude 19.30, tak nějak tuším, a těšíme se na vás, bude to slušná jízda, tak doražte, ahoj.
2: Býťáky zdraví Jarda Soukup. Dvě legendy na jednom pódiu, tak nazvali pořadatelé dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Turbo. Tato akce se koná v Amfi Tlumačov u Domažlic v sobotu 13. června od 20 hodin. Vstupenky budou i na místě. Obě kapely se těší na setkání s vámi. Ahoj!

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30 a pořád se na dálnici z Prahy na Hradec před Poděbrady řeší nehoda. Na 37. kilometru za exitem Vrbová Lhota. Kolona na půl hodiny je od 27. kilometru D11. Na výjezdu z Prahy na Slaný se ve frontě před zúžením u letiště u sjezdu z Evropské ulice srazila dvě auta. Tak pozor na kolonu, co začíná na Velkém pražském okruhu na 27. kilometru. A jinak na 7. pak obousměrně zdržení na opravu obchvatu Slaného. A na D1 z Olomouce na Ostravu je nehoda na u Bílovce na 37. kilometru bouralo osobní auto. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo na Moravě a ve Slezsku, zpočátku místy i polojasno. Zejména v Čechách se postupně čeká občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku hlavně odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Basketbalisté Nymburka vyhráli páté finále NBL nad Pardubicemi 92-71. V sérii vedou 3-2 na zápasy a od titulu je dělí jediné vítězství. Reportéři bez hranic evidují za posledního půl roku 13 politických útoků na média v Česku. 6 z nich prý provedl premiér Babiš. Organizace vyzvala politiky, aby kritiku médií drželi v přijatelných mezích. Edmundova soutěžka v Českém Švýcarsku se má po pauze znovu otevřít příští týden. Oproti loňsku se zvýší počet návštěvníků i loděk. Vstup po 400 zůstane jen ve skupinách a s průvodci. Pražská záchranka začíná využívat novou výjezdovou základnu v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy.
2: Nahradila dosavadní provizorní prostory, které už podle záchranářů nevyhovovaly technicky a také ani kapacitou. Díky novému zázemí se navýšil počet záchranářských posádek na stanovišti. V Praze nyní funguje celkem 24 výjezdových základen záchranné služby. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec nové elektrické vlaky pro RegioJet zvládly při testech 200 km v hodině. Zkoušky na okruhu ve Velimi potvrdily dobré jízdní vlastnosti i stabilitu. V provozu budou od prosince. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Já holubí dům našla při návštěvě panenského Týnce v tamním nedostavěném gotickém chrámě. Příští týden tam mimochodem proběhnou oslavy slunovratu. Ano, už za týden v neděli bude nejdelší den v roce 2026 se západem slunce až skoro o 9:45. Teď je 9:45 ráno a za 15:15 si poslechneme rockerovo ráno se zahraničním hostem. Vejvoďák si bude povídat s bubeníkem, který má v pase jméno Mikael Kyriakos Delaiou, ale svět ho zná pod jednodušší přezdívkou Mickey D. Narodil se ve Švédsku, jeho tatínek byl Řek. První větší díru do světa udělal v sestavě dánského Kinga Diamonda a pak se přidal k Motorhead a teď patří do sestavy Scorpions. A letos oznámil, že se spoluhráči s King Diamond dává dohromady novou značku. A třeba i o té nám poví Mickey D po 9:00 na Beatu, tedy už za 15:15.

0: parťáci na čtyřech kolech.
1: Bon Scott s hláškou Budiš rock'n'roll ukončil mou směnu a za chviličku Vejvoďák a jeho hvězdná zahraniční návštěva v pořadu Rockerova rána na Beatu. Tak půlku si vyslechnete v koloně na dálnici z Prahy na Hradec Králové před Poděbrady. Stále se na 37. kilometru řeší nehoda. Půlhodinová kolona je od 28. kilometru, ale prosím vás, určitě nesjíždějte na 25. kilometru na Sackou, jakože pojedete po staré, protože mezi Lhotami je 611 stále už více než rok zavřená. Stále je taky nehoda v koloně na výjezdu z Prahy na Slánskou dálnici. U letiště je omezení a k němu je štrůdl už na D0 od Karlovarské dálnice. A u Evropské budete mít srážku dvou aut. A nákladák s osobákem se před chviličkou srazili na rychlodráze z Liberce na Turnov na 39. kilometru před sjezdem na Paceřice. Brzdí se na 37. Hezký pátek a pak i víkend vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes od západu až zataženo, místy občas zaprší, později večer, na západě srážky četnější, na Moravě a ve Slezsku, v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů. Zítra zpočátku velká oblačnost s občasným deštěm, během dopoledne v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklista Van Aert vyhrál pátou etapu závodu Tour Auvergne Rhône-Alp. V hromadném spurtu porazil Hofstetter a Bauhause. V čele průběžného pořadí zůstal Boden. Fotbalová Slavie navázala strategickou spolupráci s polským klubem Arka Gdyně. Chtějí spolu sdílet know-how v oblasti scoutingu, datové analytiky i práce s mládeží a komerčních aktivit. Aktuální požár haly z plasty a kartony v Havlíčkově Brodě nezpůsobil únik škodlivin. Hasiči dál dohašují a vyšetřují příčinu. Škoda se odhaduje na 350 milionů korun. Americký národní úřad pro oceán a atmosféru oficiálně potvrdil výskyt meteorologického jevu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen i se suchem a povodněmi. A nakonec, autosedačky mají omezenou životnost a jejich nákup z druhé ruky může být nebezpečný. Říká to metodička dopravní výchovy týmu silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
2: Všechno má svou životnost, to znamená, když si představíme v létě, kdy v autě je rázem 70-80 stupňů, v zimě necháváme autosedačky vymrznout do minusových hodnot, tak jsou to vlastně všechno věci, které unavují ten materiál, unavují ten plast, polystyren. A druhý problém, který sledujeme, tak je pořizování autosedačky. Sedaček z druhé ruky, protože pakliže by byla po dopravní nehodě, tak ona vizuálně může vypadat, že je v pořádku, ale uvnitř mohlo dojít k nějakým mikrotrhlinám.
1: To byly zprávy, po kterých přichází vejvoďák a zahraniční host.
3: Jakou ránu po ránu má Mickey D?
4: Rockerova rána na beatu. Hey!

0: Jakou ránu po ránu má Mickey D? Rockerová rána na beatu.
1: Ahoj Mickey, odkud jsi se k nám připojil?
2: I'm here in the studio in Germany.
3: Momentálně jsem v Německu ve studiu.
1: Kde tedy, pokud se nemýlím, nacvičuješ se Scorpions na jejich turné k 60. výročí, je to tak?
3: Přesně tak, zítra letím zase domů do Švédska po dvoudenním zkoušení. Příští týden máme koncert v Bruselu a pak jedeme do Indie.
1: A potom do Evropy?
2: And then we have Europe,
3: a potom do Evropy, kde budeme hrát během června a července. A potom následuje Mexiko, no a nakonec Las Vegas.
1: Čeká tě tedy dost dlouhá šňůra.
3: Je to tak, ale mezi koncerty máme docela dlouhé pauzy. Řekl bych, že je to docela běžné. Vlastně letos toho odehráme možná trochu méně než loni, ale pořád je to spousta cestování a do toho se snažím rozšiřovat povědomí o svém novém projektu Lex Legion, o němž si už asi něco zaslechl.
1: Přesně tak. Z toho, co jsem zatím měl možnost slyšet, tak cítím ozvěnu takových starých dobrých časů, když si se svými spoluhráči působil u King Diamonda. Hned na první poslech mě výrazně tedy zaujal váš zpěvák, jo, pochopitelně samozřejmě kromě bicích, jo, ty jsou vždycky parádní, ale rozhodně mě nadchl zpěv, už jenom ty výšky.
2: Yeah, Nils is a stunning singer.
3: Ano, Nils je ohromující zpěvák. Víš, když jsem s Andym, Pítem a Helem probíral, jakého budeme mít zpěváka, přišel jsem s několika návrhy. Nebudu tady nikoho konkrétního jmenovat, protože už na tom nezáleží, ale představoval jsem si právě někoho takového. A pak se Andy zmínil, že už dřív spolupracoval s Nilsem. Tudíž věděl, jaký má Nils potenciál a jak dobrý zpěvák to je. A taky, jaký skvělý chlapík. Když jsem s Pítem původně diskutoval o tom, že bychom tuhle kapelu dali dohromady, říkal jsem mu, že to má cenu pouze, pokud do toho půjdeme všichni čtyři. Prostě parta starých kamarádů, žádné egocentrické výlevy nebo něco. Takže pokud do toho půjdeme všichni čtyři, měli bychom najít zpěváka, který s námi bude ladit i jako člověk. Nechtěl jsem naší souhru narušit tím, že do kapely přizveme nějakého vyloženého pitomce. Ale Nils je přesný opak. Je to velký kliďas, trochu mlčenlivý a opatrný typ. A to je skvělé. Všechno vypadá hrozně pozitivně. Jsem z toho ohromně nadšený, protože hrát zase s těmihle chlapíky po nějakých 38 letech je šílená představa, ale taky mě to hodně baví.
2: And equally important is that we are not King Diamond and we are not trying.
3: Ovšem stejně důležité je taky to, že Lex Legion nejsou King Diamond a že se ho žádným způsobem nesnažíme napodobovat. Ale v těch 80. letech, kdy jsme s ním hráli, jsme se na té muzice podíleli i autorsky. A to je na albu Lex Legion rozhodně slyšet. A tak je to naprosto v pořádku. Nicméně na internetu jsem viděl komentáře od některých lidí nebo od fanoušků, kteří si myslí, že se snažíme kopírovat to, co jsme dělali kdysi s King Diamondem. A to rozhodně není pravda. Tohle je úplně nová kapela, která se cíleně snaží skládat melodičtější, méně komplikovanou a poněkud modernější muziku. Současně je tam ale také znát náš styl z těch 80. let.
2: Like we had in the early 80s, mid 80s.

0: Jakou ránu po ránu má Mickey D? Rockerová rána na beatu.
1: Když člověk slyší Lex Legend, nedá se popřít, že máte kořeny, že jo, v někdejší tvorbě s King Diamondem, ale z vaší aktuální muziky je znát, že je to něco, co jste vytvořili v dnešní době, v letech 25-26 a váš zvuk je vážně ohromující.

0: ty kousky dával dohromady ve vlastním studiu Sonic Train. Tohle on umí výborně. Pak jsme se u něj ve studiu sešli všichni tři, já, Andy a Pete, a všechno jsme to smíchali a zaranžovali. Jakmile jsme měli pár skladeb hotových, věděli jsme, kterým směrem se chceme ubírat. No a během práce na tomhle albu jsme ten směr museli párkrát změnit, ale myslím, že nakonec ta deska zní docela mohutně. A když si ji pustím v autě nebo doma na svém stereu, je to naprostá bomba. Když ji pustíš dost nahlas, zní to parádně. I když jsme ji museli skládat kousek po kousku, podařilo se Andymu všechno pěkně pospojovat dohromady.
1: Nicky, pojďme se ještě podívat na vaše texty. Lidi, kteří vás znají z času King Diamonda, asi měli určitá očekávání, ale tohle je vaše vlastní kapela. Jak jste k tomu přistupovali? Chtěli jste za každou cenu se odlišit, nebo to prostě vyplynulo přirozeně?
2: Well, the lyrics, Nils have free hands to do whatever he wants.
0: Co se týče textů, dali jsme volnou ruku Nilsovi. Samozřejmě jsme to museli schválit všichni, ale on přišel s opravdu dobrými texty. Můžu akorát říct, že jsme pro tuhle kapelu nechtěli žádný texty o hradech, mečích a hřbitovech, rytířích nebo vikinzích a tak podobně. To už lidi slyšeli milionkrát. My jsme prostě chtěli temnou a hutnou atmosféru. Nechtěli jsme žádné vikingy, hrady, rytíře nebo okultní věci a tak vůbec. A myslím, že se nám společně s Petrikem, který tady s námi natočil první videoklip, podařilo vytvořit temnou atmosféru, která se nám líbí. Vážně doufáme, že to lidi bude bavit. A zatím to vypadá, že je to baví, protože na internetu se to chytlo.
1: Takže v okamžiku, kdy spolu mluvíme, tak jsou venku už dva singly a už je vlastně kompletní album Lex Legion. Je to tak?
0: Ano, přesně tak. To album vychází dnes.

0: Jakou ránu po ránu má Mickey D? Rockerová rána na beatu.
1: Taky se tady ke mně doneslo něco o turné, které plánujete na příští rok.
2: Yes, we have to focus.
3: Ano, soustředíme se na rok 2027, protože v téhle chvíli nemáme možnost dát dohromady žádné koncerty. Já jsem plně zaneprázdněný se Scorpions, jak už jsme zmínili, čeká mě s nimi skoro rok koncertování. Letos se tedy chceme soustředit na propagaci alba Lex Legend, aby se dostalo do podvědomí hudebních fanoušků, a současně už teď skládáme muziku na druhé album. Věc se má tak, že teoreticky můžu novou muziku nahrát do konce letošního roku, takže někdy začátkem příštího roku by mohlo být druhé album Lex Legend hotové. A pak někdy na jaře nebo v létě by mohlo vyjít. Ale hlavně bychom se příští rok rádi soustředili na hraní naživo.
1: Takže byste vlastně mohli mít celá dvě alba plná nové muziky, kterou budete moc odehrát živě.
3: Ano, protože zatím máme jenom jednu desku. Teď bychom vlastně ani nemohli udělat samostatný koncerty, protože nemáme dost materiálu. Takže si říkáme, že zatím počkáme, až lidi tohle album uslyší, až se dostane víc do obecného povědomí. Ať lidi Lex Legend objeví a začnou si naši muziku užívat. A slibujeme, že až vyjedeme na turné, musí to být super profesionální. A samozřejmě bude fantastické si tuhle muziku zahrát naživo. Řekl bych, že co se téhle kapely týče, budou mít lidi velká očekávání a my jim chceme dostat.
2: It's gonna be fantastic to play live and people have a great expectations, I would say, for this band, and we need to meet up to that.
3: Nechceme do toho jen tak skočit po hlavě, aniž bychom byli připraveni. To by byla katastrofa. Potřebujeme se pořádně sehrát, všechno naskoušet a připravit se na fantastický příští rok a hraní naživo. Letos budeme mít spoustu práce s propagací téhle kapely a alba, tak jako právě u vás v rádiu. Chceme, aby se lidi o naší kapele dozvěděli a aby se o ní mluvilo.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve slunce na západě a postupně i jinde až zataženo. Místy občas zaprší, později večer na západě srážky četnější. Na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Házenkářská spojka Tomáš Piroch mění v německé Bundeslize dres z Lipska, které se stoupilo, přestupuje 26-letý český reprezentant do Veclaru, kde podepsal dvouletou smlouvu. Poplach vyvolal Airbus A321 z Tel Avivu do Prahy, který ztratil spojení nad Maďarskem. Ve vzduchu byly i Gripeny, piloti letadlo doprovodili k hranicím. Kontakt se pak podařilo znovu obnovit. Lyžaře na Ještědu střídají ovce.
2: Ski areál je chce využít nejen jako turistickou atrakci, ale zároveň budou sloužit pro udržování porostu na páteřní sjezdovce Skalka. Tyto pomocníky zatím nevyužívá žádný z větších ski areálů v Libereckém kraji. Na Ještědu bude 10 ovcí plemene, které patří mezi nejstarší v Evropě. Luboš Dvořák, Ještěd.
1: Irán zatím nerozhodl o dohodě se Spojenými státy. Stanovisko zveřejní až po posouzení detailů návrhu. Americký prezident Trump očekává podpis brzy a tvrdí, že ho schválil už i nejvyšší duchovní vůdce. A nakonec před letní sezonou roste zájem o expresně vydané cestovní pasy. Varianta Blesk zaručuje vydání do 5 dnů a stojí 3 000 korun. V Praze existuje i varianta Super Blesk do 24 hodin za 6 000. To byly krátké zprávy.
3: Jakou ránu po ránu má Mickey D?
4: Rockerová rána na beatu.

0: Jakou ránu po ránu má Mickey D? Rockerová rána na beatu.
1: Mickey, pojďme se ještě zastavit u toho, jak se Alex Legend vlastně dali dohromady. Před nějakými 4 lety se začaly ozývat hlasy, že by bylo skvělé dát dohromady starou sestavu muzikantů, kteří hrávali s King Diamondem. No a někdo tě tehdy se na to zeptal a ty si odpověděl něco ve smyslu, že by to sice bylo skvělé, ale nedokážeš si představit, jak by to bylo možné. No a my dva si teď tady v roce 2026 povídáme o tom, že se to nakonec podařilo. Tak mi řekni, co se stalo, že se tahle představa fanoušků stala skutečností.
2: Well, long story short, Andy and Pete, they've been writing together.
3: No, abych to zkrátil, Andy a Pete spolu už nějakou dobu skládali muziku. Už někdy v roce 2008 začali společně dávat dohromady nějaké riffy. Pak jsem mluvil s Petem já, on mi poslal dva náměty na skladby a já mu povídám, do prčic, tohle je zatraceně dobrý. Tak jsem si řekl, že zavolám Andymu a Halovi, jestli bychom se do toho mohli pustit všichni čtyři, protože to by byla velká zábava. Andy řekl, že rozhodně ano. Byli z toho nadšení. A když jsem pak volal Halovi, povídám, ty toho nemáš zase tolik na práci, co kdyby s námi do toho šel taky? On na to, no, to si piš, sakra. Takže to vlastně nebylo až tak složité. Všichni jsme se rádi sešli a pustili se do práce. Nakonec to dokonale vyšlo. Nějakou dobu jsme byli bez zpěváka, začali jsme se po někom ucházejícím rozhlížet a jak už jsem řekl, Andy ho napadlo, že se pozeptá Nilse. Takže to bylo skvělé. Všechno dokonale zafungovalo.
2: So that was great.
1: Takže jste vlastně jenom čekali na ten správný okamžik.
3: Řekl bych, že ano. Celou tu dobu jsem říkal, že bychom měli spěchat pomalu. Tohle musíme udělat pořádně. Oslovili jsme nahrávací společnost MNRK, Scotta Givence. Mluvil jsem s ním někdy před rokem a půl a popsal jsem mu celou situaci a pustil jsem mu po telefonu několik skladeb a on povídá, poslechni, jakmile budete připraveni, budeme tu

0: nabití muziku. To je dost důležitý a to platí obzvlášť pro Motorhead. Motorhead byli jako rána pěstí do obličeje, černobílá muzika, mohl jsem do toho naplácat tolik věcí, ale vůbec by to nebyli Motorhead. Ani nevím, co by z toho bylo. Kdybych chtěl, mohl jsem přehrávat na každé desce. To samé platí pro Lex Legion a nebo předtím pro Motorhead a nebo Scorpions. Jsou tam určitý party, které by mohly být komplikovanější. Mohl jsem přidat nějaký změny rytmu a pár kudrlinek, ale já jsem cítil, že nepotřebuju přidávat něco navíc. Nejsme Dream Theater, staří Queensryche nebo King Diamond. My chceme být trochu víc střední proud. Chceme, aby naše muzika víc plynula a současně máme několik speciálních ingrediencí. Obzvlášť souhru kytar, sola nebo to, jak přistupuju k hraní já. Jak už jsi zmínil ty, když člověk naše album poslouchá, uslyší sem tam nějaký náznaky muziky z času s King Diamondem, postupy, které jsme v těch 80. letech používali, to je skvělý. Ta stará alba mám rád, ale dnes už jsme co by muzikanti jinde. Kdybych chtěl udělat album ve stylu King Diamonda, mohl bych ho bez problémů udělat. Mohl bych tam dávat rytmické přechody a provádět různý kejkle, ale pro tuhle kapelu je správný přístup, který jsme zaujali my. Jsou tam nějaké speciality, ale není jich tolik, kolik jsme jich dělali v 80. letech. Celkově je to temnější, hutnější zvuk, je přímočařejší a údernější. Nesnažíme se prohrabávat do undergroundu.
1: Asi jste správná volba tedy pro fanoušky starých dobrých časů, kteří hledají novou muziku, kterou si ale v dnešní době mohli oblíbit, že jo? Vyplňujete určitou mezeru na trhu pro ty lidi, kteří cítí nostalgii, tedy po starých časech, ale současně chtějí slyšet i něco, co ještě neslyšeli. Co myslíš?
2: I think that is a good way of seeing it, but
0: myslím, že je to dobrý pohled na věc, ale musím ještě něco dodat. Myslím, že nová generace hardrockových fanoušků se hodně vrací k vinylům a víc ke staré muzice. Vrací se do 70. a 80., protože tehdy se muzika tvořila mnohem upřímnějším způsobem. Muziku si skládali sami kapely a to, co si slyšel na desce, vytvářela kapela, ne nahrávací společnost. V 90. letech a později jsme o to tak trochu přišli, a to včetně mě samotného. Nechali jsme se příliš ovlivnit lidmi, kteří nám říkali, co máme dělat. S Motorhead jsme ale byli neústupní. Snažili jsme se od toho držet dál. Věř mi, že za námi chodili lidi z nahrávacích společností a říkali nám, mohli byste laskavě skládat písničky víc pro rádio nebo něco, co bychom mohli použít do MTV. A já si vzpomínám, že Lemmy je jednou vyhodil se slovy. Koukněte, vy sráči, já nelezu k vám do kanceláře, tak vy nelezte ke mně. Za těch 25 let s Motorhead jsem se toho spoustu naučil a s Lex Legion děláme to samé. Skládáme, co chceme my a jak to cítíme my. A myslím, že potom skočí i ta mladá generace, protože jim to možná připomene muziku, jako uposlouchali jejich rodiče. Navíc oni nevyrůstali na King Diamondovi. Tehdy ještě ani nebyli na světě, takže pro ně je to něco nového. Jsem přesvědčen, že budeme mít docela rozmanité publikum. Možná hned několik generací. A to je podle mě velice pozitivní.
1: A podle mě je tohle příležitost zakončit náš rozhovor na pozitivní notu.

0: Tohle byly Motorhead, Hellraiser, jako muzika poslední, dovršující dnešní rockerovo ráno. Hostem byl Mickey D, toho času tedy v německém studiu. Dnes vychází album skupiny Lex Legend, kterou tady Mickey D tak říkajíc představoval. Od vlastně King Diamonda, Motorhead, přes Scorpions, kde posledních 10 let bubnuje. Když se na ní podíváte dneska, jak Mickey D vypadá, můžete si najít na internetu jeho fotku aktuální. Vypadá přesně jako žaludská bába.
1: Výťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 20. Jedete-li z Plzně směrem na Nepomuk, mezi Losinou a Chválenicemi je olej na silnici. Opatrně. V Praze na Barandovském mostě, na začátku mostu od Smíchova směrem na Bráník, je bouračka nákladního a osobního auta. V Třebíči v Hrotovické ulici se jezdí kivadlově jedním pruhem kvůli bouračce osobního a nákladního vozu. V Olomouci ve Studentské se srazil motorkář s osobákem a v Ostravě na Bohumínské stojí jeden pruh kvůli havárce také motorkáře a osobního auta. Víťáci, prosím, je pátek, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Killian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na killiangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes od západu až zataženo, místy občas zaprší, později večer na západě srážky četnější, na Moravě a ve Slezsku v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů. Zítra zpočátku velká oblačnost s občasným deštěm, během dopoledne v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Čeští fotbalisté dnes prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V závěru měli velké šance na vyrovnání, body ale nezískali. Mexiko pak hned v úvodu šampionátu porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Do akce po něm vstoupí další dvě pořadatelské země, jak říká sporťák Petr Plintovič.
4: Kanada se představí na světovém šampionátu po třetí v historii. Všech šest předchozích zápasů přitom prohrála. Země javorového listu tak bude od 21 hodin hrát v Torontu proti Bosně a Hercegovině o historicky první vítězství na mistrovství světa. Do turnaje vstoupí i Spojené státy. Ty v sobotu ve 3 ráno našeho času přivítají v Los Angeles reprezentaci Paraguaje.
3: Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou, incident se obešel bez ranění političky. Policie vyloučila politický motiv a případ vyšetřuje jako nebezpečné vyhrožování se sazbou až 1 rok. Podezřelá je hospitalizovaná. Ukrajina chce pomocí dronů izolovat okupovaný Krym. Útoky už narušily ruské zásobování a během měsíce prý mohou omezit hlavní přístupové cesty. Úplné oslabení ruských sil by ale podle analytiků vyžadovalo i pozemní ofenzivu. A nakonec Albert zavádí umělou inteligenci na samoobslužné pokladny. Systém automaticky rozpozná ovoce, zeleninu a pečivo bez kódu, zrychlí odbavení a sníží chyby při markování. Technologie se po testu v několika městech postupně rozšíří do všech prodejen. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostane vejvoďák.

0: I certainly was in the right.
1: Yes, definitely. I guess he was cruising for cruising.
2: Tato píseň se jmenuje v přeneseném slova smyslu Chechtáky, tedy Money, skupina Pink Floyd na beatu. Za 8 minut už bude 10:30 dopoledne. Dneska je den, kdy čteme vaše tipy a pozvánky do našeho éteru zadarmo, tak jako to děláme každý pátek a vy toho můžete využít, že vezměte něco, co posílá zprávy, ať už SMSky nebo e-maily, anebo co dokáže namluvit i hlasovou zprávu přes býťáckou aplikaci a můžete se rozváchnět a poslat nám svůj tip, kam se dá vyrazit dneska, anebo také zítra. Tim Ripper Owens, americký zpěvák, nominovaný na cenu Grammy svého času, frontman legendárních Judas Priest, ale také Ice Earth nebo Yngwie Malmsteens nebo Rising Force a spousty dalších, v současné době zejména KK Priest, zaspívá na Jižní Moravě, a to tuto neděli od 20 hodin v kinoklubu Svatobořice Mistřín. Předprodej vstupenek je v kavárně Amazonka Kyjov. Děkujeme Martinovi za tuhle pozvánku. A další, ta je přes aplikaci a je do Petrovic u Moravského Berouna. Tu přidáme hned teď.
3: Čau, já bych vás chtěl všechny jménem fanklubu Petrovice z Petrovic u Moravského Krumlova pozvat 13.6. na skvělou akci, jmenuje se to Podejte mi Skankfest, je to první ročník, koná se to tady na hřišti. Zahraju kapely jako Echo Terror, Divan, Point Five, Propaganda, Skunk Punk a jako headliner celý akce přijede Sputnik z Prahy.
2: Já jsem si chvilku myslel, že to je, že tam někdo brousí plech, ale pak jsem si vlastně uvědomil, že to byl podkres. Děkujeme, svoje tipy posílejte 2-3 věty s podpisem SMS-kou na 720-001-222. E-mailová adresa je studio@radiobeat.cz a býťácká aplikace funguje naprosto perfektně. Přes aplikaci můžete poslat jak textovku, tak i hlasovou zprávu jako před chviličkou kolega. To jsou Pearl Jam na beatu.

0: to know.
1: Radio B. Big Beat. Naživo.

sakramensky vysoko je zpívaná tahle skladba She's Living Home. Paul McCartney v programu Rádia B 2,5 minuty po půl jedenácté dopoledne. Za chviličku Perfect Strangers od Deep Purple, taky Peter Gabriel nebo Paper Plane, od Status Quo, a budou taky menšinové sporty. Víme, jak dopadli čeští crossmintonisté na prestižním turnaji Masters 1000 ve Varšavě a máme pro vás taky víkendovou pozvánku na mistrovství republiky v autokrosu. Za chvilku v menšinových sportech.

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští crossmintonisté uspěli na prestižním turnaji Masters 1000 ve Varšavě. Adam Kakula vybojoval stříbro ve dvouhře, bronz v deblu získali Pavel Rada a Matěj Krupička. Do české volejbalové reprezentace se vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. Tým ho zařadil před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě. Češi se v horácké aréně utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. O víkendu se v Jičíně pojede motocyklová jízda pravidelnosti, cena města Jičína. Akce navazuje na historickou cenu prachovských skal, která patřila k významným motocyklovým závodům v Česku. Mistrovství republiky v autokrosu se o víkendu jede v Přerovském údolí Mamutů. Více Zdeněk Razin.
2: Závod má obrovskou tradici. Vždyť první závody se tady jeli už v roce 1969 a také Veleskok, kde se skáče klidně i přes 30 metrů. Budou všichni, co něco znamenají na nespevněných cestách. Jména jako Hošek, Purma, Pupínek nebo stále se lepšící Martin Babák jsou dostatečnou zárukou kvality.
1: V Ratajích nad Sázavou se zítra uskuteční mezinárodní středověký turnaj Rataj Turné. Součástí bude buhurt, tedy kontaktní týmový sport v plné zbroji s ocelovými zbraněmi, kde se kombinují šerm a tvrdé střety. Dorazí týmy z celé Evropy a naši si dělají zálusk na medaile. Skútráři zítra pojedou v Praze a okolí skútršňůru. Sraz je na nádvořích Valdštejnského paláce. V 10 hodin pak vyrazí kolona na zhruba 40-kilometrovou spanilou jízdu Prahou. Cíl je až na Slapech v obci Buš. Organizátor Václav Nerad Rádiu Beat řekl, že akce letos podpoří sanitku naděje.
3: Je to projekt, který pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou, a to formou zážitku. Takže používá se na to speciální sanitní vozidlo pro přepravu nemocných, kteří jsou imobilní a závisí na profesionálním transportu za asistence zdravotníků. Cílem je i prohlubovat vzájemný respekt mezi všemi účastníky silničního provozu a je jedno, jestli jsou to auta, jestli jsou to chodci, jestli jsou to cyklisti, všichni se musíme nějak ohleduplně chovat k sobě. Podrobnosti můžou najít zájemci na Facebooku, na stránkách skutršňura.cz.
1: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech. Rádio Beat.

Ty bicí zní, doslucháte úplně přenádherně, tohle byl Peter Gabriel na beatu, půl minuty před 10:45 dopoledne. My máme teď před sebou, tak jak jsem sliboval, muziku od skupiny Deep Purple. Dobře víte, nebo měli byste vědět, že za chviličku, konkrétně 3. července, vyjde Purplům v pořadí už 24. studiová deska. Teď je docela móda, že velké kapely 70. 80. let vydávají nové desky. Purplové, tihle mladíci, nejsou výjimkou. Ta deska se jmenuje Splet s vykřičníkem na konci, tedy Stříkanec nebo Cákanec, chcete-li. No a videoklip z téhle desky, nové desky, která teprve vyjde s názvem Diablo, tak je ke shlednutí i přes naše webové stránky. Najdete si radiobeat.cz, na titulní stránce je článek Deep Purple v novém klipu, prokliknete a dole už je odkaz na YouTube a můžete se na ten videoklip podívat. Klidně hned, kdo nejde dívat se na videoklip kapely Deep Purple s názvem Diablo, tak si poslechne Perfect Strangers, tak jak jsme se slíbili.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Za 5 minut 11, to není za 5 minut 12, takže ještě spousta času. Za chvilku tady bude ten Petr Šimáček, připraven na zprávy, rozhodně víc než já. Jako první potom po 11. hodině po zprávách bude hrát Kašmír od Led Zeppelin. Máme připravené taky Simona Garfunkla, Jethro, anebo Voči, nebo Steve Vai, aby toho nebylo málo, ale ještě než sem přijde Šimi a než budou zprávy, pochopitelně dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Já začnu v Táboře. V Týnské ulici v Táboře se řeší havárka dvou osobních automobilů. V Praze v ulici Antala Staška je také bouračka dvou osobáků. Na Bruntálsku v Rýmařově na náměstí Míru začali vyšetřovat havárku osobního vozu. V Havířově v ulici Československé armády se srazila dvě osobní auta. Pozor v Ostravě na Frýdecké, tam se řeší bouračka osobního auta. A pozor v Mostě v ulici Jiřího Spoděbrat. Vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes od západu až zataženo, místy občas zaprší, později večer, na západě srážky četnější, na Moravě a ve Slezsku, v severní polovině odpoledne přehánky místy, jinde jen ojediněle. Teploty 13 až 18, na Moravě a ve Slezsku kolem 20 stupňů. Zítra zpočátku velká oblačnost s občasným deštěm, během dopoledne v jihozápadní polovině a k večeru i jinde budou přehánky ustávat a oblačnost ubývat na polojasno. Teploty 19 až 23, na jihu Moravy 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Caroliny porazili v dnešním finále NHL Vegas 4-2 a sérii vedou už 3-2 na zápasy. Carolina je teď nicméně jediný krok od Stanley Cupu. Bývalý velitel policejní ochranky Jiří Komorous bude zajišťovat bezpečnost na stadionu fotbalové Slavie. Klub si ho najímá po nezvládnutém derby se Spartou, kdy fanoušci vtrhli na hřiště a napadli hráče. Pohřeb Zdeny Mašínové se uskuteční příští týden ve čtvrtek v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Zemřela ve středu ve 92 letech v olomouckém domově pro seniory. A nakonec, laboratoř ČVUT v Chotilsku ukazuje využití robotů při práci v podzemí. Uplatní se při manipulaci s nebezpečnými materiály, kontrole staveb i záchranných operací. Vedoucí centra experimentální geotechniky Jiří Šťástka říká.
2: V tom podzemí je taková riziková, dejme tomu, ta práce, tak ta bezpečnost je opravdu důležitá. Má, že si všichni dokážeme představit, že s nějakou automatizací a robotizací pak ta práce bude v tom podzemí mnohem bezpečnější. V podstatě dnes je tady ukázka firmy, která dodává celosvětově už robotizované řešení pro podzemní stavby. Ta tady ukazuje svoje technologie a my v rámci nějaké spolupráce s firmama právě tady některé z těch technologií zkoušíme, než se dostanou do praxe. A samozřejmě velkou výhodou je to, že se k tím pracím dostanou i studenti.
1: To byly poslední dopolední zprávy. Víkend se blíží čím dál víc. Užijte si ho.

0: Tohle byly Oči, Out of Jail v programu Rádia Beat, 3,5 minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Další pozvánky, dvě, jedna zvuková a jedna tak nějak přečtená. Zdar Bíťáci, dnes doraste do centra Kutné Hory, kde v baru pod schodama zahrají Sun City Surfers z Polska, hrající živý mix rockabilly, garáž a surf rocku. Před nimi zahrají lokální rock'n'rolloví hrdinové Kronos Combo. Start je v 7, nazdar, děkujeme. A další pozvánka, to je osobně od Jardy Soukupa, který zve na dvojkoncert do Tlumačova.
1: Bíťáky zdraví Jarda Soukup. Dvě legendy na jednom pódiu, tak nazvali pořadatelé dvojkoncert kapel Extra Band Revival a Turbo. Tato akce se koná v Amfi Tlumačov u Domažlic v sobotu 13. června od 20 hodin. Vstupenky budou i na místě. Obě kapely se těší na setkání s vámi. Ahoj.
0: Nazdár, tak Jarda slibuje a věřím tomu, že vy, co přijdete, tak si užijete večírek Extra Band Revival a Turbo. Věřím tomu, že spousta z vás si to ani nebude pamatovat, až pojedete tam odsud. Další své tipy posílejte SMS-kou na 720 001 222, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo přes bíťáckou aplikaci, kterou si můžete zadarmo, pokud ještě nemáte, stáhnout i z našeho webu radiobeat.cz do vašeho mobilu a pak přes svůj mobil posílat své pozvánky do našeho rádia. Funguje to skvěle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Y, kytarový kouzelník Sex and Religion se jmenuje píseň, která teď od něj dohrála zhruba 2,5 minuty před 11:30 dopoledne. Mám tu krásnou dopravní informaci, která je od Olivera, který je na 11 a umí správně pozdravit.
1: Zdárek svině, tady Oliver, na silnici číslo 11, kolem Třebechovic motorebem. Velká nehoda, kompletně uzavřený. Kamionem asi smůla, osobákem se to dá obět přes Třebechovice přímo. Díky, čus.
0: Čus, Oliverovi, děkujeme. Zdarec, chce to trpělivo. Za chvíličku I Want It All od Queen, taky Cat Stevens, anebo Black Sabbath.

Tohle byla skupina Queen v programu Rádia Beat, jenom jsem kontroloval, my tady máme takového pisatele, který se vždycky ozve, když hrajeme Queeny, ale teď kde nic, tu nic. Bude 11:45, asi za 2,5 minuty, mám tu další porci pozvánek, ahoj Beatáci, zítra od 17 hodin jste zváni do rokového lesíka u Nejtku na Handfire Fibet a Menhir a 11:50. Pršet by nemělo, podepsaný je Vráťa. Vráťo, děkujeme i za tu předpověď počasí. Ahoj Beatáci, to už je další pozvánka. Zítra od 16 hodin proběhne na letním parketu na Sladovce v Benešově festival Evergreen. Zahrají Los Bananos, Pigstyle, Cukletu a Slepí křováci. Děkujeme za avízo. Není záč. A ještě jedna festival Trojská ovce. Zítra od 14 hodin v zahradě Trojského koně u vodáckého areálu v Praze Troji. Zahrají Lagrange, Marek Hlavica, Django Always, Baba, Kamarád Krteček, Blue Moon Club a OOZ Orchestra. Přijďte si zabékat, zdraví a zve Péťa. Děkujeme, další pozvánky pište, buď přes aplikaci, jak v textu, anebo ve hlasové podobě, kdy můžete pozvánku svým vlastním hlasem do té aplikace namluvit do mobilu a odeslat jedním stiskem přímo sem do studia, nebo po staru, jak říkáme s oblibou, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo SMS-kou na 720 001 222. Až do večera vaše tipy a pozvánky, ať už na dnešek, anebo na zítřek, čteme zdarma. To je sice smutná tématika, ale nádherná pecka. Vladimír Mišík na beatu.

0: Kdyby někdo pátral, tahle skladba se jmenuje Park, tedy The Park. Jura Heap v programu Rádia B, taková rýmovačka. 4 minuty před 12. Pepa Lábus by měl být připraven, už jsem s ním hovořil, nebo ne, hovořil v takovou nonverbální komunikaci, jsme spolu měli na dálku asi na 10 metrů přes redakci, je připraven na zpravodajský přehled dne. Ike Turner jako bluesová dvanáctka, na to třeba Thunderstruck od AC/DC, budeme hrát Who, anebo Davida Bowieho. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D35 je uzavřeno na 238. kilometru ve směru na Olomouc je bouračka dodávky a nákladního auta. Odklon je na 235. kilometru. Počítejte s tím. Pozor na Plzníhu v Přešticích. V Rybově ulici je vážná dopravní nehoda. Nákladní auto tam srazilo chodce. Neprojedete. V Praze v Novovysočanské osobní auto srazilo chodce. I tady opatrně. V Praze ještě jedna věc, a to v Patočkově ulici. Tam je pravý pruh neprůjezdní kvůli havárce nákladního a osobního auta. Brno, Hybešova ulice je blokovaná bouračkou dvou osobáků a v Ostravě ve Škrobálkově ulici také neprojdete. Je tam, hoří tam, je tam požár. Ano.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů oteplí, bude občas pršet. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. V závěru měli velké šance na vyrovnání, ale body nezískali. Mexiko pak hned v úvodu šampionátu porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Basketbalisté Nymburka vyhráli páté finále NBL nad Pardubicemi 92-71. V sérii vedou 3-2 na zápasy a od titulu je dělí jediné vítězství. Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Obešlo se to bez zranění. Policie vyloučila politický motiv a případ vyšetřuje jako nebezpečné vyhrožování se sazbou až jeden rok. Podezřelá je hospitalizovaná. Inspekce silniční dopravy varuje před podvodnými SMS-kami s výzvou k zaplacení pokuty za údajné překročení rychlosti. Na zprávy nemáme reagovat ani platit. Případ je lepší oznámit policii. Ukrajina chce pomocí dronů izolovat okupovaný Krym. Útoky už narušily ruské zásobování a během měsíce prý mohou omezit hlavní přístupové cesty. Úplné oslabení ruských sil by ale podle analytiku vyžadovalo i pozemní ofenzivu. Irán zatím nerozhodl o dohodě se Spojenými státy. Stanovisko zveřejní až po posouzení detailů návrhu. Americký prezident Trump očekává podpis brzy a tvrdí, že ho schválil i nejvyšší duchovní vůdce. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

0: Asi by bylo divný, kdyby tahle muzika se jmenovala třeba 8 nebo 9. David Bowie v programu Rádia Beat, dobré 2 minuty po 12:15 odpoledne. Mám tady 2 nedělní pozvánky a jednu, tak říkajíc, sobotní. V sobotu od 17 hodin vypukne na parketu pod hradem Vlčtejn Big Beat Fest. Zahrádkou kapely, nebo zahrádkou, tady to někdo přepsal, zahrajou kapely SAS, Anthracite a Pub Kings. Samozřejmě, že jste všichni srdečně zváni. Další pozvánka, ta sobotní, je od Ládi, který zve do Potvorova.
1: Ahoj, přijďte v neděli 14.6. od 18 hodin do Románského kostela v Potvorově, kde bude hrát Oli Nejeschleba, Pavel Skála a Norby Kováč. Budu rád, že se tam ukážete. Láďa Budín.
0: Ano, přesně, sobotní pozvánka a začíná to, přijďte v neděli. Dobře, ale ještě jedna a tu jsem si nechal nakonec, protože ta mně přijde jako jedna z nejlepších. Je velmi krátká, je tady napsáno. Dobrý den, dnes od 17 hodin v hostinci u Kroupů v Havlíčkově Brodě bude prasátko na grilu s poslechem Rádia Beat. S pozdravem, Dan. Danovi děkujeme, věřím tomu, že prasátko na grilu od 17 hodin u Kroupů v Havlíčkově Brodě bude stát za to. Další své tipy posílejte třeba přes bíťáckou aplikaci anebo SMS-kou 720 001 222.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To je v podstatě píseň, ve které si koledují o parohy, ale z života víme, že to je přesně naopak, že chlap dostane nebo nasadí mu ženská parohy v případě, že právě ten chlap je hodnej a takový jako poctivý a stará se o ní a ona pěkně jako nasadí. Horký že slíže a sprostá na beatu, minuta a půl před půl jednou odpoledne, za chviličku Vohnouti a jejich autorské čtení z audioknihy 30 svíček na dortu. Budeme hrát Beatles anebo Aerosmith a Beatoscope s Petrem Šimáčkem taky přijde.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Bezpečnost na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe zajišťují čtyřnozí robotičtí psi od Boston Dynamics. Zpráva vyvolala na sociálních sítích obavy z masového sledování a biometrického skenování. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Robotičtí psi na mistrovství světa sekuriťáky nenahradí, ale mají jim pomáhat. Plán se jmenuje Security Spot a psi už byli vyzkoušeni při fotbale v Texasu. Obava, kterou vyvolávají, není z toho, že někoho pokoušou, ale že vyšlou jeho fotku a další data do systému. Výrobce sice tvrdí, že stroje neumí rozpoznávat obličeje a mají jen čichat nebezpečné látky nebo prověřovat opuštěné batohy. Jenže veřejnost to vidí trochu jinak. A právě. Robot sám o sobě obličeje asi opravdu neanalyzuje. Jenže on je jako modulární skládačka. Na hřbet mu můžete přimontovat termokamery, lasery nebo optické systémy a když tyhle hračky propojíte se správným softwarem, biometrický velký bratr je na světě.
0: Beatoskop.
1: Mercedes slibuje, že ještě letos umožní jízdu po městě bez zásahu řidiče. Systém MB Drive Assist Pro se má nejdřív objevit v Mnichově a Stuttgartu. Z kraje příštího roku pak po celém Německu. Řidič nicméně zůstává odpovědný. Systém je na úrovni 2++, takže nejde o plně samočinné řízení.
0: Beatoskop.
1: Google se ve své červnové aktualizaci Androidu zaměřuje hlavně na ochranu proti podvodným telefonátům. Systém nově dokáže rozpoznat i falešné hovory, které se vydávají za volání od uložených kontaktů. Čas pro Beatoskop se naplnil, jen připomenu, že ve všední dny ho slyšíte kolem 12.30 a 18.30.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 4. Skate, punk a park. Rok 1988. Je, co jsem se narodila. Tak to se těším, čte Honza.
2: My jsme dlouho byli normální děti v normálních kalhotech a svetrech s účesem ostříhaným podle hrnce. Ale pak jsme začali jezdit na skejtu a záhy na to poslouchat punk a to dost změnilo. Vyrůstali jsme v době, kdy pokud si nebyl většinově socialisticky šedivej, tak bylo mezi mladejma lidma běžný být součástí nějaký komunity. Ty lidi spojoval nějaký světonázor, činnost nebo hudba, kterou poslouchali, často taky oblečení, účes a další věci. Takže byli vexláci, co poslouchali disco, metaláci, čundráci, pankáči, novovlňáci, depešáci, kjuráci a podobně. No a taky existovali skejťáci. Šlo o úzkou partu lidí zabývajících se sportem, který byl u nás v republice opravdu ještě v plenkách. Skejťáci jako kdyby do socialistického zřízení spadli z Marsu, vyloženě se tam nehodili, mluvili specifickým slangem, jezdili v barevných hadrech, byli jiní, vysmátí a měli v sobě nějakou revoltu. Ten sport nás začal bavit. Pomalu jsme se začali seznamovat s ostatníma a postupně se stali součástí tvrdýho jádra téhle subkultury. Na prkně jsme pak s bráchou projezdili přes půlku života a když jsme začínali hrát s kapelou Vohnout první koncerty, tak to bylo často pro kámoše na skejtových nebo snowboardových závodech a obecně jsme byli braní jako skejtová kapela. Ale to hodně předbíháme. Zhruba ve stejný době, kdy jsme se teprve stávali těma skejťákama, se nám taky do rukou dostaly první nahrávky punkových kapel. A jezdit na skejtu a poslouchat punk se nám najednou zdálo být jako to nejlepší možný trávení veškerýho volného času. K punku, nový vlně a podobně, která nás tak oslovila, nebyl v té době snadný přístup. Moc oficiálně neexistovala, nešla koupit, protože se nesměla vydávat a nebylo možné, aby si ji slyšel někde v rádiu nebo dokonce viděl v televizi. Nahrávky se šířily na kazetách pokoutně mezi lidma a většinou šlo o amatérský záznamy z koncertů, který byly nekvalitní, ale díky tomu hodně autentický. Možná i tím tajemným procesem to tenkrát přitáhlo tolik mladistvejch, který už nebavil český rádiovej střední proud. Kopírovali kazety, vyhledávali koncerty, ojedinělí kluby a chodili provokativně oblečení. Takže byla spíš jen otázka času, kdy se to přes nějaký kámoše či spolužáky dostane k nám. Když se tak stalo, tak nám bylo okamžitě jasný, že to je ta správná hudba. Doma řvali z kazeťáku Plexis, Shanov, Zóna A, HNF, FPB a další kapely z domácí scény. Z ciziny pak nejvíc Dead Kennedys, Exploited, Sex Pistols a tak. Změnili jsme radikálně šatník, začali nosit roztrhaný hadry, náušnice a spínací špendlíky, naše vlasy začaly nabejvat provokativních podob, což u rodičů nebudilo velký nadšení, protože tyhle věci tenkrát na školách neměli moc rádi. Stáli jsme tak rozkročený mezi skejtem a punkem, což byly koníčky, které si navzájem nepřekážely, spíš naopak. Byla to tenkrát klasická kombinace, protože skejťáci poslouchali skoro výhradně tvrdý kapely, možná i proto, že hip-hop byl ještě v plenkách. Začali jsme poznávat další lidi, další party, další místa a naše teritorium se rozšířilo na celou Prahu. Bylo spousta hospod, kde nalejvali nezletilým a chodila tam ne solidní společnost. Ale přece jenom jsme měli jednu základnu a to zcela zásadní. Byl to čapaják. Park u nás na Vinohradech před základkou, do který jsme všichni chodili a který se dneska jmenuje Lobkovicovo náměstí. Říkali jsme mu prostě park.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: 4 a půl minuty před 13. hodinou, tedy před 1 hodinou odpolední. Mluvil jsem s Pepou Lábusem, má nachystané zprávy, dorazí sem a přečte je. Hned po zprávách po 13. hodině budeme bringovat do Trtu do Slotr, tedy Brinkio do Trtu do Slotr od Iron Maiden, taky Ivan Hlas, Floydy anebo Stony budeme hrát.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1 je to u nájezdu z D5. Srazila se tam 2 osobní auta. Okres Brno-Venkov, 52. od Mikulova na Brno před Pohořelicemi zasahují složky integrovaného záchranného systému u havárky 2 osobních automobilů. V Liberci ve Švermově ulici se srazila 2 osobní auta. V Liberci ještě jedna bouračka, a to bouračka osobního auta, které trefilo dopravní značení, je to v Široké ulici. V Chebu na Pražské se řeší havárka osobního vozu. Praha k Beli, Mladoboleslavská ulice je blokovaná bouračkou 2 osobáků. A ještě Brno, Hybešova ulice, pozor, je tam srážka 2 osobáků. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Audio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. a 11. července. Camp Olšovec. Přijede Alkehol. Valda Gang. Desmond. Bastard. Panoptiko. Premiér. Volant a know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno. Na většině území s občasným slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů oteplí. Bude občas pršet. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
6: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Líder seriálu Formule 1 Ital Andrea Kimi Antonelli může ve víkendové velké ceně Katalánska potvrdit současnou dominanci a získat šesté vítězství za sebou. Vyrovnal by tím počin týmového kolegy z Mercedesu Brita George Russella, který na něj v šampionátu ztrácí ze třetí příčky už 68 bodů. Druhý je s mankem 66 bodů, jiný Brit Lewis Hamilton z Ferrari. Prezident Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Rada by se měla zabývat například novou koncepcí české armády. Projednávat by měla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák dnes stanul před senátem obvodního soudu pro Prahu 8, vypovídal ve věci údajného pokusu o úplatek ze strany bývalého ekonomického ředitele podniku Mateje Augustína. Sám Dvořák je v kauze stíhaný právě kvůli tomu, zatím v pozici obviněného. Dvořák původně v kauze Dozimetr figuroval jako svědek, poté co obžalovaný Augustín začal spolupracovat s policií a vypovídat, ale vyšetřovatelé obvinili i Dvořáka. Advokáti obětí silvestrovského požáru ve švýcarském lyžařském rezortu Crans-Montana formálně požádali prokuraturu, aby majitele baru La Constellation obžalovali z vraždy. Tím v současnosti čelí jen obviněním ze zabití z nedbalosti. Důvodem ke zpřísnění obžaloby je podle žádosti nález textových zpráv majitelů, v kterých se o nebezpečí požáru bavili. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Iron Maiden na Rádiu Beat.

No, myslím si, že jsme se tady pěkně osvěžili. To byly Soundgarden, Feel on Black Days v programu Rádia Beat. Čtyři, skoro 3,5 minuty před 1:30 odpoledne. Za chviličku Černý racek od kapely Synkopy a taky Neil Young. Kdo máte chuť na Whitesnake, také se dočkáte po 1:30.

Černého Racka v programu Rádia Beat, 3 minuty necelé, tedy před 3:15 odpoledne. Jedna krásná pozvánka je tady ještě, nechal jsem si nakonec. Je to pozvánka na sbor břežanských kastrátů. Není to ani na dnešek, ani na zítřek, ale až na pondělí 15. Ale i tak sbor břežanských kastrátů rozproudí u zavěšeného kafe večer plný blues roku, zhudebněné poezie, recitace a písní o životě, lásce i dalších pohromách. Přijďte si poslechnout, co vznikne, když se básníci potkají s elektrickou kytarou a káva zůstane viset jen podle názvu. V pondělí 15. června od 19 hodin u zavěšeného kafe na Praze 1. Fousy nejsou podmínkou vstupu, dobrá nálada však ano, těšíme se na vás. Tak v pondělí 15. od 7. u zavěšeného kafe sbor břežanských kastrátů, který to tam, jak jste slyšeli, rozproudí. Tak zdravíme, děkujeme. Je vidět, že břežanští kastráti mají dobrou náladu, tak co jim zbývá jiného, že? Bad Company za chvíličku, taky Queen, anebo Whitesnake.

0: vydá ještě Bad Company před 14. hodinou ve skladbě, která se jmenuje stejně jako kapela, tedy Bad Company. Co se týče hodiny tupláků, tak tu na konci týdne bude obhospodařovat dneska Standa Rubáš. Už je připraven, no a také Pepa Lábus na zprávy. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 na 196. kilometru je to kolem Brna, jedete-li ve směru na Prahu za křižovatkou u Avion Parku. Pravý pruh zůstává neprůjezdní kvůli bouračce dvou nákladních automobilů. Na D35 se kilometr 269, to je kolem Olomouce ve směru na Litovel u OMV, je tam bouračka dodávky a nákladního auta. Na Chebsku u obce Tuřany na 21 na hlavní vyšetřuje hlídka

0: Policie bouračku dvou osobních vozů. Pozor také na 24. Jedete-li od Lomnice nad Lužnicí směrem k D3, tak kousek před nájezdem na D3 na Táborsku se srazila 3 osobní auta. Zasahují tam hasiči, záchranka i policisté. V Praze na Andělu v Lidické ulici se řeší bouračka dvou osobních vozů a v Ostravě v ulici U Sokolovny stojí jeden pruh kvůli havárce dvou osobních automobilů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným slabým deštěm. Maximální teploty dosáhnou 18, na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů. Zítra se až o 5 stupňů oteplí, bude občas pršet. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. V Portugalsku vyhrál své semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. V finále si z českých reprezentantů vyjeli také kanoistka Denisa Řeháková na 200 a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Borel na 500. Přestože premiér Babiš v uplynulých týdnech vyzval Českou národní banku ke snížení sazeb, realita může být opačná. V rozhovoru s agenturou Bloomberg publikovaném dnes to naznačil guvernér centrální banky Aleš Michl. Podle něj by ČNB mohla sazby zvýšit už na svém červnovém zasedání. Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v České republice. Výhrušky zveřejňoval na internetu z Argentiny. Mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly mít ještě závažnější následky. Po návratu do České republiky ho policie zadržela na pražském letišti a předala do psychiatrické nemocnice. Letadlo s 267 cestujícími na palubě srazilo na letišti v tureckém městě Antalya kovovou konstrukci radarové věže, náraz poničil křídlo a prorazil díru v trupu stroje. Jeden člověk utrpěl zranění, letoun podle společnosti Turkish Airlines narazil, když šel po přistání po runwayi. Tolik ze zpráv, teď už si vychutnejte hodinu tupláků na rádiu Beat.
0: Tuplák, tuplák, hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Sweet a 16 a předtím Sweet a Wigwam Bam, první tuplak posledního pracovního dne tohoto týdne je za námi, teď takhle 10 minut po druhé. Vám můžu říct, že jsem Standa Rubáš a přeju vám příjemné páteční odpoledne, které bude obsahovat jak tupláky, tak pozvánky, tak jedno takové povídání, které souvisí s tím, co jsem tady celý týden rozdával, tady vstupenky na Indian Riders Fest a ještě nějaký rozdám, takže pokud máte rádi motorky a chcete se příští týden vypravit na Lipno, kde těch motorek, muziky, kapel, jídla, pití, výjížděk a dalších věcí bude víc než dost, tak i na to máme v dnešním odpoledni tady nabítu spoustu času, ale pojďme to vzít pěkně po pořádku. Teď jsme v tuplácích, dvakrát Sweet máme za sebou, dvakrát Moody Blues máme před sebou. Když volím tuplák Moody Blues, tak Nights and White Satin je jasná volba, to je nejslavnější věc z diskografie téhleté kapely. U té druhé, která má být méně známá, tak mě dneska do oka padla ta, která se jmenuje Story in Your Eyes.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Jak jsem slíbil, tak se stalo dvě věci. Tady od Moody Blues na beatu dozněly, a to tedy v rámci těch pátečních tupláků, které jsou v plném proudu, kde se tak jako vždycky říká, že nepsaným pravidlem budiš ta informace o tom, že jeden z těch tupláků, alespoň jeden, by měl být tuzemský. No a může být třeba i pozvánkou pro ty, kteří se v Příbrami zítra chystají na 30. setkání evropských hornických měst, protože když se podíváte, tak součástí toho je i kulturní program, a to rovnou berte jako jednu z těch pátečních pozvánek na ten nadcházející víkend. A v kulturním programu mimo jiné napsáno jest Michal Prokop Trio. A tak si Michala Prokopa dáme si ho s písněmi Zloději času, to bude ta první do páru. No a druhá budiš ta, která se jmenuje Obyčejnej chlápek.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat. Y'all still want me to come with you?

0: Jedna z pozvánek na ten nadcházející víkend, říkal jsem si, že když je pátek, obvykle pozvánkám věnovaným na víkend, že bychom to mohli tak jako protavit i v ty dnešní tupláky, jak dobře víte, tak ZZ Top jsou jednou polovinou toho víkendu, který máme před sebou. Tu muziku probereme od starých časů po nové časy, což v případě ZZ Top je poměrně široká paleta muziky, kde byť si to zachovalo vždycky svůj typický zvuk a ksicht, tak se dostaneme od blues někam k hard rocku, jiženskému rocku, elektrickému boogie. Možná by někteří takoví ti muzikospitci řekli, že se tam dají najít i skladby, které vlastně splňují taková ta pravidla toho, abychom jim říkali heavy metalové, i když na jednu stranu metalová kapela z YouTube dohromady zní opravdu divně. No, budeme na to mít spoustu prostoru, teď jsme tomu dali dvě skladby. Viva Las Vegas, Double Back, dvakrát ZZ Top jsou aktuálně za námi.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Nedala mi to, když jsem před malou chvilkou v Tuplácích hrál ZZ Top jako pozvánku na víkend, tak jsem si říkal, pojďme to zkusit, abychom tam dostali i tu druhou polovinu víkendu a pozvánku na něj tedy kapelu Yes. Big Generator, Long Distance, Round Around, to jsou věci, které pravděpodobně asi zazní i během soboty a neděle, protože přeci jenom dva dny je hromada času, zvlášť na takový ten obsáhlý dvojprofil dvou kapel, který jsou žánrově od sebe sakra vzdálený, ale dohromady jim to bude bezesporu hrát velmi pěkně. To vám můžu slíbit i v sobotu, i v neděli. Právě ZZ Top a právě je s budou tou hlavní hudební náplní tady na beatu. Spolu s nimi jsme se dostali na konec Tupláku. Je 14.57, pojďme si slíbit Pepika, čerstvé zprávy a pak už muziku po jednotlivých kusech, třeba Clash, Lou Reeda nebo AC/DC.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a k tomu taky nějaké dopravní informace z Friedlandu se hlásíte, a to z nádražní ulice, je tam čerstvá nehoda dvou osobních aut. Liberec samotný a ulice Boženy Němcové, tady nám to přicpává kolize autobusu s osobákem na D3, jděte opatrně, zvlášť v okolí 92. kilometru. Ono teď je to ve směru Kaplice Mezno, ale může se stát, že to za chvilku bude platit obráceně. Zkrátka ležíte nějaký kus plechu na vozovce nešťastně mezi jízdními pruhy na té dálnici, tak sundejte nohu z plynu a dívejte se daleko před sebe, ať se tomu vyhnete. Havířov u Křížů, nehoda dvou osobních aut. No a tohle, aby se dobře pamatovalo, 56. silnice, 56. kilometr, směr z Ostravy na Ostravici, takže to podle mapy vychází na Bašku. V těchto místech je čerstvá nehoda dvou osobních aut. O té byste taky měli vědět.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila na travnatém turnaji v Hertogenboši do semifinále. Rumunku Alenu Gabrielu Rusevou dnes porazila 6-1, 6-2. V boji o postup do finále se utká s Polkou Magdou Lineteovou nebo Zeynep Sonmezovou z Turecka. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti o víkendu a v pondělí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,49 a nafta za 39,29 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,44 za litr benzínu a 39,59 za litr nafty. Stropy se tedy v případě benzínu zvyšují, zatímco u nafty snižují. V českém farmaceutickém závodě v obci Bohumil u Jevan nedaleko Prahy se začíná vyrábět základní složka pro lék na cukrovku a obezitu. Závod je součástí mezinárodní výrobní sítě dánské společnosti Novo Nordisk. Ta tady investovala 8 miliard korun. Německá policie dnes na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami. Jeden z cestujících stiskl nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do kontrolované oblasti. Kvůli incidentu museli cestující opustit také letadla připravující se k odletu. A je po zprávách. Po nich si poslechněte AC/DC na Rádiu B.
0: Classic rock.

To byly Clash na rádiu Bítejch a Fodlo. 15 hodin, 15 minut, nejvyšší čas na to podívat se. Mezi zprávy, které přišly právě mezi tím, co jsem se tady pozvánkám nevěnoval, věnovali jsme se tuplákům, tak tady třeba tato jedna SMS-ka, zdravím všechny bíťáky, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 13. června v restauraci Karel IV. Střekov Ústí nad Labem. Hrát bude rocková skupina Trafo, začínáme v 19 hodin, pivo už je vychlazené, tak si to s námi přijďte užít. Díky, zve Aleš, to je jedna SMSka. Za mě tady teď tedy aktuálně odbavená, vyřešená, přečtená, abych se mohl tady přepnout mezi zprávy z aplikace. A číst tadyhle tu, kterou poslal Tonda, a Tonda píše, ahoj bíťáci, kapely Air Screw a Goodberry vás zvou v sobotu 13. na Slamník, kde zazní pořádná porce rock'n'rollu a heavy metalu. Zahrajeme vám v rytmu Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, ale taky vlastní tvorbu rock'n'rollu. Přijďte zapařit, těšíme se na vás. Děkuji za předání do éteru, píše Tonda. Tonda, tedy vyřešen vy, pokud jste v dosahu Slamníku a hledáte o víkendu nějaký ten tip na to, kam se jít podívat, tak můžete právě využít tady tu jeho pozvánku. Další sbírám, takže mi je prosím posílejte přes apku nebo SMS-kou nebo mailem. Všechny cesty jsou otevřeny a všechny cesty samozřejmě platí. Jak to sem bude přicházet, tak to budu do éteru číst, aby nám tady nikde nic nezapadlo. A taky budu rozdávat vstupenky na Indian Riders Fest, o kterém se tady bavíme už nějakou dobu, pokud jste fandové nejen muziky, ale třeba taky motorek. A co já vím, třeba plavání, surfování a kanoistiky, protože na Lipně se toho dá dělat spousta a máte příští týden čas, tak buďte ve střehu. Kdyby se náhodou stalo, že budu třeba hrát Tři sestry, pojďme si je určit jako za takový signál k tomu, abyste mi zavolali, tak kdo se dovolá během nich, dostane rovnou ode mě takhle dva lupeny na příští týden.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ano, tak tohle nebylo úplně těžký, když jsem mluvil o tom, že jakmile na mě přijde chuť zahrát Tři si sestry, tak že by to mohl být takový ten soutěžní signál, bylo tím pádem jasný při tom, jak moc já si pamatuju, že to nebude asi dlouho trvat a že ty sestry mám skutečně v plánu, taky během nich se to tady okamžitě rozblikalo. Standard Radio Beat?
1: Nazdar, Láďa.
0: Nazdar, Láďo.
1: Jsem se dovolal, kuka.
0: Dovolal.
1: Slyším ségry.
0: Ano, slyšíš ségry, voláš správně na soutěž. Vypadá to, že takhle v pátek odpoledne máš prco na práci, takže můžeš vyzvánět telefonem, viď?
1: No, já zrovna stejně budu rozvaděči, člověče.
0: No, jak jsem to pěkně trefil. Tak prosím tě, opatrně, nedotýkej se na rozvaděči teď nikoho, protože si spolu povídáme. Odkud jsi?
1: Od tábora,
0: no tak to jsi zatím podle mě ten ze všech, se kterýma jsem mluvil, kdo to na ten Indian Riders Fest bude mít nejblíž k tomu Lipnu. Donedávna to bylo v Budějkách, to jsi to měl ještě blíž, ale to už samozřejmě neplatí nějaký pátek.
1: Vím, no.
0: Byl ses podívat někde v minulosti?
1: Nebyl. Ani ty Budějce jsem netrefil.
0: No, vidíš, tak teď to budeš mít s velkou pompou, protože ten letošní ročník je skutečně výjimečný. My o tom tady dneska po pátý ještě pokecáme přímo s klukama, který to celý dávají leta letoucí dohromady, ale ty máš u mě dva lístky. Gratuluju ti, vydržme na drátě, jo?
1: Úplně pecka, díky vám.
0: No a pojďme si slíbit, když jsme u toho slibování, že nejenom, že sem za mnou dorazí kluci přímo z Indian Riders Fest, ale že ještě nějaká vstupenka mě tady zůstává. Takže pokud to na vás zrovna teď nevyšlo, tak budete mít ještě nějakou tu šanci.

Radio Beatech, Take Me Higher. Muzika dohrává, je 15.40, pro někoho může být tahle muzika právě ohlédnutím se za loktem nad ohří beatovou síní slávy v květnu, protože Red Baron Band byli jedním z hostů a jedním z vystupujících a taky i tuhletu píseň tam zahráli naživo, pokud se nemýlím, se spoustou dalších. Pokud byste je chtěli vidět naživo i někdy v budoucnu, nejenom vzpomínat na květen v lokti, tak si do notýsku můžete zapsat třeba 20. červen. To je nejbližší datum, o kterém já vím, že Red Baron Band se nacpe do dodávky a vyrazí do Kamenice nad Lipou, protože na slavnostech města od 14.30 vystupuje. Tak to je taky jeden takový tip. Ne na víkend, nebo minimálně ne na ten aktuální víkend, ale využít se toho dá. No a pokud byste chtěli aktuálnější tip na to, na co třeba vyrazit dneska v pátek, tak by to mohla být tahle zpráva. Dneska doražte do centra Kutné Hory, kde v baru pod schodama zahrají Sand City Surfers Polska, hrající živý mix rockabilly, garáž a surf rocku. Před nimi zahrají lokální rock'n'rollový hrdinové Kronos Combo. Start v 7, vstupné dobrovolné.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Přicpává se výjezd z Prahy na dálnici D1, a to proto, že na úrovni někde Opatova tak je dopravní nehoda ve směru na Brno a ta způsobuje ten špunt, který ocásek svůj má už na jižní spojce přes ulici 5. května. Ten sjezd se to potom plní právě k tomuhletomu místu, než ho minete. Ve chvíli, kdy ho minete, tak popojedete, přibrzdíte tradičně před sjezdem na Benešov, to není stojící kolona, ale jede to pomalejc, a pak pojedete v podstatě bez nějakých velkých omezení až k Brnu a přibrzdíte znovu až na úrovni Ostrovačic. Tak vypadá dálnice D1. V Šenově se vyšetřuje v ulici Hájence, došlo tady k havárii osobáku na 27. u Dobřan na Plzeňsku. Nehoda dvou osobních aut, také Zlín se hlásí. Štefánekova ulice má neprůjezdný pravý jízdní pruh, je v něm nehoda a probíhající vyšetřování. Na 35. u obce Úlibice na Jičínsku havárie osobního auta. No a ze Semil na Siřenov v podstatě neprojedete v tuhle chvíli. Padl tady strom přes vozovku. Na místě už ale jsou hasiči, kteří to řeší, takže tohle zdržení pravděpodobně dlouho trvat nebude.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: být. Hledá se dobrý soused. Odměna 50 000 korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 000. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
1: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Ve věku 670 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný, bývalý fotbalový útočník pražské Sparty a trenér několika prvoligových týmů, včetně Olomouce nebo Zbrojovky Brno. O úmrtí informovali na sociálních sítích jeho bývalé kluby, včetně Sigmy. Právě s Hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru. Evropská unie chystá na příští rok zásadní změnu v uprchlické politice. Utečencům z Ukrajiny v braném věku už se nemá udělovat dočasná ochrana, díky které mohou v České republice a dalších unijních zemích legálně pobývat a kterou Unie každoročně prodlužuje. Jak potvrdila Evropská unie i český ministr Metnar, pravidlo se bude týkat jen nových žádostí a nebude se vztahovat na uprchlíky, kteří už v unijních zemích jsou. Oblíbená turistická stezka k prameni svatého Josefa v hruboskalském skalním městě v Sedmi horkách se stala terčem vandalů. Původní kamennou stezku někdo posprejoval modrou barvou a na některá místa nastříkal nápisy. Podobně dopadla i na daleká alej. Pachatele hledají místní i ochránci přírody. Švédský úřad pro veřejné zdraví doporučil rodičům, aby dětem mladším 13 let nepořizovali chytré telefony. Důvodem jsou rizika spojená s jejich používáním, která podle odborníků převažují nad přínosy. Doporučení má podle úřadu především chránit děti před škodlivým obsahem na internetu, ale také omezit problémy se spánkem nebo vznik závislostního chování. Víc už se do zpráv nevejde, teď přichází další roková pecka. Na rádiu Beat.

Za námi je 16 hodin 15 minut, Standardu Báš přeje příjemné páteční odpoledne s tím, že i když já tady nabízím a přiházím s pozvánkou na příští týden na Indian Riders Fest a rozdávám lístky během odpoledne, tak zároveň taky vyzývám všechny, aby napsali, kam se oni chystají, abychom to mohli probrat tady společně se všemi býťáky. Což třeba využil tuhletu moji výzvu Zdeněk, píše: zdravím vás býťáci z Aqualoka v Českých Budějovicích u Malého Jezu, kde zítra v sobotu 13. vystoupí legendy punku PBJP. Start je ve 14 hodin na baru, grill od 16, kapela od 20. Přijďte si užít atmosféru na Aqualoka, to je Zdeňkova zpráva. No a další by tady byla od Michala: zdravím býťáky, mám nehudební pozvánku na prohlídku pěchotního srubu MJS4 zatáčka u Chvalovic nedaleko z Znojma. Navštívit nás můžete od teď do nedělní 15. hodiny, píše Michal. V té zprávě z aplikace k tomu rovnou přihodil i obrázek, jak to tam u nich vypadá, který ten srub to je, což ale podle mě fandové téhleté techniky, historie, architektury, nevím jak to nazvat, tak bezpečně vědí. A teď už vědí, že zdáčka u Chvalovic nedaleko z Znojma má otevřeno až do neděle do 15, takže pokud máte chuť vyrazit někam a pohlednout si něco, co člověk asi běžně denně vidět nemůže, tohle může být právě ta vaše příležitost.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Takové velmi speciální živé spojení Rogera Watersa a Johnny Mitchell v téhle té verzi skladby Goodbye Blue Sky, ta je za námi. Pokud vás láká živá muzika a jste třeba ze západu Čech, skoro bych řekl tam kousek ode mě, tedy od Chebu, tak by vás mohla zajímat tahle pozvánka. V sobotu 13. proběhne ve Velké Hleďsebi u Mariánských lázní v areálu kasáren Klimentov 4 Hleďsebský festiák. Zahraje 10 místních, převážně rockových kapel, například Babahead, Bugr nebo Stan Anthony Revival, Kocovina a tak dál. Začátek je ve 14 hodin, všechny zve Martin, to je další jedna pozvánka, kterou můžete využít, býťáci. Nechám to na vás, jestli pojedete do Hleďsebi u Mariánek, nebo jestli zvolíte jiné místo, a pokud zvolíte jiné místo a třeba o něm tady dneska ještě řeč nebyla, tak to sepište do zprávy a pošlete aplikací, SMS-kou, mailem, jak jenom vám je to nejmilejší.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: N' Roses, Rocket Queen, nabíjí to za námi jako muzika poslední. Pro tuhle tu hodinu předtím, než začne ta speciální hodina, kterou jsem až trošku tak jako poodhaloval během toho dnešního dne. Kdy se zveme nejenom tady na ten víkend, který je před námi, ale já jsem tady mluvil několikrát a v minulých dnech a týdnech taky o Indian Riders Festu, akci, která se velmi kvapem blíží, protože už příští týden ve čtvrtek to vypukne na Lipně. A dneska jsem sliboval, že bychom si mohli taky tak jako poodhalit to zákulisí pro ty, kteří se tam chystají nebo o tom přemýšlejí, nebo doteď o tom vůbec nic nevěděli. Říkal jsem, že bychom s klukama, který stojí za celou tou organizací, mohli prohodit nějaké to slovo. To se stane už v příští hodince po zprávách s Pepou Lábusem.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a než se tak stane, tedy než sem pustím Pepu Lábuse, řeknu, že v Jablunkově v Nádražní ulici se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. V Brně v ulici Drobného a probíhá právě teď zásah hasičů. Došlo tady k požáru dodávky, tady pravděpodobně neprojedete. Vyšetřuje se v Praze v ulici Chlumecké, tam je v sobě nákladák s osobákem, taky na D8 na 88. kilometru na Prahu, počítejte s porouchaným autákem. No a na D2 je neprůjezdný jeden jízdní pruh, v něm porouchaný postavený osobák. Je to přibližně na 10. kilometru ve směru na Brno. Počítejte s tím.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Britský pilot George Russell z Mercedesu zajel nejlepší čas v prvním tréninku na velkou cenu Katalánska vozů Formule 1. Třetí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati v Barceloně rychlejší o 203 tisíciny sekundy než Australan Oscar Piastri z McLarenu. Třetí byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari. Lidé v celé republice si stěžují na problémy se sociálními sítěmi Facebook a Instagram. Podle prvních informací má provozovatel sítí, společnost Meta Platforms, problémy také v zahraničí. První lidé začali hlásit problémy okolo 3:15. Nefunguje mobilní aplikace ani přihlášení přes web. Čeští fanoušci cestující do Severní Ameriky na zápasy české reprezentace mohou využít praktického průvodce helpforfans.cz. Slouží jak k lepší orientaci v kulturně odlišném prostředí, tak k bezpečnostním doporučením. Bezpečnostní desatero pro Guadalajaru pomáhal připravit bývalý vedoucí FBI pro reakci na kritické incidenty Paul Hertel. Hackerská skupina napojená na Irán tvrdí, že se nabourala do dronů FBI. Ty federální úřad pro vyšetřování nasadil na ochranu v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy právě probíhajícího mistrovství. Informuje o tom agentura AFP. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Poslouchat Rádio Beat v takovém, já bych se nebal říkat, speciální vysílání, protože kluci se mi hlásili, že jedou okolo a naší tady stanice a naší budovy, a tak jsem říkal, pojďte na kávu a koláček, abychom si taky společně řekli něco víc o tom, co už éterem Rádia Beat proběhlo před nějakým časem a probíhá stále, protože se tady bavíme o vstupenkách a zmiňujeme Indian Riders Fest, tedy akci, která je tradiční, na které tradičně najdete i Rádio Beat, ale která letos bude lehce netradiční právě v tom jejím podtitulu a v tom všem, co se chystá. No a abyste třeba případně motorkáři, býťáci, ale vlastně i nemotorkáři, měli ty informace úplně přesné z toho místa, tak tady se mnou teď ve studiu sedí Vojen Smíšek za Indian Riders Fest. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky Jean-Marie Guillot, řečený Francouz, od loňska řečený Honza Francouz. Tak Francouz, ahoj.
2: Já to jsem já, ahoj.
0: To seš ty, ahoj. Tak kdo by měl vědět o Indian Riders Festu víc než vy? No už podle mě nikdo. Víme, že se to chystá na Lipně, už může říkat tradičně na Lipně, protože loni byla ta premiéra tadyhle v těch nových kulisách a myslím, že se velmi vydařila, takže letos Lipno ano, ale kdo sleduje třeba dění, tak ví, že jenom z té mapky je tam všechno úplně jinak, než tam bylo loni. Tak možná pojďme říct pro ty, kteří, a to bude hlavně pro ty, kteří už to viděli v tom loňském roce, co letos je na Indian Riders Festu jinak, než bylo loni?
2: Ale kromě, přesně, jsme na Lipno a jiné, všechno je trošku jinak.
0: No, máš ty k tomu něco?
1: No, tak já jenom dodám, že Jean-Marie, přestože říká, že je všechno jinak, tak je úplně všechno jinak, protože překopal kompletně tu mapu té vesnice, když to tak řeknu, ten plánek. Zrovna včera běhal po Lipně s metrem a vyměřoval hektary. Každopádně změna pódia, větší zóny, větší gastrozóna, větší Indian Motorcycle Village, kde se bude dít spoustu zajímavých věcí a všechno na jedné hromadě, tak aby lidi nemuseli chodit někam daleko, aby si to mohli užít přímo v tom areálu.
0: Ano, ano, ano. On to Jean-Marie takhle dělá celý ty roky, že vždycky to celý překope, překreslí, přeškrtá. Mrzí mě, že tenkrát nedošlo k tomu jeho nápadu, že budeme dělat Indian Riders Fest jako ohlédnutí za 60. lety, takže v areálu rozmístíme rušičky mobilů, protože tenkrát žádný nebyly a budeme se hledat navzájem. To se tenkrát nestalo. Hele, Indian Riders Fest vždycky, a to by se asi mělo říct nahlas, protože to k tomu tak jako vždycky vede, tak samozřejmě vlogu má Indian, co by motocyklovou značku, navíc letos slavící své narozeniny. A tak to jako vypadá z dálky, že když někdo nemá Indiana, tak tam nemá co dělat. Pořád platí, že to není pravda a můžou přijít úplně všichni, že jo?
2: Samozřejmě. Na Lipně můžete na jakýkoliv znak motocykle, tak Jarda Vinson Sovitány a ostatní, nebo bez motocykle, jenom jen tak, jaký boty se dáte a přijdete k nám.
0: Ano, tak to je pro býťáky, protože vždycky, když tady rozdávám lísky, tak to tady padá, na čem pojedeš, jak pojedeš, a vždycky to říkám. A teď je to teda od zdroje znova potvrzeno, že tohle to je otevřená akce úplně všem. Ale je to oslava 125 let Indián, což si samozřejmě koleduje o nějaký speciality. Tak co už se dá prozradit, že bude letos na místě k tomuhle výročí?
1: Tak já si myslím, že jednak velká zábava přímo v místě, ať už jsou to skvělý koncerty, muzika, která určitě býťáky bude bavit. A k té oslavě 125 let, krom toho, že se sjedou na to místo lidi ze 640 zemí světa, aby oslavili to velký výročí, tak se sjede i celá parta kolem Indian. Můžeme prozradit, že přijede třeba takový obličej, ambasador značky Kerry Hart. Mm-hmm. Je to člověk, který s Indian spolupracuje se svým parťákem Big Beam, předělávají pro Indian Motorcycle motorky, dělají custom motorky, teďka dokonce dodávají custom parts, takže takový ty special díly na motorky už oficiálně. No a přijede i vedení značky, přijede nejvyšší CEO, takže tam budeme v plný polní takzvaně. No a samozřejmě na tu oslavu těch 125 let jsme připravili 125 kilometrů dlouhou spanilou jízdu, což si troufám říct, že je unikát, protože ukaž mi, kde jinde zavřou silnice jenom pro motorkářskou partu v dílce 125 km, to prostě si nechceš nechat ujít.
0: A to je vždycky specialita Indian Riders Festu, vždycky to bylo tak, že se vraceli lidi, třeba moji kamarádi, a říkali, jak to dokázal, lidi, tolik policajtů prostě v republice není, na to, že stojí na každý odbočce. Jak složitý to vůbec jako je, dát dohromady 125 km zajištěný trasy s asistencí?
2: No, tento rok my jsme dostat pokyn od Indian, co můžeme dělat s ten šifre jako 125. A my jsme to do toho přemýšlit jako 125 piv za den. Nedáme, ani Čech nedá 125 piv na den. Ale my jsme říkali 125 km. A my jsme začínat jednat s jako vedený místo v silnici policie a tak. A neviděl jsme, bude, nebude. Jo, a dokonce bude. Jo, začínáme sobota 11.25 a jen tak malý, jakoby, za kulise, ten dokument obsahuje 80 až tělka obou stran tisknený, který je oznámený každý cesta, každý jako prochodce, každý jako garáž, kamkoliv můžeme, a tohle to může být typovaný, šíslovaný, a kdo tohle to zabezpečně, tak dá, to je obrovský příprava, a příští rok nebude 125 ani 50, to bude krátkýší, možná kilometr děláme jako kolem Lipno v typ, ale opravdu to je obrovský příprava a velmi seriózní, co se týká jako bezpečnost, navíc může být třikrát nebo čtyřikrát překročit z vlak. A bohužel česká vlak nejízdí počas. To je jakoby, máme takový systém, to je jakoby sledování živý, jak ta kolona, máme kontakt živý s vlakem, kde je ten vlak před nám, za námi. Když jenom tohle to bude jako velmi, je velmi náročný. Jako.

0: Jean-Marie, a k tomu taky Vojenc Míšek, oba dva za Indian Riders Fest sedí se mnou tady ve studiu Rádia Beat, protože se nám kvapem blíží to naše pravidelné motocyklové setkání na břehu Lipenského jezera, kde normálně, tak počkej, já to teď nechci zakřiknout, chtěl jsem říct, kde normálně fouká jako blázen, ale loni se vítr nehnul.
1: Máme to letos vymyšlený stejně. Total, máme tam stavení obrovský zdí, tam nebude foukat nic.
0: Budeš stavět zdi? Tak
1: jsme za zdi.
0: Jsme za zdi, tak to je
2: skvělé. To už tady
1: to
2: bylo.
1: To už neříkáme. To je špatný
0: nápad. Tak, tam se potkáme. A já nevím, jestli jsme to řekli, nebo jestli jsme to zakecali 18. až 21. června. To je totiž to datum, kdy se na Lipně potkáme, kdy vyjedeme na 125-kilometrovou spanilou jízdu. Takže to bude opravdu dlouhý. A mimochodem odhad motorek? Máme, kolik jich pojede spanilku? Kolik jich jelo loni? Loni nás bylo jako psů?
1: No, loni jsme byl víc než 1000, přesně už nepočítáme, protože na rekord nás nezajímá. Bezpečnost je pro nás důležitý. Pro mě jako organizace čím méně, čím líp. Jako to vám říká Ferové, mi úplně jedno, ale bude dost. Bude jako víc než 1000, 2000, nevíme. To záleží, kolik bude ty kluci pít ten pátek večer. Startujeme 11.25 nahodou. U parkové místo P01, to je areál jako parkovaný na lyžařský areál. A se sbíráme už od 10.30, tak nějak. Ale ta informace bude na místo. Šel motocykle jsou vítány. Budete časem startovat, potom už policie zavírá a budete za kolona. Co není zabezpečný, když 10.30 už pomalu se potkat na parkové místo.
0: Bude možno samozřejmě dopředu znát tu trasu, takže kdo by třeba byl bez motorky, ale chtěl by si to vyfotit, natočit, tak samozřejmě může. Mě zaujalo před chvilkou, Vojen tady říkal, jak to vychází. Kolik jsi říkal národností, že už máme? 40?
2: Kolik? 640 národností 640. Z celého světa. To je velký.
0: Máme změřeno, kdo je nejdál, myslím třeba po ose.
2: Po ose?
1: Zatím od jižní Španělsku. Skoro jako 2900 nebo 3000.
2: Tam to jsou kluci, kteří jedou na motorce.
1: To jsou kamarády od Alicante a pak kluci od Malaze. Další máme takový exotický země, předpokládáme ty lidi od Indonésii asi nejezdil. Jako kluci od Katar a dál samozřejmě buď na lodě, teďka má složitější jako dovoz motocykle a vůbec se dostat od tam k nám. Ale taky máme tento rok jako Ukrajin, ale jako kolik kilometr, co záleží jako,
0: strany,
1: ale to jsou lidi, jak taky severní Evropa, jako hodně lidí jezdí jen tak 2000 kilometr tam a 2000 zpátky.
0: To je pravda, to je pravda. Vím, že Finové naposledy a ty jezdí vybavený i diagnostikou, ty jako zastavili a mezi oslavou toho, že jsou v teplých krajinách, tak ještě některým přenastavili motorky minule, to si pamatuju. V Alicante jsem byl, teďko na podzim se vořá, takže jsme s chlapcem mluvili, tak ty se samozřejmě těší a je to vždycky velkolepá záležitost, když se potkají tyhle ty všechny národy a mentality a kultury dohromady, to tam jako naprosto skvěle funguje. Samozřejmě, že i Čechům je otevřeno, jsou vítáni na místě. Navíc já jsem slyšel, že snad letos jich je takhle dopředu v předprodejích nějak rekordně moc?
1: Ano, ano. Každý rok vidíme jako čím dál čím víc Čechů a Slovák, které přijdu na akce a možná tento rok má další důležitý důvod. Já nevím, Vojen, můžeme něco říct o té speciální akce, co přemýšlí kluci od Česka a Slovák republiku, spolupráce s importer Indian Meteor Tech.
2: Určitě je tady zajímavý počin, vlastně IMR český dává dohromady zápis do mapy České republiky, jmenuje se to Signed Forever, prostě podepsaná planeta nápisem Indian. Teď jsem slyšel aktuální zprávu, že se přidávají snad i kámoši ze Slovenska, který by měli vepsat ještě 125 k tomu výročí, takže výsledkem té trasy, kterou kluci projedou, nebo možná i holky vlastně, to kluci a holky, ano, český a slovenský, projedou na motorkách, tak vlastně zapíšou nápis Indian 125 do mapy Čech a Slovenska, což je skvělý, bude to tam na furt, je to signed forever, prostě podepíšou tuhle zemi a dají to jako dárek všem z té Indian community, to mi přijde jako skvělý nápad.
0: Je to tak, zrovna tady totiž pravým okem švidrám do mailu, kde mám napsaný ty písmena, data a souřadnice, kdy se to pojede, tak to je další jedna takováhle blbinka, ale strašně hezká, jako, která patří k těm oslavám. Dobře, pojďme zpátky, anebo to probereme za chvilku. Co bude ještě dalšího v areálu, kde se bude slavit?
1: A podobně něco, jako, které se vrátí k nám, to je ten Wall of Death, kluci Total Magrovi od jako Daredevil od Holandsku, které jako a z důvodu tento rok Indian slaví 125, vstup je naprosto zadarmá samozřejmě. Člověk potřebuje lístek do areálu, ale vstup potom, když tím pádem můžete koukat 2, 3, 4krát ty show. A stejný tým, když to neužitelný jako show, podle mě jako jeden ty highlights. Další možná věc máme.
0: Proberem to za chvilku.
1: Okay.

0: Vojena Žalmarí jsou se mnou ve studiu a my se tady bavíme o tom, co se kvapem blíží a jmenuje se to Indian Riders Fest. Je to velkolepá oslava, velkolepá motorkářská záležitost. Žalmarí už prozradil, že velký návrat zaznamenají Holanděni z Wall of Death, což pro ty, kteří třeba nebyli a v Budějkách, když to stálo, tak řekneme, že to je v podstatě taková dřevina, takový dřevěný sud, to je obrovský, který se třese při každém průjezdu motorky a navíc ta motorka tam jezdí pozdě v 90 stupňovém náklonu a ještě dělá leco z okolo toho. Nebudem to prozrazovat všechno, ale je to záležitost, která jako stojí za to, navíc jezdí na historických motocyklech Indian, který před tou jízdou ještě jsou vykvědění venku před vlastně tím šapito jejich, kdy ta motorka stojí na válcích a kluci po ní dělají stojky a podobně. Je to opravdu hodně zajímavá záležitost. Navíc je skvělý, jestli přijede celá ta parta, tak tady u nás, protože pravidelně s Bítem jezdíme k vám na IRF, tak showtime is go time je teďko v podstatě pozdrav, takže to patří Wall of Death určitě. Ty jsi, já jsem tě přerušil, říkal, co dalšího tam chystáme.
1: Je důležitý tento rok, protože samozřejmě Indian začíná 90.01, 125, 26. Máme nový partner a velmi důležitý, to je Top Mountain Museum v Rakousku. Mm-hmm. To je vedle ten nádherný pás Čimlčoch, doporučuje každý na motosíky aspoň jedenkrát život tam tohleto jezdí, to je nádherná. A proč to partner dovezu do Čech 13 neužitelný, unikátní, velmi starý nebo unikátní kus Indian motocykl. Mm-hmm. Nejstarší bude od 1907. A to vypadá jako kolo z motůrek dosadu, to je ten camelback. Mm-hmm. A tak dál, když tohleto bude mít speciální výstava ty 13 kusů a to od ty první do ty dobu, které Polaris 53 nebo Polaris, sorry, Indian nevyrobit motocykly, ale dál ten znak vždycky existoval, jaký způsob legální se vyrobit, se producovat, třeba budeme mít jakoby ne Royal Enfield, ale Indian Enfield. A to je legální. Ten pan, který tohle to vyrobil, koupil ta licence na znak Indian a na to konto vyrobil a prodat, jako to není fake, to je opravdu legální, mohlo tohle to dát a tak dál. Tohle to a možná, ale asi bude mít Mark je kurátor muzeum, jen ty motocykly jsou hezky, ale ferové, no tak ty hezky, ale nemluví. A on vás vysvětlit, bude každý den trošku hodin. Ten příběh motocykly je o stokrát lepší než ta motocykle, protože možná ty poslední 10 kusů vyrobený, nebo tam jezdil jaký slavno pán, jako a fakt to je pro mě jeden highlight, samozřejmě velmi jako hodnocený motocykle, které Top Mountain Museum nás dovezou do Čech, to je unikátní.
0: No a k tomu budou nový motocykly, to je takový krásný oslivost.
1: A máme nový motocykle, máme demo jízdy 15 kusů.
0: Ano.
1: Když to je nevíc, Mirror jsme byli 8, když dvojtík tolik, máme návrat ten Indian Truck, když ti pane velkolepé demo, 3 dnu, důležitý pozor, švetek 10 otevráme dveře, ne 14, jako vždycky každý rok, když máte víc čas na všechno, na jaký drink, na zabava, na potkal se kamarádu, když od švetek ráno otevřeme dveře. Co máme dál? Máme hodně dál. Třeba výstava jakoby aktuální model 26, plus speciální výstava ty 125 limitovaný edice, ty 3 kusů. Potká se jakoby pár Ola, bude tam mluvit o ten nový vintage, bude vás vysvětlit, jak ten vintage se rodil, jo, jaký způsob to designoval svůj tým a tak dál a tak dál a počasí máme objednány.
0: Ano, kdo si chce vyzkoušet motocykl, tak může. Hrozí tady teda nebezpečí reálný, že by si ho pak mohl koupit, protože viď, protože Jean-Marie už má 2 a pojedeš na obou, nebo si vybereš
1: jednoho? No, bohužel ne, protože já mám jeden P. Eder.
0: Ten pod záda má.
1: Jo, to mám pod záda a jeden půjčím Indián do výstava na tý 125 modelů, když bohužel tak bude jinou. A Leška chtěl se mnou Leona jako jezdí, když každopádně je bude na ten autobus, jako ten větší.
0: Ano, takže ty půjdeš větším i s kuframa, i s deporákama a vy se býtějáci přijďte taky podívat.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští crossmintonisté uspěli na prestižním turnaji Masters 1000 ve Varšavě. Adam Kakula vybojoval stříbro ve dvouhře, bronz v deblu získali Pavel Rada a Matěj Krupička. Do české volejbalové reprezentace se vrátil nahrávač Luboš Bartůněk. Tým ho zařadil před domácím turnajem Evropské ligy v Jihlavě. Češi se v horácké aréně utkají dnes s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. O víkendu se v Jičíně pojede motocyklová jízda pravidelnosti, cena města Jičína. Akce navazuje na historickou cenu prachovských skal, která patřila k významným motocyklovým závodům v Česku. Mistrovství republiky v autokrosu se o víkendu jede v Přerovském údolí Mamutů. Více Zdeněk Razin.
2: Závod má obrovskou tradici. Vždyť první závody se tady jeli už v roce 1969 a také Veleskok, kde se skáče klidně i přes 30 metrů. Budou všichni, co něco znamenají na nespevněných cestách. Jména jako Hošek, Purma, Pupínek nebo stále se lepšící Martin Babák jsou dostatečnou zárukou kvality.
1: V Ratajích nad Sázavou se zítra uskuteční mezinárodní středověký turnaj Rataj Turné. Součástí bude buhurt, tedy kontaktní týmový sport v plné zbroji s ocelovými zbraněmi, kde se kombinují šerm a tvrdé střety. Dorazí týmy z celé Evropy a naši si dělají zálusk na medaile. Skútráři zítra pojedou v Praze a okolí skútršňůru. Sraz je na nádvořích Valdštejnského paláce. V 10 hodin pak vyrazí kolona na zhruba 40-kilometrovou spanilou jízdu Prahou. Cíl je až na Slapech v obci Buš. Organizátor Václav Nerad Rádiu Beat řekl, že akce letos podpoří sanitku naděje.
3: Je to projekt, který pomáhá plnit sny těžce nemocným dětem a dospělým s omezenou mobilitou, a to formou zážitku. Takže používá se na to speciální sanitní vozidlo pro přepravu nemocných, kteří jsou imobilní a závisí na profesionálním transportu za asistence zdravotníků. Cílem je i prohlubovat vzájemný respekt mezi všemi účastníky silničního provozu a je jedno, jestli jsou to auta, jestli jsou to chodci, jestli jsou to cyklisti, všichni se musíme nějak ohleduplně chovat k sobě. Podrobnosti můžou najít zájemci na Facebooku, na stránkách skutršňura.cz.
1: Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech. Rádio Beat.

0: Posloucháte Radio Beat a takový vlastně speciál, který se nám z toho stal na téma Indian Riders Fest, protože tato bezesporu a bez skromnosti řečeno největší oslava motocyklová na světě značky Indian Motorcycle se blíží a bude tady u nás na Lipně. My se bavíme o tom, co bylo a co bude v rámci toho programu, abych se taky zorientoval, protože Jean-Marie přeškrtal celou mapu a všechno je na jiných místech, tak kontroluju, co nám zůstalo a co naopak přibylo. Tak v loni třeba, co mě jako hodně zaujalo, vypadalo to moc pěkně, byly ty vystavený customy na tom mole, který svítili v noci nad celou tou marínou lipenskou. Jak letos to bude vypadat s custom show?
1: Tak letos jsme custom show přesunuli do Indian Village, která je vlastně součástí toho hlavního areálu a je mnohem větší, než byla v loňském roce. Budou se tam konat všechny doprovodné programy, takže kromě custom show, v který bude 25 vybraných motorek, který vlastně prochází jakoby před výběrem a opravdu na IRF bude jenom to best of, tak v Indian Village budou právě k vidění i ty nový modely, budou tam ty historické bajky, o kterých jsme mluvili, bude tam vlastně koncentrovaný ten duch těch 125 let značky Indian, opravdu jako na místě, kde zároveň se můžeš potkat s tou komunitou a se svýma kámošema, můžeš si tam poslechnout Ola Stenegarda, který bude mluvit o designu, o tom, jak se ty motorky prostě designují v dnešní době. Bude tam z toho opravdu stříkat ten duch Indianu. Ale samozřejmě to není jediná zóna, kterou v tom areálu máme. Myslím si, že letos to bude hodně nafouknutý. Je tam otočený pódium, ty už si na to narážel tady, když jsme se bavili. Máme velkou gastrozónu, kde bude obrovská terasa přímo nad vodou. Takže místo, kde si v podstatě lidi budou moct užívat zároveň tu atmosféru té akce a nějaký gastro, nějaký dobroty, dvě terasy se slunečníkama přímo u Lipenského jezera, jako co víc si přát takhle v červnu.
0: No a k tomu vlastně, to jsme si tady řekli před mou chvilkou takhle mimo etr, když hrála muzika, tak se čáry spojují v kruh, protože tak, jak loni skončila Budweiser Custom Show a letos se chystá ta nová, tak Florian, že jo, ten loni celkem zabodoval a měl teda na hrbu úkol nelehký během té zimy vymyslet něco novýho. Tak povězte, jak to dopadlo, nebo jak to dopadá, ono to ještě asi není úplně hotový, že jo?
1: Tak Florian Fantes, Indian Hanover, vlastně dostal za úkol nadizajnovat custom motorku, která bude součástí té letošní tomboly. Bude to klasicky hlavní cena, prostě můžeš v tombole vyhrát motorku, to málo kde. Neviděl jsem jako ples, kde by v tombole byla motorka, jo? Takže tohle je takový větší ples trošku.
2: A ty chodíš na ples?
1: Občas chodím na ples, ale motorky tam nejsou, hele, čověče. Většinou tam maximálně kolo jsem viděl.
2: A šunku se viděl.
1: Na hasičský máš bažanta většinou, tak, bo to jsou myslivecký. Tak každopádně Florian nadizajnoval custom bike, který je na základě Chief Bobber, ale co už máme informaci, tak vlastně z té sériový motorky tam toho zase tolik nezbyde. Lidi, kteří možná viděli jeho práci v těch loňských ročnících nebo v minulých ročnících, protože Florian se účastní pravidelně, tak ví, že on dělá opravdu jako zatraceně custom, že to je od základu, od podlahy, prostě přestavěný bike, takže čekáme, že to bude fakt dobrý.
0: Ano, a platí teda to, co se leckdo ptá, jestli jsme dodrželi takový to pravidlo, že na Indian Riders Fest vždycky odjíždí o jednoho motorkáře víc, než tam přijíždí, protože se od prvního ročníku drží tahle ta pěkná tradice, že v tombole můžeš vyhrát spoustu věcí, ale ta hlavní cena je vždycky motorka. Navíc taková, která se jako úplně nedá zaměnit s těma ostatníma, protože vždycky to byla motorka upravená, nikdy tam nebyl úplně sériový kus, vždycky to bylo něčím speciální. Dobrý, pódium otočený, to znamená, bude hrát tentokrát směrem jako na ty zaparkované lodě a jakoby k těm restauracím na tu kolonádu. Co tam bude hrát?
1: Hele, já myslím, že byťáky potěšíme. Hned ve čtvrtek začínáme Kings of the Rock, což je vlastně best of výběr z té loňské sestavy Symfonika, která hrála se symfonickým orchestrem, tak letos budou v trošku menší sestavě, ale vlastně jako ten top, ty zpěváci a pojedou samozřejmě covery známých songů, ty největší jasně, pecky. No a hned druhý den AC/DC revival v podobě italských High Voltage, což zažili jsme 2 roky zpátky na budějickém výstavišti. Neuvěřitelná show. Slyšel jsem od odborníků muzikantů, že to snad bylo lepší než originál, takže těším se na to.
0: Dobře, a spousta dalších samozřejmě, protože tohle to jsou ty hlavní jména a postupně, kdo bude procházet třeba weby a sociální sítě, tak se tam dočte i o dalších kapelách, který budou hrát a o dalších věcech programu, což vlastně bychom asi taky mohli říct, že pokud nás teď posloucháte, zaujali jsme vás, vůbec jste třeba v minulých letech nebyli, tak je to sice chyba, už to nedoženete, ale můžete letos a informace jsou na indianridersfest.eu. Good.

0: Indian Riders Fest 2026 ve speciální 125. edici je tady v podstatě, řekněme, že za pár dní, od 18. června se uvidíme na Lipně. Taky jsme už probrali, já myslím, že skoro všechno asi ne, protože ono to vždycky bývá nadspaný věcma a spousta z nich se vyrobí ještě takhle za běhu. Ale probrali jsme spoustu věcí, které můžou být lákadlem pro býťáky. Beatový stánek tam bude taky, takže kdo by si chtěl poslechnout nějakou muziku, pokecat o ní nebo o čemkoliv jiným, tak bude mít možnost. A to vlastně jako vede celkem logicky k dotazu na téma vstupného a vstupenek, protože to může asi tak, jak jsme si o tom tady povídali, působit tak, že sem jedou lidi ze 46 zemí, ty už to mají dávno koupený, mají to v igelitce, mají k tomu i hotel a podobně. Jak je na tom člověk, který teď třeba poprvé zjistil, že se něco takového chystá, nemá třeba v plánu nebo možnost tam být celý ty 4 dny, tak jaký jsou plány těch věcí, kluci?
1: Tak jedna z možností je koupit ty vstupenky už teď online na IndianRidersFest.cz, kde je normálně online shop na 3denní tikety. Vstupenky budou samozřejmě i na místě a to jak 3denní, tak i jednodenní. Mm. A ta jednodenní vstupenka, myslím si, že pro lidi, kteří si chtějí udělat prostě vejlet třeba v sobotu, mrknout na parádní mašiny, užít si program, přijít na muziku, na dobrou muziku, tak jednodenní lupen za 5 kilo, férová cena. Se vší parádou, se vším, co ta akce nabízí, ať už je to show na stěně smrti, nebo dobrý jídlo, dobrá muzika.
0: Koncerty. Jenom když trefíte tu dobu, kdy jsme na výšce, tak tam budete sami. Zas nebudou fronty u záchodu, to je fajn, takže protože na výšku předpokládám, sice Žarmeli říkal, že čím méně lidí pojede, bude to bezpečnější, ale v tomhle případě jsem si jist, že pojedou úplně všichni, takže 6000 motorek bude někde na cestách po dobu té spanělky. I tak za pro zajímavost, to nevím, jestli tady zaznělo, máme tak jako bajvoko odhad, jak dlouho ta spanělka těch 125 kiláků pojede?
2: Ale cca 2 hodiny a 15 do 2 hodiny 40 minut podle vlak, podle jak se chystáme inteligentní a bez zastavku. Jasně. To je velmi důležitý, nemůžeme z důvodu bezpečnost zastavit kolonu na silnici, protože to nejde, jako na to nemůžeme. Když jedeme, když kluci berete jako trošku, jako když žádný cigaret, kafe a stop pro holky, 2,5 hodiny budete sedět jako pravý motokář a jedeme spolu.
0: Jasně.
1: A všichni
0: budou natankovaní. To se nechtěl říct. A všichni budou na startu natankovaní a nikdo se nebude divit.
2: A mimochodem, kluci, taky jsme po eskortu policajt. Přilbu je povinné v České republice. Já tohle to každý rok, to jsou palí, já nepochopím proč, to je 5 kilometrů bez přilbu nebo jaký dekorace od bývalý Indian, hezký v areálu můžete, ale opravdu nosíte přilbu. Aspoň. Tak. Rukavice nemusíte, to je na vás, ale přilbu musíte.
0: Tak. Teď co jsme zakecali a co jsme ještě neřekli? Máte nějaký nápad, co by jako mělo zaznít? Indian Riders Fest EU, tam to najdete, sociální sítě fungují, pod tímhle názvem najdete všechno, z webu Rádia Beat funguje taky samozřejmě, proklik těmhle těm

0: sem, žádný se hlásí.
1: Z důvodu máme tento rok víc motocykle na demo jízda. Mm-hmm. Podle mě datum vám neříkat přesně, čekáme od ty kluci od Indian pokyn, ale budete mít možnost rezervovat 50% čase online. Mm-hmm. Yeah. Sledujete síť a budete vidět, tam bude jako speciální stránkách a blokujete vaše slot, na jaký mašinách chcete jezdit. Mm-hmm. 50% od tý čas, co máme tý tři dnů, máte možnost online tento rok jako rezervovat, doporučuju.
0: Ano, tím jsme se krásně vrátili zpátky na ten web a sociální sítě. Vidíte sami, býťáci, je to stejný jako každý rok, když se tady bavíme na tohleto téma, jak přibývají další a další věci, které jsou součástí programu, o kterých se můžete zapojit a vlastně se, kdyby jsme se tady 3 hodiny bavili bez přestání, tak jsme asi neřekli úplně všechno, takže sledujte ty weby, a ať vám něco z tohohle toho neuteče a jste připraveni přesně na tomhleto místě. Kluci, já už balím pomalu tašku a za pár dní se uvidíme v Lipně od 18. června, jsme zaparkováni i ze stánkem, tak teď myslím, že vám začíná to největší peklo toho do táhnout, dořešit všechny ty detaily, to je na všech akcích stejný a můžeš na tom dělat rok v kuse a na poslední týdny předtím jsou divočina. Tak přeju, ať to všechno dobře dopadne, ať to dobře dopadne jako vždycky, ať vás to baví a ať to všechno klape a nikdo nedělá problémy na poslední chvíli.
1: Nebude, jako super, těšíme se na vás a znovu jste všech vítáni na Lipně od 18 do 21.
2: Těšíme se na vás u nás na jihu Čech.
0: Já díky za návštěvu, mějte se krásně a šťastnou cestu na jih Čech.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Od motorek teď pojďme k autům, předpokládám převážně vzhledem k tomu počasí. Ozýváte se z mnoha míst, jedno z nich je v Brně, Porgesova ulice, tady pozor, je tady nějaká snad, jak jsem pochopil, nehoda, hlavně pohyb spousty lidí, tak tam projíždějte velmi opatrně. Na 21. u Plané na Tachovsku došlo k havárii osobního auta do stromu, situace se řeší a průjezd tam může být právě tím řešením nějakým způsobem omezen. Na D8 33. kilometr směrem z Prahy pryč, tak tam je hlášená havárie nákladního auta, která se řeší, s tou byste měli počítat také. No a Ondra, ten se hlásil také přes aplikaci Beatu.
2: Ahoj, silnice číslo 13 od Mníšku u Liberce do Frýdlantu v Čechách, v obci v Albrechtice v kopci, po silnici běhá velký bílej pes, běhá od krajnice ke středový čáře, přebíhá sem a tam. Je tady snížená viditelnost, trochu prší a silnice je mokrá. Tak jeďte opatrně a do něj nevletíte.
1: Ano, buďte opatrní. No a jedete-li po D1 z Prahy na Brno, počítejte, že mezi, řekněme, Všechrony nebo Popovicemi, Popovickým sjezdem a tím Mirošovickým směrem na Brno, takže se tvoří špunt. On tam bývá normálně, protože je tady to zúžení právě za tou odbočkou na Benešov, ale teď právě je to ještě vylepšeno nějakým ťukancem právě dole pod kopcem, takže to odsejpá ještě o něco pomaleji než obvykle v tomto čase. Všem šťastnou cestu, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeji. Pepa Lábus. Zítra bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Postupně začnou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23, na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Volejbalistky Olomouce nebudou hrát v příštím ročníku Extraligy. Pětinásobné šampionky nefigurují v seznamu účastníků, který na webu zveřejnil Český volejbalový svaz. Nahradili je vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem. RegioJet chystá od letošního prosince novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu v Havlíčkově Brodě. Krajské město Vysočiny se tak přímého vlaku do Prahy znovu dočká po 6 letech. Podle primátora Jihlavy Petra Ryšky jde o praktický důsledek dohody, kterou město a soukromí dopravce uzavřeli. Na koupi průměrného bytu v Praze potřebuje člověk necelých 16 průměrných ročních mest. Poptávka přitom pořád výrazně převyšuje nabídku. V metropoli podle Central Group chybí asi 100 000 bytů. Praha má podle dat developera nejhorší dostupnost bydlení ve střední Evropě. Ceny nových bytů tam za posledních 10 let vzrostly o skoro 180%, ale mzdy tento růst nekopírovaly a rostly lehce přes 80%. Nástup klimatického jevu El Niño je podle Světové meteorologické organizace už skoro jistý. Organizace varuje, že svět se musí připravit na další růst globálních teplot, změny srážkových režimů i vyšší riziko extrémních projevů počasí. První dopady se mohou projevit už během letošního léta, které by mělo být ve většině regionů světa teplotně nadprůměrné. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na Rádiu Beat.

To byli The Kingsmen na rádiu Beat. Tak jako pokaždé ani jsem nemusel nutně tady připomínat, že po šesté hrajeme 60. léta, tak jsme se do toho Six O'Clock roku pustili hned tady po Pepikovi. No a Kingsmen byli jednou z těch tří kapel, kterou jsem měl na dnešek nachystanou. Vy už dobře víte, že další z těch kapel byli Doors, ano, ty jsme taky pustili, Love Me Two Times máme za sebou. No a před sebou ještě jednu šedesátkovou melodii, kterou chci pustit takhle v pátečním pozdním odpoledni. A pod tou je podepsán Del Shannon.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Manfred Mann na rádiu Beat, jeho Blinded by the Light. Slíbím vám Beatoskop, chystám další muziku, takže rovnou slíbím taky třeba Garyho Moora, dáme Black Sabbath, dáme Blue Effect, dáme Scotta McKenzieho. Tak mě napadá, když jsme si tady minulou hodinu povídali o Indian Riders Festu, že bych mohl taky dát ještě dva lupeny na příští týden na Lipno, co říkáte? A tady z toho výčtu mě tak jako přijde, že by třeba Blue Effect mohli být naším domluveným signálem. Jakmile začnou hrát, vy voláte sem do studia na 210 32 33 34, no a kdo se dovolá, má u mě dva lupeny.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Uděláme to prostě jednoduše. Co mi hlásíte teď z dopravy Uherské Hradiště, třídu maršala Malinovského, tam nehoda dvouosobních aut, probíhající vyšetřování a tím související překážení, samozřejmě. V Třebíči v Pražské stejná situace, dva osobáky v sobě, Ledeč nad Sázavou, Komenského ulice, havarovaný osobák a probíhající kerlový provoz s jedním jízdním pruhem, vyšetřuje se také v Praze, v ulici Politických vězňů je čerstvá nehoda osobního auta a dodávky, počítejte tedy s nimi, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Bezpečnost na fotbalovém mistrovství světa v Severní Americe zajišťují čtyřnozí robotičtí psi od Boston Dynamics. Zpráva vyvolala na sociálních sítích obavy z masového sledování a biometrického skenování. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Robotičtí psi na mistrovství světa sekuriťáky nenahradí, ale mají jim pomáhat. Plán se jmenuje Security Spot a psi už byli vyzkoušeni při fotbale v Texasu. Obava, kterou vyvolávají, není z toho, že někoho pokoušou, ale že vyšlou jeho fotku a další data do systému. Výrobce sice tvrdí, že stroje neumí rozpoznávat obličeje a mají jen čichat nebezpečné látky nebo prověřovat opuštěné batohy. Jenže veřejnost to vidí trochu jinak. A právem. Robot sám o sobě obličeje asi opravdu neanalyzuje. Jenže on je jako modulární skládačka. Na hřbet mu můžete přimontovat termokamery, lasery nebo optické systémy a když tyhle hračky propojíte se správným softwarem, biometrický velký bratr je na světě.
0: Beatleskop.
1: Mercedes slibuje, že ještě letos umožní jízdu po městě bez zásahu řidiče. Systém MB Drive Assist Pro se má nejdřív objevit v Mnichově a Stuttgartu. Z kraje příštího roku pak po celém Německu. Řidič nicméně zůstává odpovědný. Systém je na úrovni 2++, takže nejde o plně samočinné řízení.
0: Beatleskop.
1: Google se ve své červnové aktualizaci Androidu zaměřuje hlavně na ochranu proti podvodným telefonátům. Systém nově dokáže rozpoznat i falešné hovory, které se vydávají za volání od uložených kontaktů. Čas pro Beatleskop se naplnil, jen připomenu, že ve všední dny ho slyšíte kolem 12.30 a 18.30.

0: Jak bylo řečeno před malou chvilkou, domluvili jsme se tady poměrně demokraticky na tom, že Blue Effect budou nejenže skvělou muzikou, ale zároveň taky soutěžním signálem. No a ten zafungoval. Standard Radio Beat.
1: Martin, ahoj.
0: Čau, Martine.
1: Prosím tě, zkouším a volám, jestli náhodou jsem se netrefil o dva lístky na Indian Rider Fest.
0: Trefil ses, šikovnej ses, já jsem váhal, co mi řekneš, jestli ten hluk kolem tebe znamená, že si voláš o lístky, nebo jestli mi voláš dopravu, ale teď už je mi to naprosto jasný. Kam, kde se pohybuješ, kde seš doma, odkud pojedeš na Lipno?
1: Pojedu z Brna.
0: Pojedeš z Brna, ty brďo.
1: Byl jsem tam už loni. Aha. A těším se a je to úplně super, no. Že si to klaplo.
0: Hele, klaplo to, lístky máš u mě, z Brna pojedeš stejnou, nebo takhle, nemůžu ti slibovat, že stejnou cestou na Lipno, protože nevím, jestli v cestě nemáš něco rozkopaného, ale přibližně stejnou cestou se tam dostaneš. Jestli jsi byl loni, tak víš, kde to v té Maríně je, akorát je to letos otočený jako na druhou stranu, ale místo zůstává stejné. No a tím pádem všechno možné, co se tam bude dít a na co se těšit, tak to jsme probrali před hodinou s Jean-Marie a s Vojenem, takže už víš úplně detailně,
1: super,
0: o co jde,
1: paráda,
0: už si jenom
1: super.
0: Ty lístky předáme. Vydrž mi na drátě, jo?
1: Ano, děkuju moc.

San Francisco na rádiu Beat a Scott McKenzie ještě se nám vešel do dnešního odpoledního playlistu, ale zároveň řekněme, že byl muzikou poslední, protože další, co bude hrát tady u nás na Beatu, tak je už playlist podvečerní. No a tam se celkem snadno dá odhadovat, že takhle při pátku v podvečer hrajeme takzvaný páteční flám a budeme to dělat i dneska. Když se mrknu tady do svých zásobníků, které se mi tady mezi tím naplnily právě tou muzikou, tak od kabátů přes rybičky, vysáče, dogu, pumpu až někam do půlnoci budeme mít spoustu těch našich tuzemských zpěvných písní připravených, no a proti tomu se staví takové ty velké hity světové muziky napříč historií. Takže třeba, kdo to má rád jemnější, může se těšit na Aphrodite's Child třeba. Nebo se můžete těšit na Chrisa Reu. V plánu jsou Stouni, v plánu jsou Supertramp, i třeba Dire Straits a hromada dalších kapel. Užijte si páteční flám, užijte si celý víkend, býťáci, spolu se můžeme vidět třeba zítra na Buddies Festu tady v Rudné, anebo v neděli na Rock for People a taky se uslyšíme v neděli večer, to se zase stihnu vrátit v 8, rozjedeme společně pořad Hard and Heavy. Do té doby se mějte krásně.

0: Studio Beat.
1: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Hledá se dobrý soused. Odměna 50 tisíc korun. Projekt Bydlení Hořovice hledá nové zájemce o byt. Znáte někoho, kdo si chce koupit nový byt? Doporučte ho. Koupí byt? Máte 50 tisíc. Nebo se ozvěte sami. Odměnu máte i vy. Volejte 601 116 600. Bydlení Hořovice. Od základu dobré místo.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions. Nejlepší album podle Toma Pettyho. A rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
0: Páteční flám na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Noční fám na rádiu Beat.

Classic Rock. Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola čtvrtá. Skate, punk a park. Rok 1988. Co jsem se narodila. Tak to se těším. Čte Honza.
2: My jsme dlouho byli normální děti v normálních kalhotech a svetrech s účesem ostříhaným podle hrnce. Ale pak jsme začali jezdit na skejtu a záhy na to poslouchat punk a to dost změnilo. Vyrůstali jsme v době, kdy pokud si nebyl většinově socialisticky šedivej, tak bylo mezi mladejma lidma běžný být součástí nějaký komunity. Ty lidi spojoval nějaký světonázor, činnost nebo hudba, kterou poslouchali, často taky oblečení, účes a další věci. Takže byli vexláci, co poslouchali disco, metaláci, čundráci, pankáči, novovlňáci, depešáci, kjuráci a podobně. No a taky existovali skejťáci. Šlo o úzkou partu lidí zabývajících se sportem, který byl u nás v republice opravdu ještě v plenkách. Skejťáci jako kdyby do socialistického zřízení spadli z Marsu, vyloženě se tam nehodili, mluvili specifickým slangem, jezdili v barevných hadrech, byli jiní, vysmátí a měli v sobě nějakou revoltu. Ten sport nás začal bavit. Pomalu jsme se začali seznamovat s ostatníma a postupně se stali součástí tvrdýho jádra téhle subkultury. Na prkně jsme pak s bráchou projezdili přes půlku života a když jsme začínali hrát s kapelou Vohnout první koncerty, tak to bylo často pro kámoše na skejtových nebo snowboardových závodech a obecně jsme byli braní jako skejtová kapela. Ale to hodně předbíháme. Zhruba ve stejný době, kdy jsme se teprve stávali těma skejťákama, se nám taky do rukou dostaly první nahrávky punkových kapel. A jezdit na skejtu a poslouchat punk se nám najednou zdálo být jako to nejlepší možný trávení veškerýho volného času. K punku, nový vlně a podobně, která nás tak oslovila, nebyl v té době snadný přístup. Moc oficiálně neexistovala, nešla koupit, protože se nesměla vydávat a nebylo možné, aby si ji slyšel někde v rádiu nebo dokonce viděl v televizi. Nahrávky se šířily na kazetách pokoutně mezi lidma a většinou šlo o amatérský záznamy z koncertů, který byly nekvalitní, ale díky tomu hodně autentický. Možná i tím tajemným procesem to tenkrát přitáhlo tolik mladistvejch, který už nebavil český rádiovej střední proud. Kopírovali kazety, vyhledávali koncerty, ojedinělí kluby a chodili provokativně oblečení. Takže byla spíš jen otázka času, kdy se to přes nějaký kámoše či spolužáky dostane k nám. Když se tak stalo, tak nám bylo okamžitě jasný, že to je ta správná hudba. Doma řvali z kazeťáku Plexis, Shanov, Zóna A, HNF, FPB a další kapely z domácí scény. Z ciziny pak nejvíc Dead Kennedys, Exploited, Sex Pistols a tak. Změnili jsme radikálně šatník, začali nosit roztrhaný hadry, náušnice a spínací špendlíky, naše vlasy začaly nabejvat provokativních podob, což u rodičů nebudilo velký nadšení, protože tyhle věci tenkrát na školách neměli moc rádi. Stáli jsme tak rozkročený mezi skejtem a punkem, což byly koníčky, které si navzájem nepřekážely, spíš naopak. Byla to tenkrát klasická kombinace, protože skejťáci poslouchali skoro výhradně tvrdý kapely, možná i proto, že hip-hop byl ještě v plenkách. Začali jsme poznávat další lidi, další party, další místa a naše teritorium se rozšířilo na celou Prahu. Bylo spousta hospod, kde nalejvali nezletilým a chodila tam ne solidní společnost. Ale přece jenom jsme měli jednu základnu a to zcela zásadní. Byl to čapaják. Park u nás na Vinohradech před základkou, do který jsme všichni chodili a který se dneska jmenuje Lobkovicovo náměstí. Říkali jsme mu prostě park.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Klasický rock.
2: Klasický rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Flaand. Nabitu.
1: Kadle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Rocková muzika, kterou nikde jinde nenajdete.